A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat.

0: lásku.
1: Tak je tu dnešní noc, jste ve společnosti Rádia Blaník a Michal Krusberský je dneska s vámi. A pokud jste na nočních anebo nemůžete spát, tak mám pro vás jeden nápad. Co kdybyste toho využili, koukli se na naše webové stránky radioblaník.cz, v záložce kontakty vyhledali formulář písniček na přání a ten krásně vyplnili a třeba někomu poslali písničku, aniž by o tom věděl. Takové překvápko. Hezky nám to napište, který den, na kterou hodinu by se vám to hodilo, jaká písnička by to měla být, pro koho by to měla být, koho byste chtěli potěšit, vaši lásku, někomu k svátku, k narozeninám a tak dále, a připište nějaký hezký vzkaz a my se postaráme o ten zbytek. Nejlépe bude, když to učiníte, nebo když nám takhle jako hezky napíšete, aspoň 3 dny předem, abychom měli čas to zpracovat. Tak se těšíme na vaše vzkazy a teď už jdeme zase hrát.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má, a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

hráli umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stáfony hráli umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

zázrak, a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak, vepřok nedlo zélo.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačno až zataženo. Občas padá déšť, objevují se přehánky a místy také bouřky. Ojediněle i silné. Nejnižší noční teploty 18 až 13 stupňů. Středeční obloha bude v severovýchodní polovině území, zejména v dopoledních hodinách, oblačná až zatažená, s občasným deštěm nebo přehánkami a také bouřkami, ojediněle i silnými. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.
2: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
3: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
4: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka. Víte, že zdraví dítěte začíná již od prvních dnů života přímo ve střevech? Probiom Kids je tekuté probiotikum, vyvinuté speciálně pro děti od narození do 6 let. Obsahuje dva bakteriální kmeny, které podporují zdravý vývoj střevního mikrobiomu od samého začátku. Je bez laktózy a bez lepku.
5: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.

0: Posloucháte noční vysílání Rádia Blaník, přátelé, a my se teď podíváme na naše webovky, kde pro vás máme opět seriál Zdraví v hlavě, ve kterém si kolega Vlasta Such povídá s výživovou poradkyní z VIP centra Zdraví Hankou Borkovcovou a také s jejími hosty. V tom posledním díle si třeba pozvala Lukáše Čermáka z Formé klinik Praha, kde Hanka také rozšířila své služby.
1: No a teď mi prozraďte, v čem vlastně oba vidíte tu jedinečnost v tom spojení?
2: Já vidím jedinečnost v tom, že tomu dáme absolutní komplexnost. To znamená, že já nepracuji jenom s výživou, pracuji s klienty, kteří mají problém vlastně s psychikou, celkově se svým životem, ať už je to soukromí, pracovní a tak dále. To všechno s tím souvisí.
3: Přesně tak, já si myslím, že tady to spojení, jsme vlastně jediná klinika v Čechách, která tady tohleto poskytuje. Vlastně úplně kompletní servis, postaráme se vlastně o klienty úplně ve všech fázích jejich proměny.
0: No a pokud vás tohleto téma zajímá, tak celé povídání si můžete poslechnout v podcastech na našich webových stránkách radioblaník.cz. A teď už zase hrajeme.

tři města. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy.

když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku,

0: Baník, počasí.
1: Momentálně máme oblačno až zataženo. Občas padá déšť, objevují se přehánky a místy také bouřky. Ojediněle i silné. Nejnižší noční teploty 18 až 13 stupňů. Středeční obloha bude v severovýchodní polovině území, zejména v dopoledních hodinách oblačná až zatažená, s občasným deštěm nebo přehánkami a také bouřkami, ojediněle i silnými. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů. Toliko počasí, Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíženám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
4: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
5: Můžu mu dávat probiotika, i když mu je necelý rok a půl?
4: Jistě ano, například Probiom Kids od Tyso. Je to tekutý doplněk stravy s vybranými bakteriálními kulturami určenými právě pro malé děti od narození do 6 let.
5: Je, tak děkuju moc.
6: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.

0: Posloucháte Rádio Blaník a my už se teď vydáváme do Jindřichova Hradce. Více než 500 000 000 korun. Natolik vyšla totiž rekonstrukce tamního zámeckého pivovaru z 16. století. A s tím, jak to dopadlo, je dokonce spokojený i sám pan starosta Michal Kozár.
1: Dřív nebo později by se muselo přistoupit k rekonstrukci a tím, že se našlo i využití pro část objektu s tím, že to bude vlastně kombinovaná struktura, tak je to určitě dobře a myslím si, že to návštěvníci centra města i samotného zámku ocení.
0: Ano, a včera se tam navíc pivovar otevřel veřejnosti. Můžete tam klidně ochutnat pivo, které se jmenuje Jindra, tak na zdraví a určitě nevynechte ani prohlídku vodního zámku. Ten je opravdu unikátní. My se ale teď vrátíme písničkám a já vám přeju hezký poslech.
2: Hezky česky.
3: Rádio Blaník. Hrajeme vám hezky česky.
2: Rádio

Krásné ráno. Je středa 15. července. Dnes má svátek Jindřich a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Ve 2 hodiny odpoledne proběhne u mostu přes Labe v Kostelci nad Labem slavnostní otevření opraveného úseku Labské stezky. 10 hodin dopoledne se můžete v Kamenici nad Lipou těšit na zahájení 20. ročníku festivalu hraček z přírodního materiálu Hračkobraní. Potrvá do neděle. Zavítáme také na Žďársko. Tam se uskuteční v 5 hodin odpoledne otevření víceúčelového sportoviště v Měříně. Multižánrový minifestival Plejáda nabídne ve Znojmě současnou alternativní hudební scénu, a to v hradebním příkopě u Střelniční věže. A hodinu před polednem se uskuteční v Plzni oficiální otevření 2 schránek nalezených při opravě Sanktusové věžičky nad hlavní lodí plzeňské katedrály svatého Bartoloměje. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská, Rádio Blaník.

0: padá.
1: Tak si něco přej.
0: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
1: Tak to se mi to přání splnilo.
0: Cože?
1: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
0: No tak toho musíme rychle objednat.
2: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.

0: Trápí vás špatná okna? Netěsní? Loupe se lak? Nebo jdou stěžka otvírat? Nemusíte hned okna měnit. Vyřešíme to.
1: Oknarenovace.cz. Profesionální opravy špaletových i eurooken. Šetrně, precizně a s láskou k řemeslu.
0: Oknarenovace.cz. My okna nelakujeme, my je milujeme.

0: Dobré ráno, je tu 5. hodina, vy posloucháte Rádio Blaník a tahle hodinka, jo, tak ta je jenom ryze česká. Jaké budu hrát, tak třeba Marka Ztraceného? Časy se mění, jen my vás uznáváme stejní. Je to tak, Blaníku, my jsme pořád stejní, hrajeme hezky česky, to je jasná věc. Dáme si Olympiky, jako tenkrát za mladá. A mám tu taky návrat do školy. Holky z naší školky, Standa Hložek a Petr Kotval. Na Blaníku tady se bude dál hrát hezky česky, přeji krásné ranko.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
0: Blaník. Dnes bude většinou oblačno a zataženo, místy s občasným deštěm nebo přehánkami a také bouřkami, ojediněle silnými. Teploty přes den mezi 24 a 29, na severu a severovýchodě do 23 stupňů. Toliko počasí, hezké ráno.
1: Martin Císař
2: na Rádio Blaník.
0: Česká hodinka mezi 5. a 6. a mezi 9. a 10. každý všední den pravidelně tajemný rok. O čem to bude dnes, do jakého roku se asi vypravíme? Já nabídnu za chvíli malou nápovědu. Teď popřeji hezké ráno a pojďme si.

0: tohle byla skupina Činasky a písnička Selhání. Znáte nebo neznáte? No konec konců znáte náš Temný rok? Znáte. A víte, do jakého roku se tentokrát vypravíme? Já vám za chvíli nabídnu malou nápovědu.
1: Tajemný rok.
2: Na Rádiu Blaník.
0: A my si můžeme zase zaspomínat na to, co se tenkrát zásadního stalo. V tajemném roce se u nás začal prodávat nový český vůz. Vzpomínáte na to?
3: A několik tisíc zvědavců zaplnilo dnes odpoledne Staroměstské náměstí v Praze. Především dětem byl určen odpolední program. Několik oktáví na náměstí bylo zakryto a přísně střeženo.
0: Tak jste to slyšeli. Mezi 9. a 10. se dozvíte víc a teď si budeme hrát. Standu Hloška, Petra Kotvalda a holky z naší školky, Franta má péra a Vydaněk a já tu mám taky Katapulty a písničku Já nesnídám sám. Já taky nesnídám sám, mám tu kolegyně Adélku Zahradníčkovou, ona za chvíli vyrazí za meteorology, zjistí, jaké počasí nás čeká právě dnes a my si dál budeme hrát hezky česky. Tak ještě jednou hezký den.
1: Rádio Blaník.
2: Hezky česky celé léto.
1: Připomeňte si rok vašeho života.
2: Každý všední den v 9 hodin do

0: pěti do šesti.
1: U nás na Blaníku.
2: Fidel by z nás měl radost.

pobytu. Potkal jsem na schodech vepřovou kýtu. To ovšem zdaleka ještě není všecko. S tou kýtou se za šlachu vedlo plecko. Asi byl bezmasý pátek, tak šli na procházku z jatek.

0: Dobré ráno, krásný celý den, je středa s datem 15. července. Za chvíli písnička Moje milá a Marek ztracený. Ta vznikla v červnu roku 2021. Tady je ovšem potřeba dodat, že Moje milá je také název písničky Rudolfa Cortéze. A ta je z roku 1963 a na desce, tedy na singlu, vychází v roce 1964. Tak to jenom tak pro zajímavost. Nicméně tu písničku za chvíli dáme. A dá se říci, že právě Marek ztracený představuje letní písničku o rodičovství. A ta se tedy jmenuje Moje milá a je to vlastně letní single, který tenkrát vyšel v roce 2021. Nicméně my se tady u nás za chvíli dáme další aktuální zprávy a také se podíváme na počasí toho dnešního dne. A těší se kolegyně Hanka Koterová. Já vám přeji krásný den a buďte s námi dál.
1: Lukáš Bundil ze skupiny Slza má 40. narozeniny.
2: A my pro vás máme speciální dárek.
1: Po celý víkend vám budeme Slzu hrát.
2: A navíc pro vás máme její poslední album Monodrama.
1: Tak laďte blaník.
2: A užijte si víkend se Slzou.
3: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně! Zorko! Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
4: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní propejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
5: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
8: A tomu říkáte rychle?
10: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz

0: Jilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Jilly Lenau. Paruky pro všechny. www.jillylenau.cz. Psáno Jillylenau.
1: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
2: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
3: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
2: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
1: 1. a 2. srpna bude na Konopišti slavnost ovocných knedlíků.
2: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
1: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
2: www.zamek-konopiště.cz.
4: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
5: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
6: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
7: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
6: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
7: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
6: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
7: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
6: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
7: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
8: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.
9: Jak vypadají vaši oblíbení moderátoři?
10: A kde všude nás naladíte?
9: I to najdete na stránkách radioblaník.cz. Radio Blaník. Zprávy. Radio
11: Blaník. Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová. Sněmovna dnes pravděpodobně schválí návrh na obnovení EET. Vláda si od jeho zavedení od příštího roku slibuje narovnání podnikatelského prostředí. Filip Turek oznámil, že do doby vyřešení své pondělní autonehody dává k dispozici funkci vládního zmocněnce a pokud ho policie označí za viníka nehody, na pozici rezignuje. Kvůli suchu a nedostatku pitné vody platí zákaz zalévání a napouštění bazénů nebo mytí aut už v desítkách obcí napříč republikou. Nejhorší situace je na Moravě.
9: Mistrovství světa ve fotbale.
11: Španělští fotbalisté porazili v semifinále mistrovství světa obhájce stříbra Francouze 2-0 a po 16 letech si v neděli zahrají o druhý titul. Tolik o první dnešní zprávě a ještě přidám informace o počasí. Dnes bude zpočátku oblačno, postupně polojasno s teplotami 23 až 28 stupňů, na jihu Moravy 30 a na horách do 20. Na severu republiky hlavně dopoledne čekejte více oblačnosti a nejvíc 21 stupňů a přehánky a bouřky. Tolik o počasí. A hezký den přeje Hanka Koterová, Radio Blaník.

0: Olympika písnička jako za mladé posloucháte Blaníka, s vámi je Martin Císař a taky Veronika Rážová. Veronika nebude v dobrém ránu tady na klasickém Blaníku na rádiu Blaník, ale bude v českém ránu na českém Blaníku. Já ti přeji krásné ránko, vítej.
1: Dobré ráno tobě i milým posluchačům.
0: Tak co, jak jsi se vyspinkala na ten dnešní den?
1: Tak já už mám takový, říká se hat-trick, že jo, když je to po třetí, jo? Takže já už mám takový hat-trick. Dneska je to třetí stávání a bylo to dobrý. Včera to bylo horší. To jsem, když mě potkával, tak jsem měla neustále ruku před pusou, protože jsem pořád zívala, ale dneska dobrý.
0: To my, co jsme koukali včera na fotbal.
1: Já jsem koukala na fotbal.
0: Ale dobrý, Španělsko se mi moc líbilo, hráli moc krásně. Řeknu ti teda, brankaře mají ten Simon, to je neuvěřitelný. Ale ty jako žena koukáš taky na fotbal, jo?
1: No tak spíš já tak, jakože když projdu kolem, tak když je to puštěný, tak kouknu. Nejsem dobrý. Úplně skalní fanda, přiznám se.
0: Tak vedle s tebou dobré ráno tady na Blaníku a vedle české ráno českého Blaníku. Jinak tam je 6 hodin a 25 minut zhruba, taková naše nová rubrika, kde se věnujeme pejskům, viď?
1: Je to tak, my pejskaři, tak věnujeme se svátkům pejsků, takže pokud jste zvědaví, který pejsek, jaké jméno dneska slaví svátek, doporučuju, na chviličku si z klasického Blaníku můžete přeladit na ten český a vlastně můžete to tak vést klidně až do 12. hodiny, kdy tam budu s vámi.
0: Český Blaník DAB+ a Veronika Rážová. Veru, díky, že jsi si udělala chvilku, měj se hezky, hezké ráno.
2: 7,5 kila radosti.
3: To je lekošunka na kosti.
2: A právě tenhle gurmánský zázrak vám možná přivezou naši krajánci.
3: Je to snadné. Běžte na naše stránky radioblaník.cz, přihlaste se tam do našeho klubu posluchačů a napište nám, kde nás v létě posloucháte.
2: Možná už brzy přijedeme právě k vám.
3: Sluníčkové léto s Blaníkem.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
0: A za chvíli Daniel Landa nebo Žentour a všechno bude fajn.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Dobré ráno. Taky se vám po ránu nechtělo z postele? To známe, protože pro spánek máme pochopení. Pro spánek spěte lépe, žijte lépe.
8: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnice.

0: Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
1: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
2: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
1: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
2: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
1: Maitreya. Inspirace srdcem.

0: Blaníkem.
1: Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným.
2: Léto s Blaníkem.

0: Ilona Čáková na Blaníku za 4 minuty celá, tedy 6. Přejeme krásné dobré ráno. Adélka Zahradníčková, Hanička Koterová, taky já. A taky písničky, tak třeba Miraj. Život je pohoda, život je fajn. Iveta Bartošová. Čemu ty říkáš o světový? A nebo Turbo. I po 6. si dál budeme hrát hezky česky.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
3: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem. 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v auta SRO Příbram. Přijeďte se svést. Těšíme se na vás. auta.pb.cz.
4: Fotky z našich akcí,
5: podrobnosti o pořadech i novinky z vysílání.
4: To vše najdete na stránkách radioblaník.cz.
1: Radio Blaník, počasí. Radio
6: Pěkné ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska bude většinou oblačno, teď po ráno ještě výjimečně i s mlhami. Odpoledne a večer postupně převládne polojasno, sem tam ale může ještě i sprchnout. Teploty vyšplhají na 24 až 27 stupňů. O počasí je to všechno, teď už je tu Hanka a další zprávy.
7: Zvolte nejlepší nemocnici roku 2026. Hlasujte na nejlepší@nemocnice.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
8: Stručně, jasně, přehledně.
9: Dálniční známky mají přestat zdražovat. Filip Turek kvůli nehodě dočasně rezignoval. Španělé jsou prvními finalisty světového šampionátu.
10: Hezké ráno, u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Sněmovna zmrazila ceny dálničních známek, ruší tak automatickou valorizaci, kterou zavedla minulá vláda. Ta plán současného kabinetu kritizuje. Zatímco koalice tvrdí, že zastropováním ceny uleví domácnostem, opozice poukazuje na chybějící peníze v rozpočtu, třeba i na údržbu a výstavbu silnic a dálnic. Poslanec za motoristy Filip Turek se po pondělní nehodě v centru Prahy vzdává pozice vládního zmocněnce. Místo dává k dispozici do doby vyřešení autonehody a v případě, že bude policií označen za viníka, na post rezignuje.
11: Funkci vládního zmocněnce pro Green Deal a klimatickou politiku dávám k dispozici, dokud policie neoznačí viníka té nehody.
10: V současné době policie vyhodnocuje dostupné kamerové záznamy a vyslýchá další účastníky nehody. Nejvyšší stavbě v Česku, dvojici legendárních vysílačů v Liblicích u Českého Brodu, hrozí odstřel. České radiokomunikace zvažují demolici technické památky. Místní o tom ale nechtějí ani slyšet a sepisují petici. Pomoc by mohl nový vlastník anebo stát, který by zafinancoval údržbu a rekonstrukci.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
10: Španělští fotbalisté si poradili s Francií. V semifinále mistrovství světa vyhráli 2-0 a po 16 letech si tak zahrají o druhý titul. V neděli se utkají buď s úřadujícími šampiony Argentinci nebo s Angličany. Francouzi si v sobotu zahrají o bronz. Tolik zprávy. Na Blaníku startuje Dobré ráno dnes s Martinem Císařem.
1: Rádio Blaník.
0: Skvělé ráno, krásný celý den se mnou, ale také s Adélkou Zahradničkovou. Dobré ráno, Rádio Blaník, skupina Turbo a Hráč, nebo Iveta Bartošová. Když láska schází, tak ať vám s Blaníkem, s tím raním, nic neschází. Buďte v pohodě, jste v dobrých rukách a my vám hrajeme hezky česky celé léto.

0: Skvělé ráno, tohle byla Iveta Bartošová.
1: Dobré ráno, Rádia Blaník s Petrem Slívou.
0: Dobré ráno s Petrem Slívou. Už od úterý za 14 dní Petr se na vás neskutečně těší a samozřejmě také se přihlásí do našeho vysílání a prozradí, jak to vypadá s tím jeho cestováním na sever. A samo sebou bude to dnes po ránu, ale také po 11. hodině v našem vysílání. Tak co fandové fotbalu, jak jste na tom? Koukali jste včera Španělsko-Francie. Teda já vám řeknu Španělsko, teda Simon Branka, to je tento tam jistý obrana, tam není co řešit a jako Jamal, já jsem tam ten třetí gol teda viděl jako a pak když jsem se podíval zpětně, jo, offside to byl, ale stejně jako Španělsko za mě, to bylo finále, dá se říci, ale máme se na co těšit.

0: Miley Cyrus, posloucháte Dobré ráno s Martinem a Adélou a v tuhle chvíli Adélka už má informace o počasí. Je přesně 13 minut po 6. Hezké ránko přejeme.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
2: Příjemné středeční ráno a jak ta středa bude vypadat, tak na to se zeptáme Filipa Smoly z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno, jak to vypadá aktuálně?
3: Dobré ráno, aktuálně u nás máme velkou oblačnost, hlavně ve východní polovině území, tady je oblačno a zataženo, v té západní půlce jsou i místa s polojasnou oblohou a ojediněle se také vyskytují mlhy a ojediněle se také vyskytují bouřky. A co se týče teplot, ty jsou teď po ránu nejčastěji mezi 13 a 18 stupni, na západě jsou i teploty malinko nižší, třeba 11 anebo 12 stupňů, naopak na jihu Moravy měříme ještě 18-19 stupňů.
2: Jak bude vypadat zbytek dne?
3: Dnes nás čeká v severovýchodní polovině území ještě dopoledne oblačno až zataženo, musíme místy počítat s občasným deštěm nebo přehánkami, případně taky bouřkami, které můžou být ojediněle i silné. Na ostatním území ale už bude oblačno až polojasno, ojediněle odpoledne, pak přechodně i místy počítáme s přehánkami nebo bouřkami, které můžou být ojediněle i intenzivní. Nejvyšší teploty dnes budou mezi 23 a 28 stupni, na severu území bude jen kolem 21, naopak na jihu Moravy se teploty dostanou až ke 30 stupňům, v 1000 metrech na horách naměříme kolem 17 stupňů, na Šumavě bude až 20.
2: Moc krát vám děkuju, naslyšenou.
3: Hezký den, naslyšenou.
1: Hezky česky, celé léto.
4: Rádio Blaník.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Léto s Blaníkem.
2: To je léto plné písniček.

0: 6 hodin k tomu 21 minut posloucháte Blaníka, dál to bude znít hezky česky, nabídnu Michala Davida a bude tu taky Jelen. Zůstaň ještě jednu noc, přece nechci zas tak moc. Jindru Poláka nedávno probouzel kolega Petr Svíva, tak se k tomu za chvíli vrátíme. A Hanka přidá další zprávy. Hezké ráno přejeme s Adélkou.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
3: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
4: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
9: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
10: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
11: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
12: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
13: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštěvte Dormeo.cz nebo na naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
14: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
15: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
16: Ve vlaku či autobusu.
17: V čekárně u lékaře.
16: A nebo na procházce v lese.
17: Tady všude můžete poslouchat Blaník, i když tam zrovna není klasické rádio.
16: Stačí vám k tomu mobil, tablet nebo notebook. Buďte s námi online.
17: 24 hodin denně na webu radioblaník.cz.
18: Blaník, zprávy. Rádio
19: Blaník. Pěkné ráno vám přeje Hanka Koterová. Oba temelínské bloky můžou vyrábět elektřinu minimálně do roku 2082, tedy o 20 let déle, než se původně plánovalo, potvrdil to ministr průmyslu Karel Havlíček. Ministerstvo spravedlnosti podalo finančnímu úřadu podnět na bývalého lídra hnutí ANO v Praze Ondřeje Prokopa. Bude muset vysvětlit nejasnosti kolem nabytí bytů a majetkových přiznání, které vyšly najevo před měsícem. Včerejší bouřky podle informací meteorologů nakonec nebyly tak silné, jak se předpokládalo. Na Příbramsku se ale objevila supercela a na východě Čech padaly kroupy. V ostravských Dolních Vítkovicích dnes začíná mezinárodní hudební festival Colors of Ostrava. Během 4 dnů nabídne vystoupení 110 interpretů, divadelní představení a diskuzní fórum. Tolik krátké zprávy, další už za půl hodiny.
0: Tak díky Haničko a my si dál pojďme hrát tohle švédská aba. Přesný čas za 3 minuty v 6:30.

0: 6.31, to byla švédská skupina ABBA.
1: No a my si dnes dáme reprízu ranního hosta. Nedávno jsme u nás na Blaníku budili Jindru Poláka z Jelenů.
2: Jindro, ahoj, dobré ráno.
3: Ahoj, dobré ráno, zdravím do studia i všechny posluchače.
2: Ty jsi říkal, že teď budete mít půl roku pauzu a co potom?
3: No my jsme si totiž letos udělali takovou jako speciální věc, že my jsme se rozhodli, že uděláme svůj vlastní putovní festival, takový rodinný, který se jmenuje Jelen Fest. Začneme vlastně v červnu v Praze a pojedeme až někdy, teď nechci si vymýšlet, ale do září, myslím. Je to 20 zastávek celkově a je to vlastně celoodpolední akce, která je zaměřená jako hlavně na rodiny s dětma. Bude tam vyloženě náš koncert dětský hned na začátku, bude tam spousta programů celý den, budou tam podpisovky, budou tam další věci. Vždycky bude jeden speciální host mít koncert a večer bude velká jelení show, kterou to uzavřeme. A moc se na to těšíme, protože by to mělo být zase něco jiného, mělo by to být taky hodně osobní, hodně kontaktní, že tam celý den vlastně budeme s lidma něco podnikat. Tak to bude pro nás taková nová věc, taková hlavní věc na tenhle rok.
2: A co takhle hrajete dětem?
3: No to ještě uvidíme, zatím to dáváme dohromady, ale měl by to být prostě speciální program, jaký zatím nikde nebyl.
2: Takže na konci by mohlo být nějaké dětské album.
3: To uvidíme, tak daleko jsme zatím nepřemýšleli, ale vlastně je to dobrý nápad.
2: Tak úspěšný rok a měj se krásně, Jindro, ahoj.
3: Já moc děkuju, krásný rok a ať se daří, ahoj. Ranní host Rádia Blaník. Rádia Blaník. Ranní host Rádia Blaník.

0: Michal David na Blaníku, za 7 minut máme 6:45. Přejeme krásné dobré ráno. Dál to bude znít hezky česky od nás pro vás. Arnoš Pátek a jeho poslední prázdniny. Teď Adélka a Energoporadna.
1: Energoporadna Rádia Blaník.
2: Servisní prohlídka solární elektrárny zní jako velká věda, ale pro majitele domu je to vlastně naprostá pohoda. Specialisté ze společnosti Solar Energy Service and Care jezdí na kontroly tak, aby vás nějak neomezili, ale zároveň odhalili i ten nejmenší problém. Více nám k tomu řekne Tomáš Huzl právě ze společnosti Solar Energy Service and Care. Tomáši, co všechno technici během prohlídky u mě doma zkontrolují?
3: Technici překontrolují celou instalaci fotovoltaické elektrárny. Od střechy, kabeláže, baterky až po střídač. Kompletně otestují drobné závady, odstraní.
2: Jak dlouho kontrola trvá a omezí to nějak chod domácnosti?
3: Servisní kontrola je na 2 až 3 hodiny u klienta. Záleží na velikosti instalace. Chod domácnosti nijak neomezí.
2: A jaký je výstup servisní prohlídky?
3: Výstupem servisní prohlídky je protokol, kde servisní technik uvede provedené práce a případně doporučí, jak postupovat dál.
2: Tomáši, moc děkujeme. Příště se podíváme na to, jak je to s dostupností vašich služeb, tedy jestli dokážete dorazit na rodinný dům kamkoliv po celé republice. Mým hostem byl Tomáš Huzl ze společnosti Solar Energy Service and Care. Naslyšenou.
1: Energoporadna Rádia Blaník.
0: A já tu mám ještě informaci pro ty, kteří mají vlastní solární elektrárnu. Máme pro ně něco extra. Na našem webu můžete vyhrát kompletní servisní kontrolu své fotovoltaiky od profíku ze Solar Energy Service and Care. A to v hodnotě 10 000 korun a k tomu navíc dárek v hodnotě 3 000 korun na ruku. Více na našem webu radioblaník.cz.
1: Obytňákem na sever.
4: Po roce jsem zbalil saky paky a zatímco většina lidí míří na jich, já jedu na sever. Částečně jedu, částečně pluji, protože cílem jsou tentokrát ostrovy. Legendami opředené skotské Orkneje a o zážitky z cest se s vámi budu dělit každý den ve vysílání Blaníku a na sociálních sítích.
1: Obytňákem na sever s Petrem Slívou.
5: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
4: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce.
4: Víte, Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
6: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů.

0: dlouhá cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
1: Marilyn Monroe 100. Česká galerie moderního umění GOMA v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportál a GoOut. Více na goma.cz.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hrozny révy vinné bílé bezsemené v Bila klubu za 34,90 a máslo 250 gramů v Bila klubu za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
10: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
11: To není možný, že to ještě nemáte.
12: Tak my taky čekáme, že jo?
13: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
14: Tak to musí stát na účtárně.
11: To už je po splatnosti.
14: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
15: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
16: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
17: Slyším, Datart nákupy?
16: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
17: To je mazec.
16: Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
19: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
20: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland.

0: Dobré ráno, Rádio Blaník, dnes s Martinem a Adélou a za malou chvíli další pohodové písničky Arnoš Pátek nebo Lucie Vondráčková a v tuhle chvíli pozvánka k víkendovému vysílání.
1: Víkend se Slzou
2: na Rádiu Blaník.
0: Tady u nás na Blaníku vás čeká další oslava. V sobotu bude mít kytarista skupiny Slza Lukáš Bundil 40. narozeniny, kulatiny a my vám k tomu dáme dokonce dárek.
3: Ano, po celý tento víkend budeme rozdávat poslední album kapely Slza s názvem Monodrama a s klukama se navíc trochu i popovídáme, takže laďte Blaník i o víkendu a mějte u sebe připravený telefon.
2: Víkend se Slzou
1: na Rádiu Blaník.
0: No a příští týden v pátek vyrážíme, tentokrát to budou Mariánky. A právě tady také Slza zahraje a zaspívá, tak se na ně můžete těšit. Teď Arnoš Pátek a já, také Adélka, přejeme krásné dobré ráno.

0: 6 hodin 53 minut posloucháte Dobré ráno Rádia Blaník a se mnou ve studiu už jsou v tuhle chvíli Adéla Zahradníčková, je tady také připravena Hanička. Haničko, krásné ráno ti přeji.
1: Krásné ráno.
0: Adélko, tobě taky.
2: No krásné ráno, Martí.
0: No a za chvilku jsou tu taky písničky, mám tu Karla Gotta. Já stejně nevěřím, oheň v sobě má. To je nádhera. Mimo Karla to budou Olympici. Takhle to potom končí, že jo? Potom ohně v těch očích. A mimo Olympiku je Lucie Vondráčková a Radim Flender. Hezké letní ráno, jsme Blaník Rádio, co hraje hezky česky celé léto pro vás.
3: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz. Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
4: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
5: První úsměv, první krůčky, první slova. Každý velký příběh začíná maličkostmi. Jmenuji se Nela Kajlová a jako maminka vím, že všechno důležité začíná uvnitř. Proto jsem pro svého syna vybrala doplněk stravy Probiom Kids od Tyso, který je vhodný pro děti od narození do 6 let.
6: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
7: Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska se vám budou hodit deštníky. Předpokládáme většinou oblačno, teď po ránu ještě výjimečně, dejte pozor taky na mlhy. Odpoledne a k večeru postupně převládne polojasno, jen při zvětšené oblačnosti může sem tam sprchnout. Teploty v maximech vyšplhají na 27 stupňů. Toliko počasí, na řadě jsou informace z dopravy.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej, tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
12: Blaník za volantem.
7: Začneme na Pražském okruhu. Slovo má Petra z dopravního centra ŘSD.
13: Dopravní omezení brzdí provoz na Pražském okruhu ve směru z D10 na D1. Na 62. kilometru probíhají práce na údržbě mostu a levý jízdní pruh je neprůjezdný. Kolona od 59. kilometru a zdržení 20 minut.
7: Na příjezdu do Prahy po D7 směrem od Chomutova se kvůli dopravnímu omezení u letiště vytvořila asi 1,5-kilometrová kolona. A na Benešovsku mezi Kamenicí a Čakovicí probíhá oprava vozovky, tak tam dejte při průjezdu pozor. Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu a na řadě jsou zprávy s Hankou.
14: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.hausbrandkava.cz.
12: Zprávy Rádia Blaník.
15: Stručně, jasně, přehledně.
16: Záchranáři mají o prázdninách napilno. Práce na mostě v Karlových Varech děsí vodáky. Obří květináče v Jihlavě budí emoce.
15: Rádio Blaník.
16: Dobré ráno, jsou tu další zprávy a s nimi Hanka Koterová. Záchranáři mají o prázdninách víc práce. Častěji zasahují u kolapsů z horka nebo řeší úrazy při sportu a turistice. Horská služba se navíc stále víc setkává se zbytečným riskováním, třeba při focení. Počet výjezdů zdravotníků se přes letní prázdniny pravidelně až strojnásobí. Kraje investují do péče o seniory. Například Středočeský kraj plánuje v Rožďalovicích nový domov v zámku a klášteře. A kolik to bude stát, ví radní Martin Hrabánek.
17: Cílem projektu je vytvoření převážně jednolůžkových pokojů se samostatným sociálním zázemím. Vznikne také nová kuchyň a prádelna v budově kláštera. Investice do moderního komplexu se odhaduje na 653 milionů korun.
16: Středočeský kraj teď proto hledá vhodný dotační program pro spolufinancování tohoto projektu. Policie řeší pády velkých částí vozovky do řeky při opravě mostu v Karlových Varech. O víkendu se kusy betonu zřítily do Ohře ve chvíli, kdy kolem proplouvali vodáci. Ti na nebezpečnou situaci upozornili policii a proto na místě zatím dohlíží, zvažuje se také pokuta pro zhotovitele stavby. Jihlava chce do centra dostat víc zeleně. Na pěší zóně instaluje obří betonové květináče, které ale u místních narazily. Nejen, že se jim nelíbí, ale navíc prý překáží jak chodcům, tak řidičům při zásobování. Projekt počítá celkem s 75 květináči a město za ně zaplatí skoro 4 miliony korun. Tolik zprávy a na Blaníku už pokračuje Martin z Adel.
2: Rádio Blaník. Pohodové ráno.
0: Dobré ráno a krásný celý den, za minutu je 7 hodin, vy posloucháte Rádio Blaník a za chvíli tu budou Karel Gott, mám tu Václava Neckáře a taky duet Lucie Vondráčková, Radim Flender.
2: Rádio Blaník. Dobré ráno, Rádio Blaník.
0: Co dneska na sebe, poradíme za chvíli informace o počasí, teď slíbená písnička pro vás.

0: 7 hodin 7 minut posloucháte Rádio Blaník. Přejeme krásné dobré ráno. Kanisterapie, tak na tohle téma si teď budeme povídat. Adélko, ty máš jednu skvělou zprávu.
1: Ano, já jsem našla krásný příběh paní Sylvie z Brna, která je zdravotní sestra a dobrovolnice a často spisky navštěvuje různé nemocnice, ale také domovy pro seniory. A to je krásný podklad. A ona sama říká, že setkání s pejsky právě pomáhá lidem zlepšit náladu, otevřít se a znovu navázat kontakt s okolím. A právě takový jeden silný zážitek zažila u pacientky, která téměř vůbec nekomunikovala. Ale jakmile přišli pejsci, tak se posadila, začala je hladit, objímat, povídat si s nimi. A právě taková je síla té kanisterapie právě podle paní Sylvie.
0: To je nádherný. Já jsem koukal na cenu výcviku a přípravy vlastně na tu kanisterapii, tak v České republice zhruba 2 až 18 tisíc. A potom to finální závěrečné přezkoušení, kdy se neskouší jenom pes, ale samozřejmě i psovo, tak tady je to od 500 do 1500 korun. Nicméně já si myslím, že tohle je úžasná věc. Pokud byste měli zájem a máte takového pejska, který by na tohle byl vhodný, tak informace třeba Srdce pro kanis, Pesopark Úřiněves anebo Help Pes. Tak jo, tak my si pojďme hrát, teď tuhle chvíli už to mám další parádní písničku a popřeji krásný dobrý den. Posloucháte Rádio Blaník, my jsme za to rádi. Tohle je úžasná LP.

0: 7 hodin 11 minut posloucháte Blaník. Dobré ráno a pojďme se podívat na to, jak bude.
1: Sluníčko Rádia Blaník.
2: Rádio Blaník.
0: A taky na to, jak je, viď, Adélko?
3: Ano, je to tak. Krásné ráno vám přeje vaše blaňské sluníčko. No a na to, jak je aktuálně, tak na to se podíváme s těmi nejpovolanějšími z Českého hydrometeorologického ústavu, konkrétně s Filipem Smolou. Krásné ráno.
4: Dobré ráno. Aktuálně u nás máme velkou oblačnost, hlavně ve východní polovině území. Tady je oblačno až zataženo, v té západní půlce jsou i místa s polojasnou oblohou a ojedinělé se také vyskytují mlhy a ojedinělé se také vyskytují bouřky. Co se týče teplot, ty jsou teď po ránu nejčastěji mezi 13 a 18 stupni, na západě jsou i teploty malinko nižší, třeba 11 anebo 12 stupňů, naopak na jihu Moravy měříme ještě 18-19 stupňů.
3: Během dne se oteplí na 23 až 28, na severu nepřesáhne teploměr 21, na jihu Moravy ale může být až 30. Jinak dnes čekejte oblačnou až polojasnou oblohu a výjimečně se objeví i přehánky.

0: Skvělé ráno, posloucháte Rádio Blaník, za chvíli Olympik. Skončili jsme, jasná zpráva. Dále tu bude Hana Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotwald. Ahoj, léto, krásná letní, anebo Bára a skupina Kabát. Hezky česky to bude dál, pěkné ranko přejeme.
1: Padá!
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak, toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
5: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
6: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Obě dvě dávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
7: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
8: Ty jo, my tu dva dny nebyli a vy máte novou střechu.
9: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu. Duratech, renovace a nátěry střech.
8: Hotovo za dva dny a za zlomek ceny výměny střechy.
9: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
8: Duratech, střecha jako nová za dva dny.
10: Kontejnery Siegel, dobrý den.
11: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
10: A tomu říkáte rychle?
12: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
13: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
14: Sluníčkové léto.
15: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
14: Smírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
15: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
14: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
15: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
14: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
2: Ještě nemáte zamluvenou letní dovolenou? Nic není ztracené. Kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové má stále volné srpnové termíny na ubytování v chatkách. Užijte si skvělou dovolenou v dosahu největších rekreačních lesů v Česku. Do kempu Stříbrný rybník můžete přijet také s vlastním stanem nebo karavanem. Rezervujte nyní na kempstříbrnýrybník.cz.
3: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
4: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
5: Za volantem.
6: Mezi Kladnem a nájezdem na D7 u Buštěhradu zasahují záchranáři a policisté u dopravní nehody. Počítejte s omezením, zdržení je zatím kolem 5 minut. Na Kladensku přímo v Buštěhradu v Dubové ulici jsou v sobě dva autobusy. I tady očekávejte komplikace. Na trase z Jičína do Poděbrad u Okřínku bude probíhat údržba zeleně, tak tam silničáře nepřehlédněte. A na D3 na 112. kilometru ve směru z Českých Budějovic na Tábor překáží porouchané vozidlo, tak tam dejte pozor. Tolik dopravní servis, my přejeme šťastnou cestu a jsou tu zprávy.
7: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
5: Rádio Blaník, zprávy. Rádio
8: Blaník. Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová, mám pro vás stručný přehled informací. Filip Turek oznámil, že do doby vyřešení své pondělní autonehody dává k dispozici funkci vládního zmocněnce a v případě, že ho policie označí za viníka, rezignuje. Poslanci potěší řidiče, sněmovna schválila zrušení každoroční valorizace dálničních známek. Opozice ale tento krok považuje za populistický. Transfuzním stanicím po celé republice chybí v létě krev i noví dárci. Ti dlouhodobí totiž vypadávají ze systému kvůli dovolené. Španělé na mistrovství světa ve fotbale porazili Francii 2-0 a jsou po 16 letech ve finále. Druhé semifinále mezi Argentinou a Anglií se hraje dnes večer od 8 hodin našeho času. Tolik stručný přehled, teď zpátky k písničkám.
9: Ano, jsem tu a přeji krásné ráno a posílám skupinu Elan.
5: Pohodové české rádio.
9: A za chvíli se vypravíme na české, moravské a slezské silnice, a to s Janem Rýdlem. Tak ještě jednou hezké ráno.

0: to byli Eláni na Blaníku, máme právě 7.32 a včera jsme si na Blaníku povídali opět s naším dopravním expertem Honzou Rýdlem a došlo také na nové omezení v Hradci Králové.
1: Tam na Kočárově okruhu jsme začali s výměnou povrchu včera, ale tady to bude kapánek další, protože tady budeme vyměňovat za plného provozu, to znamená po etapách vozovku a to i na rampách a budeme tam měnit dopravní značení, prostě Kočárák bude krásně novej, ovšem bude to trvat, předpokládáme, asi do závěru září.
2: A já ještě doplním, že celé včerejší povídání si můžete ještě poslechnout na našem webu v sekci podcasty. A s Honzou si budeme zase povídat příští úterý mezi 16. a 17.
3: Rádio Blaník.
2: A tohle už je kapela Olympika. Jasná zpráva, za chvíli Kabáti nebo Hana Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotval.

0: Tak tohle byla skupina Činasky a písnička Selhání. Znáte nebo neznáte? No konec konců znáte náš tajemný rok? Znáte. A víte, do jakého roku se tentokrát vydáme? Já vám za chvíli nabídnu malou nápovědu.
1: Tajemný rok.
2: Na Rádiu Blanc.
0: A my si můžeme zase zaspomínat na to, co se tenkrát zásadního stalo. V tajemném roce se u nás začal prodávat nový český vůz. Vzpomínáte na to?
3: A několik tisíc zvěravců zaplnilo dnes odpoledne Staroměstské náměstí v Praze. Především dětem byl určen odpolední program. Několik okráví na náměstí bylo zakryto a přísně střeženo.
0: Tak jste to slyšeli. Mezi 9. a 10. se dozvíte víc a teď si budeme hrát. Standu Hloška, Petra Kotvalda a holky z naší školky, Fram, Tamá, Péra a Vydaněk a já tu mám tak

0: skvělé ráno, posloucháte Rádio Blaník, 7 hodin k tomu 1,40 minut.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
0: Blaník. Adélko?
2: Děkuji za slovo, příjemné ráno vám přeje vaše blaňské sluníčko. Ty avizované bouřky ze včerejšího dne nakonec nebyly tak silné, jak se čekalo, nicméně ojediněle se můžou bouřky intenzivní objevit i dnes. Přechodně budou místy i přehánky, jinak bude polujasno až oblačno. Denní teploty 23 až 28, na severu území okolo 21, na jihu Moravy může být až 30, no a na horách okolo 17 stupňů Celsia.
0: Jo, takhle z Blue Style vyrazit pěkně do světa, do Gurhády, nicméně několik hlavních letišť z Prahy, z Brna, Ostravy jsou připraveni, můžete si takto vybrat některé skvělé letovisko. A já si tak říkám, že třeba taková výhoda Hurghady je krátký transfer z letiště a k tomu budete po příletu během chvíle v hotelu, dovolená může začít téměř okamžitě. Takže to je náš tip Blue Style.
3: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
4: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo.
0: Tip od Blue Style.
3: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
4: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba

0: zamelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
1: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
0: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
1: Takže moje láhev od Limči může být příště mikina? Hustý.
0: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
1: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
6: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pusťte k vodě. Dr. Max.
7: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
8: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
9: A to už je jako desátýho. No tak mi počkej, kámo, ne?
10: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
11: A já vám jako dlužím?
12: Hele, zejte ti to tam pošlu.
13: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
14: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
15: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
16: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody zaběhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třídě odpad.
17: Ekokom.
18: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.

0: Báječné ráno posloucháte, Radio Blaník přejeme krásné stávání do nového dne, za 10 minut 8 před námi zprávy, podíváme se na počasí a také jsou připraveny informace z dopravy. No a pokud bychom nastartovali naše blanické auto a jako krajanci k vám přijeli, můžeme přivést šunku. A vy máte šanci se ještě teď třeba přihlásit. Ano, celé léto rozvážíme šunku od Leka, 7,5 kilo na kosti. Máte šanci tuhle chvíli stát se členy klubu Rádia Blaník. Na našem webu vyplníte krátký formulář a rovnou se můžete přihlásit. Pokud se přihlásíte anebo jste členové, tak stačí samozřejmě napsat vaše jméno a příjmení, odkud jste a kde posloucháte Rádio Blaník. A krajánek Blaníku potom přijede, zkontroluje, zdali skutečně posloucháte Rádio Blaník, a pokud se tak stane, šunku máte doma. Tak pojďte s námi do toho.
1: Sluníčkové léto.
2: Na Blaníku.

0: To byla skupina Kabát, posloucháte Rádio Blaníka, za malou chvíli tu budou třeba Karel Zich.
1: Je to paráda, lehnout si na zára a číst.
0: Tři sestry a pianovka.
2: Highway číslo jedna a po ní je reggae.
0: A nebo Helena Vondráčková, Sladké mámení.
3: Sladké mámení.
0: Posloucháte Rádio Blaník, to hraje hezky česky celé léto. Krásné ráno, za 7 minut bude 8 hodin.
4: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
5: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
6: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou, bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Dobrý, dobrý. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
7: A tomu říkáte rychle?
9: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
10: Počasí.
11: Rádio Blaník.
12: Hezké ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska bude nebe většinou oblačné. Teď po ránu dejte pozor výjimečně na mlhy. Odpoledne a večer převládne spíše polojasná obloha, nicméně můžou se vrátit mraky a spolu s nimi i přeháňky nebo bouřky. Teploměr ukáže 24 až 27 stupňů. Toliko počasí, míříme na silnice.
13: Zvolte nejlepší nemocnici roku 2026. Hlasujte na nejlepší@nemocnice.cz.
10: Blaník za volantem.
12: Na příjezdu do Prahy po dálnici D10 na sjezdu na Pražský okruh směrem z Turnova došlo k bouračce dvou osobáků. Nehodu vyšetřuje policie, provoz je částečně omezený a začíná se tvořit kolona. Jak to vypadá přímo na Pražském okruhu, ví Martina z dopravního centra ŘSD.
14: Pražský okruh brzdí také směrem na Ruzině od Vesce až k exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech.
12: A na trase z Benešova směrem na Tábor na příjezdu do Votic pracují silničáři, tak je tam nepřehlédněte. Tolik dopravní servis. My vám přejeme šťastnou cestu. Na řadě jsou další zprávy.
10: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
15: Aktuální přehled každý den.
10: Zprávy Rádia Blaník.
15: Stručně, jasně, přehledně.
16: Vláda má připravenou odpověď na prezidentovu žalobu. Temelín vydrží dalších 55 let. Počasí zabíjí ryby v řece Dyji.
15: Rádio Blaník.
16: Hezké ráno, u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Kabinet premiéra Andreje Babiše projedná oficiální vyjádření vlády ke kompetenční žalobě prezidenta Petra Pavla. Hlava státu ji podala kvůli sporům o účasti na summitu NATO v turecké Ankaře, který se konal minulý týden. Pracovní verze dokumentu má 81 stran a schvalovat ho vláda bude v pondělí. Energetici chtějí prodloužit provoz dvou bloků temelínské jaderné elektrárny. Vyrábět elektřinu můžou minimálně do roku 2082, tedy o 20 let déle, než se původně plánovalo. Podle vedení ČEZu a ministra průmyslu Karla Havlíčka to zajistí dostatek elektřiny a také stabilní ceny. Situace na řece Dyji se zhoršuje. Ryby hynou i přesto, že hasiči na několika místech vodu provzdušňovali. Postižená je především oblast Poštorné. Víc k nešťastným událostem dodá mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
17: V průběhu noci a k ránu dochází k poklesu kyslíku ve vodě, což způsobuje úhyny ryb v počtu několika desítek kusů. Množství sinic v celém toku zůstává enormní a vzhledem k předpovědi vysokých teplot a pouřek může dojít k prudkým změnám tlaku a teploty, což může způsobit úhyny další hryb.
16: Proto rybáři odhadují, že kvůli vedru i sinicím se stav na řece bude dál komplikovat. Nad vyhořelým skladem elektrokoloběžek v Čelákovicích u Prahy dohlíží už majitel. Hasiči na místě skončili, škodu předběžně vyčíslili na 80 milionů korun. Proč sklad v pondělí začal hořet, zjišťují vyšetřovatelé. Událost prověřují jako obecné ohrožení z nedbalosti a nevylučují ani možný úmysl. Tolik zprávy a u mikrofonu je zpátky Martin.
0: Ano, jsem tu, přeji hezké ráno, za minutu už bude 8 hodin. Za malou chvíli se podíváme do světa, konkrétně přihlásí se kolega Petr Slíva, představíme české, moravské a slezské počasí a v téhle hodince také naťukneme tajemný rok. Teď posílám Helenu Vondráčkovou a přeji krásné dobré ráno. Radio Blaník. Za minutu 8 hodin a vy posloucháte Radio Blaník.

0: Dobré ráno, Rádia Blanika, tohle byla Taylor Swift.
1: Obytňákem na sever.
2: Obytňákem na sever.
0: Včera se nám do našeho vysílání opět přihlásil Petr Slíva a bylo to po 11. Petře?
3: A kromě více než 5000 let starých archeologických nálezů, zelených kopců a na nich asi milionů ovcí, tady mají ještě jednu zvláštnost, za kterou sem všichni většinou putují. The Old Man of Hoy. Stařík z Hoje. Nejedná se o žádného zdejšího obyvatele, je to úzký a vysoký skalní útvar a zároveň nejvyšší skalní pilíř ve Velké Británii, který se přímo z Atlantiku zvedá do výšky 137 metrů. Je k němu potřeba dojít po svých. My jsme zvolili kombinaci kolo-chůze. Na kolech jsme se asi 10 kilometrů přiblížili pod trailovou cestu, zamkli kola a zbylé 3 kilometry do kopce už dali po svých. Odměnou byl uchvacující pohled z útesu na Atlantik a na slavnou skálu, kterou si přivlastnili ptáci, aby si na ně udělali hnízda. A taky se tam někde pohybovalo hejno delfínů. Na papuchálky jsme sice měli předevčírem štěstí, delfíni se ne a ne vynořit.
0: Tak snad příště, jak Petr pokročil, to se dozvíte dnes po 11. hodině, kdy se znovu přihlásí k nám do vysílání.
1: Obytňákem na sever.
2: S Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
5: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
0: 8 hodin 7,5 minuty posloucháte Dobré ráno Rádia Blaník a za chvíli to budou tři sestry Činasky, ale teď už Karel Zich a jeho paráda. Tak ještě jednou hezký den a dobrý poslech všem.

0: Karel Zicha, písnička Paráda. Zdali bude paráda to dnešní počasí, to ví Adélka.
1: Sluníčko Rádia Blaník. Rádio
2: příjemné středeční ráno vám přeje vaše blanické sluníčko. Teploty už jsou teď poměrně vysoko a na většině území dosahují 20 stupňů Celsia, třeba jako v Praze nebo v Ústí nad Labem. Chladněji máme v Plzni a v Karlových Varech, tady je okolo 15 stupňů a na východě, neboli v Brně a Olomouci, tady teploty okolo 19 stupňů. A jak to bude vypadat během dne, tak to nám prozradí Filip Smola z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Dnes nás čeká v severovýchodní polovině území ještě dopoledne oblačno až zataženo. Musíme místy počítat s občasným deštěm nebo přehánkami, případně taky pouřkami, které můžou být ojediněle i silné. Na ostatním území ale už bude oblačno až polojasno, ojediněle odpoledne, pak přechodně i místy počítáme s přehánkami nebo bouřkami, které můžou být ojediněle i intenzivní. Nejvyšší teploty dnes budou mezi 23 a 28 stupni, na severu území bude jen kolem 21, naopak na jihu Moravě se teploty dostanou až ke 30 stupňům, v 1000 metrech na horách naměříme kolem 17 stupňů, na Šumavě bude až 20.
0: Tolik tady o počasí a já už posílám tři sestry.
1: Hezky česky, celé.

0: skupina Činasky a první signální 8.21, to je přesný čas, za chvíli Hanka Koterová a zprávy a také Tomáš Klus.
1: Za co, pane Bože, za co? Trestáš tento prostý lid.
0: I dál si budeme hrát hezky česky, přejeme krásné dobré ráno.
2: Víc nebo míň.
3: Tentokrát pro vás máme vstupenky do výletního areálu Fine Park pro celou rodinu.
2: Tak hodně štěstí.
3: Víc nebo míň.
2: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
4: Zábava, zážitek, relax i poznání. To je Fine Park. Zábavní park v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Ideální místo pro váš výlet.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
6: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Kdo je tam?
8: Soudní exekutor.
7: Nejsme doma.
8: To máte pravdu, už nejste doma.
9: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
10: Klikni!
11: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
10: Letní slevy právě odstartovaly!
11: Zažij léto naplno!
10: Když zábava,
11: tak Mironet,
10: klikni dvakrát!
12: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
13: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
14: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V PRE hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
15: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
16: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
17: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
18: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
19: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
18: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
20: Potřebujete dětské kolo?
21: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
20: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
21: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
20: Raskal
21: a Bíny.
20: A teď navíc se slevou 30%.
21: Happysport.cz.
10: Klikni!
11: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
10: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
11: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
10: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
11: Když repráky,
0: Tak Mironet,
10: klikni dvakrát.
1: Máte doma solární elektrárnu?
22: Tak pozor. Rádio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
1: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
22: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
1: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
22: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
1: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
22: v článku Energoporadna Rádia Blaník.
23: Za volantem.
24: U Lidic bourali dva autobusy. Po nehodě záchranáři ošetřují 12 lidí. Silnice 1/61 je zavřená. Bouralo se u tamní odbočky na Lidice. Pokud můžete, místo raději objeďte. Na Praze západ ve Vesci ve Vestecké ulici poblíž křižovatky s Vídeňskou překáží převrácený návěs traktoru. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, počítejte se zdržením. A jak to vypadá na dálnici D7, ví Martina z dopravního centra ŘSD.
25: 15 minut naberete na dálnici D7 na příjezdu do Prahy u exitu Ruzině. Na vině je dopravní omezení.
24: Tolik doprava, teď jsou tu zprávy.
22: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
1: Aktuální přehled každý den.
22: Rádio Blaník, zprávy.
1: Rádio Blaník.
26: Pěkné ráno, u krátkých zpráv přeje Hanka Koterová. Ministr obrany Jaromír Zuna se v Praze setká se svým slovenským protějškem Robertem Kaliňákem. Jednat budou o spolupráci pro pořízení vojenského materiálu. U Lidic na Kladensku se srazily dva autobusy. Záchranáři na místě ošetřují celkem 12 lidí, z toho jednu ženu se středně těžkým zraněním transportoval vrtulník do nemocnice. Silnice je uzavřená. Suché počasí si postupně vybírá svou daň. Kromě opravy vozovek teď silničáři na Vysočině pravidelně také zalévají podél silnic nově vysazené stromy. Ročně to stojí 2 miliony. A včerejší bouřky podle meteorologů nakonec nebyly tak silné, jak se předpokládalo. Nejvíc práce měli hasiči na Zlínsku, zaměstnali je poškozené střechy, odklízeli popadané stromy a odčerpávali vodu. Tolik stručný přehled, další zprávy už za půl hodiny.
27: Tak Hanko, děkujeme, za minutku už máme 8:30 a my si dáme Tomáše Kluse a za chvíli slunce dál svítí. Ano, skvělá písnička k 25. narozeninám Blaníku a ta vám může přinést pěknou částku do vaší peněženky.

0: celý.
1: Dobré ráno, půl deváté, k tomu 4 minuty, posloucháte Blaník.
2: Slunce dál svítí.
3: Slunce dál svítí.
1: Tahle báječná písnička, která vznikla k 25. výročí Rádia Blaník, vám může přihrát 5 anebo možná i více tisíc do vaší peněženky. Záleží na tom, zdali v ten daný den posluchač uhádne a nebo ne, kdože to zpívá v té krátké ukázce z téhle písničky. Pokud ne, tak se nám samozřejmě penízky pěkně navýší a další den hrajeme už o 10 tisíc korun. Tak poslouchejte naše vysílání, jakmile uslyšíte tu písničku, tedy Slunce dál svítí. Kdykoliv ve všední den volejte k nám na 800 109 109, a to po doznění téhle písničky, a jste ve hře. Pustíme potom krátkou ukázku a když nám řeknete, kdo tam zpívá, vyhráváte 5000 korun. No řekněte, tohle se přece vyplatí.
3: Slunce dál svítí.
2: Sluníčkové léto na Blaníku.

0: Tohle byla slovenská Kristýna, vy posloucháte Rádio Blanika, je tu Hanka Kotterová, pojďme na fotbal.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Přeji vám krásné dopoledne, rozhodující bitva o zlato se blíží. V finále si letos zahrají Španělé, a to v neděli s vítězem dnešního zápasu mezi Anglií a Argentinou. Je to vlastně tak, jak si španělská hvězda Lamine Yamal ke svým pondělním 19. narozeninám přála. Španělsko je po 16 letech ve finále a hrát bude o druhý titul v historii. V semifinále mistrovství světa španělští fotbalisté předvedli doslova fotbalovou krasojízdu a přesvědčivě přehráli největšího favorita šampionátu Francii. Vyhráli ve velkém stylu 2-0. Na francouzské straně neprorazil ani útok Mbappé, Dembélé a Olis. Skvěle fungující španělská obrana slavnou trojku totiž nepustila do hry. Na všechno teď ale musí francouzský tým zapomenout, v sobotu bude bojovat o bronz. Soupeře jim určí dnešní zápas mezi úřadujícími šampiony Argentinci a Angličany. Výkop je v 8 večer našeho času. Tolik fotbalový speciál, další na Blaníku uslyšíte odpoledne.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
3: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
4: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
5: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Šetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. ATAVA! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a...
5: 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. ATAVA! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a pravda.

0: běží na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude je fajn. Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Tak Renku, ty neřáda jeden nádherný. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
3: Asi 100 tisíc.
2: A ty s tím nic neděláš, jo?
3: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tož pak na právníka.
2: No prostě jdi na e-pohledávky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
3: No to jsou nějaký šamani nebo co ne?
2: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
4: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes. Aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
11: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: Letí nám to letí ještě 10 minut a bude 9 hodin. Já se s vámi rozloučím. Těší se kolega Pepa Černý. Adelka zůstává dál.
1: Ano, já zůstávám a společně se opět jako každý všední den vypravíme do tajemného roku. No a v dnešním tajemném roce se stalo třeba tohle.
2: A několik tisíc zvědavců zaplnilo dnes odpoledne Staroměstské náměstí v Praze. Především dětem byl určen odpolední program. Několik oktáví na náměstí bylo zakryto a přísně střeženo.
0: Tak typujte, po 9. tohle přijde, já se loučím, mějte se krásně, užijte si den a já se těším opět ve 13 hodin tady u nás. Teď Scott McKenzie a písnička San Francisco.
3: Radio Blaník.

0: Do San Franciska jsme se podívali. To je dálka, co? Posloucháte Blaník. A teď už v podstatě posloucháte Tajemný rok, protože v něm uslyšíte třeba jabko.
1: Dobrý den, dobrý den, dobrý den.
0: Dobrý den, bratři, nevědí, taky varastovky. A už tušíte trošku, ne? To budou asi nějaký devadesátky. Buty to dokážou.
2: Nejsem miláček.
0: Já jsem Radka Pastrňáka potkal minulý týden na benzínové pumpě a je to miláček, vám musím říct. Všechny vás pozdravuje. Za chvilku počasí, doprava, zprávy, budete poslouchat Tajemný rok. To vám bude dělat radost takhle při středě, už jsme v půlce týdne. To blíží den velkého juchu a v pondělí už tady bude Iva. Přátelé, jsem rád, že jsem tady s vámi. Hrajeme vám hezky česky a za nějakých 5,5 minuty už bude 9.
3: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
4: Barvy jsou stále, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
5: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
6: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
7: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
8: Ty jo, my tu 2 dny nebyli a vy máte novou střechu.
9: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu.
10: Duratech. Renovace a nátěry střech.
11: Hotovo za 2 dny a za zlomek ceny výměny střechy.
12: Kalkulaci zdarma získáte na Duratech.cz.
13: Duratech. Střecha jako nová za 2 dny.
14: Rádio Blaník. Počasí. Rádio Blaník.
15: Hezké ráno přeje Eliška Votrubová. Dneska očekáváme většinou oblačnou oblohu, teď dopoledne ještě sem tam počítejte s mlhami. Odpoledne k večeru převládne spíše polojasná obloha, při zvětšené oblačnosti ale může sem tam i zapršet. Teploměr dneska ukáže v maximech kolem 27 stupňů. Toliko počasí, na řadě jsou další informace z dopravy.
16: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
17: To jen se zeptej, tatínka.
18: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
19: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
14: Blaník za volantem.
15: Na Praze západ ve Vesci ve Vestecké ulici poblíž křižovatky s Vídeňskou překáží převrácený návěs traktoru. Na místě je blokovaný jeden pruh, počítejte se zdržením. Jak to vypadá na pražském okruhu, ví Martina z dopravního centra ŘSD?
20: Pražský okruh brzdí směrem na Ruzině od Vesce až k exitu Ořech, může docházet k blokovému odbavování v tunelech.
15: A co D7?
20: 15 minut naberete na dálnici D7 na příjezdu do Prahy u exitu Ruzině, na vině dopravní omezení.
15: Dávejte tam proto velký pozor. Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu kamkoliv jedete a na řadě jsou zprávy s Hankou.
14: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
21: Aktuální přehled každý den.
14: Zprávy Rádia Blaník.
21: Stručně, jasně, přehledně.
22: Nehoda autobusů uzavřela silnici na Kladensku. Poslanci bojují o stabilní ceny dálničních známek. Inspektoři si posvítí na kácení stromů v Havlíčkově Brodě.
23: Pěkné dopoledne, jsou tu zprávy a s nimi Hanka Koterová. 2 autobusy se srazily na pomezí Buštěhradu a Lidic na Kladensku. Cestovala jimi asi 40 lidí, záchranáři aktivovali traumaplán a do nemocnice zatím rozvezli 12 zraněných. Aktuality z místa nehody má mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkora-Flígrová.
24: V současné chvíli na místě by měly být pouze ty autobusy, probíhá tam nějaké vyšetřování policií, hasiči tam spolupracují právě s tou policií a s odtahovou službou, která se dostavila na místo, která pak bude řešit ty namourané autobusy.
23: Silnice 61 první třídy zůstane nejspíš neprůjezdná až do odpoledne. Cena roční dálniční známky zůstane 2570 korun. Sněmovna zmrazila ceny a od příštího roku ruší jejich automatickou valorizaci. Opozice ale tento krok považuje za populistický. Zastropování cen sice uleví domácnostem, ale v rozpočtu budou chybět peníze na údržbu a výstavbu silnic a dálnic. Olomoucký kraj má nové webové stránky. Rozdělil je do 8 tematických okruhů, od kultury, sportu a cestovního ruchu až po životní prostředí. Co přesně tam lidé najdou, řekne mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
0: Prostřednictvím medailonků se lidé mohou seznámit s těmi, kteří svým talentem, prací a odhodláním významně přispívají k rozvoji regionu i s místy, která rozhodně stojí za objevování. Webové stránky jsou dostupné přímo z titulní strany webu Olomouckého kraje www.okraj.cz.
23: A já doplním, že projekt si klade za cíl posílit vztah místních a turistů k regionu. Kvůli revitalizaci jednoho ze sídlišť v Havlíčkově Brodě nastal poprask. Kritiku mezi místními vyvolalo kácení desítek stromů. Vadí jim velikost zásahu a hlavně jeho načasování. V korunách stromů totiž hnízdí různé druhy ptáků. Celou věcí se teď zabývá Inspekce životního prostředí. Tím zprávy končí, teď vyrážíme do minulosti.
1: Je to tak, děkujeme.
2: Pepa Černý na rádiu Blaník.
1: Krásné dopoledne, přátelé. Za půl minutku už bude 9 a vy se určitě ptáte, jak hluboko se podíváme do té minulosti. No, poměrně dost, ale ne zas tak moc. Jo, takhle bych to definoval. Já vám pustím jeden zvuk, který je pro ten rok opravdu signifikantní, jak se říká. Poslouchejte. Takhle to začínalo, vzpomínáte? On totiž v tom roce, který hledáme, tak byl poprvé představen program ICQ. A já s ICQ strávil velkou část svého dospívání. Možná vy taky. A taky, když jsem dospíval, tak právě dospíval Robert Kodym. Teda ne dospíval, on začínal zpívat. Teda takhle, on už dlouho zpíval, ale zpíval v tom roce písničku Andělé. Krásně jsem se zamotal. Adélko, mimochodem, ty ten rok vlastně nepamatuješ, vy?
3: Ne, ještě ne. No. Ale je pravda, že to není tak hluboko, takže už jako nějaká, nějaké popkulturní reference mám.
1: Tak to je další nápověda.

0: Mr. President, Coco Jumbo na vlnách Rádia Blaník. My jsme zpívali spolu s Šmouly Jája je v koutku žumpy, Jája je.
1: Tajemný rok.
2: Tajemný rok.
0: Čímž zdravím fanánka Františku, ahoj a moc děkuju za své dětství. Částečně si ho napsal. Tak pojďme na telefonáty, už tady nějaké jsou. Halo, halo, Rádio Blaník, dobrý den.
3: Dobrý den, pane moderátore. U telefonu Zdeněk z Řižďárny. Řeknu vám, dali jste mi skvělou nápovědu s panem Radkem Pastrňákem a Skupinou Buty, co se týká, to je skladby Demáček, je to rok 1995 a je to z alba Dřevo.
0: Tak jak myslíte, no, tak si počkejte na konec hodiny, jo?
3: Ano, mějte se hezky, děkuji, nashledanou.
0: Rádio Blaník, dobrý den.
4: Dobrý den, já bych si chtěla typnout rok 1969.
0: A podle čeho?
4: No, já jen, že bych si to jako chtěla typnout, jestli by to šlo.
0: Dobře, já vám dělám čárku u roku 69, jo?
4: Dobře.
0: To bude mít Robert Kodym velkou radost. Mějte se hezky, nashledanou.
4: Jo, nashledanou.
0: Adélko, děláš čárku 69?
5: Dělám. Máme tady zatím 1995 a 69.
0: Dobře, a co SMSky, jak to tam vypadá?
5: Tak tady přidám čárku za rok 96, tu nám poslala Zdeňka s Kuřimi. To jsem šla poprvé do první třídy a letos do ní poprvé povedu svého syna.
0: Tak, a já, protože vy víte, že já mám rád takové ty nápovědy, které vám často nic neřeknou, tak mám takovou zahraniční dalekou. Přátelé, v tajemném roce, který hledáme, byly povodně na řece Yangtze-Tiang. Jo? Řeka Yangtze-Tiang, to je taková řeka ve střední Číně, jo? V autonomní oblasti. Tak to si možná pamatujete. A taky teda, a to je pro mě důležité, protože já mám tenhle rekord strašně rád, je do dneška platný. Představte si, že 25. května toho roku, který hledáme, Jan Železný hodil oštěpem 98 metrů a 48 centimetrů. A do dneška to nikdo nepřekonal. A Jan Železný je proto pro mě v mých očích jeden z největších sportovců vůbec 20. století a vlastně i 21., protože jak říkám, ono to pořád platí. Adélko, to ty si nezažila vlastně, vi?
5: Ne, to já jsem nezažila.
0: Ale zažila si Jana Železného házet.
5: Ano, ano, to si vybavuju jako dítě, ano, že jsem viděla nějaký závod, asi no. To byla nějaká olympiáda.
0: No a navíc my teďka sledujeme jeho svěřence, že jo, protože všichni naši reprezentanti, co jezdí na olympiádu, tak ty vlastně Jan Železný učí házet. To je fantazie a Janovi za to moc děkujeme. Přátelé, v tom tajemném roce, který hledáme, vznikla taky skupina Linkin Park, kterou Adélka určitě zná a určitě jí má taky ráda, že jo?
5: Je to tak.
0: Tak a protože jí máš ráda, tak já ti pustím teďka MCO Erika a Barbaru. Jo, tohle je Keď prý jde láska.
5: A vy můžete psát.
0: Je to tak. 603 118 118 a volejte 800 109 109.

0: Dobrý den. Dobrý den to dneska je. Tohle byly Nedvědi na Blaníku.
1: Radio Blaník. Tajemný rok.
0: V tajemném roce, přátelé. Já jsem se rozhodl, že vám dám takovou hudební nápovědu, jo. Tak schválně, jestli poznáte dámu, která v tom tajemném roce měla koncert v Praze na Bohemce. Adelko, to bys mohla poznat.
2: To je Tina Turner, to je jasné.
0: To máš pravdu. Rocková babička a měla koncert na Bohemce. A víte, kdo ještě v České republice vystupoval v tom roce? Konkrétně 21. května v pražské sportovní hale? Až z Austrálie přijeli AC/DC, jak se říká, elektrikáři. No a teď mě zajímá, jestli to někomu napovědělo, tak... Zvedneme telefon do AC/DC. Co ty na to, Adelko?
2: Jdem na to.
0: Halo, halo, Rádio Blaník, dobrý den. No, moment. Moment. Halo, halo.
3: Dobrý den, tady Liba z Krnova.
0: Dobrý den, jak to vidíte?
3: Já to vidím na rok 1996.
0: Jo, a podle čeho?
3: Nápověda.
0: A která vám pomohla?
3: Jan Železný.
0: Jan Železný, to je jasný, tak to jsem rád. Děkuju vám, mějte se hezky, nashledanou. Tak a protože jsme u těch hudebních nápověd, tak na Letné se konal velký koncert v tom roce, který hledáme. A začínal vlastně touhle písničkou, já si to pamatuju. A tu si dáme celou, tak volejte 800 109 109, to už víte, ne, který je to rok.

0: Další velikán Phil Collins na vlnách Rádia Blaník.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Ale řeknu vám teda, ten Michael Jackson, jo, to byla nápověda jako hrom. To vás volalo, tak halo, halo, Rádio Blaník, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Tonda. Já volám na tajemný rok.
0: No jasně, Tondo, tak hádejte, jaký je to rok?
3: 1996, podle letní.
0: No jasně.
3: Tam Michaela Jacksona, tam jsem byl, bylo mi 5 let.
0: Bylo vám 5, jo?
3: No.
0: A užil jste si to?
3: No určitě, já si to mám v hlavě do dneška, jsem seděl tátovi na ramenou.
0: Ne, dobře. Tak jo, Tondo, šťastnou cestu, díky, mějte se, naschledanou.
3: Díky, naschle.
0: Rádio Blaník, dobrý den.
4: Dobrý den, tady je Marek ze Znojma. Já bych tipl, že to je rok 1996 podle Michaela Jacksona, protože Michael Jackson, to je moje oblíbený jako zpíváček, takže ty písničky všechny umím zaspívat, to Black or White a tady tu Strangers, to úplně je skvělý ten Michael
0: Marku,
4: Jackson.
0: Marku, musíte mi to dokázat. Billie Jean, 3, 2, 1, teď.
4: Billie Jean, not my love. I'll never say what is fine anymore. I can't end my love.
0: Dobrý, tak jo, díky, mějte se, naschledanou.
4: Děkuju.
0: Krásná hudební vložka, přátelé, tak já vám ještě taky poradím sportovně, jo? Tak v tom tajemném roce se narodili třeba Patrik Šik a nebo Pasta, David Pastrňák, 25. května tajemného roku. Adelko, prosím tě, ty děláš čárky vždycky,
5: ano.
0: Tak jak to vypadá v SMS-kách?
5: No, aktuálně v SMS-kách začíná převládat rok 1996, typuje ho třeba Modřinka z Liberce. Po mých 30. narozeninách si pamatuju, že právě Jan Železný hodil rekord a v červnu jsem potom dostala 2měsíční výpověď z práce.
0: No, to nevím, jestli je dobře, ale asi jo, tak že jo.
5: Tak určitě to vedlo i k hezkým věcem, tak, když je to nepříjemné.
0: Všechno zlé přinese něco dobré, takhle se to říká, že jo. Přátelé, volejte 800-109-109, jsem zvědav na vaše tipy a opakuju, Pasta se narodil, za chvilku Ilona Čáková, ale to je písnička z tajemného roku.
1: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
6: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
7: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
8: Padá!
9: Tak si něco přej.
8: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
9: Tak to se mi to přání splnilo.
8: Cože?
9: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
8: No tak toho musíme rychle objednat.
10: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
11: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
12: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
13: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
14: Zábava vlny tobogány.
15: Co vás čeká?
16: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
17: Plno tobogánů a skluzovek.
18: Tak všichni rychle do plavek.
19: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
20: Relax, drinky, animace.
21: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
22: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
13: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
23: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou, bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
24: Kontejnery Siegel, dobrý den.
25: Dobrej, dobrej, potřebuji přistavit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
24: A tomu říkáte rychle?
26: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz
27: Yeah.
0: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic. Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
1: Zažijte noc v korunách stromů. Kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové nabízí prázdninovou slevu na ubytování v nových domcích v korunách stromů. Využijte akci dvě noci za cenu jedné a každou další noc se slevou. Probuďte se za zpěvu ptáků a vychutnejte klid a vůni lesa v kempu Stříbrný rybník. Rezervujte nyní na kempstříbrnýrybník.cz.
2: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
3: Potřebujete dětské kolo?
4: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
3: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
4: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
3: Raskal
4: a Bíny.
3: A teď navíc se slevou 30%.
4: HappySport.cz.
5: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
15: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto, /Štěpánek.cz.

0: Léto a Ivona Čáková.
1: Tajemný rok.
2: Tajemný rok.
0: V tajemném roce, přátelé, tady zase zvoní telefony, tak já je zvednu. Halo, halo, dobrý den.
3: Dobrý den, Pepo, tady je Martina ze Třetína. Já si dneska myslím, že je to rok 96, podle těch hudebních nápověd, teda já tomu sportu moc nedám, takže pro mě spíš ta hudba.
0: Jasný. No tak uvidíme na konci. Děkuju vám moc, mějte se hezky.
3: Mějte se hezky,
0: nashledanou. Rádio Blaník, dobrý den.
4: Dobrý den, Blaníčku, tady je Fanda Česká Třebová.
0: Fando, jak to vidíte?
4: Já bych dneska typoval rok 96 a je to podle Pastrňáka a podle těch rekordů a tak dále, je to pěkný.
0: Někdo na hudbu, někdo na sport. Fando, díky, mějte se hezky, nashledanou.
4: Taky tak, nashle.
0: Rádio Blaník, dobrý den.
5: Dobrý den, tady posluchač Roman. Tajemný rok.
0: Povídejte.
5: To je 96.
0: No.
5: Na poli dvě krásný, bylo to Jan Železný.
0: No.
5: A 90 se narodil David Pastrňák. Přesně jak hodil Železný rekord, tak se narodil David Pastrňák.
0: Takže vy to víte jistě?
5: Ano, naprosto jistě.
0: Dobře, dobře, dobře. No tak uvidíme na konci stejně, jo? Mějte se hezky.
5: Děkuju moc pěkně, mějte se krásně,
0: nashledanou. Přátelé, a další nápověda. 1. září automobilka Škoda představila nový vůz. Vzpomínáte?
6: A několik tisíc zvědavců zaplnilo dnes odpoledne Staroměstské náměstí v Praze. Především dětem byl určen odpolední program. Několik oktáví na náměstí bylo zakryto a přísně střeženo.
0: Oktávky byly přísně střeženy. Takový to byl rok. Adelko, jak pak vypadají SMSky? Je tam nějaký zvláštní typ?
7: No, zvláštní asi ne. Úplně tady nevybučujeme od toho roku 1996, ale typuje ho třeba Jiřina z Hlinska. Podle koncertu Michaela Jacksona napsala, bylo to velké, vzpomínám si, jako by to bylo včera.
0: A už tehdy taky existovaly Backstreet Boys mimochodem.

0: tohle byla další hudební nápověda Backstreet Boys v tajemném roce na Blaníku.
1: Radio Blaník, tajemný rok.
0: A jak jste mohli sami slyšet, nejvíce rezonují ty hudební nápovědy a také ty sportovní. Tak já už vás nebudu napínat. Konala se velká řada sportovních událostí, těch největších v tom tajemném roce. Jednak se konalo mistrovství Evropy.

0: vychází na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
3: Už tam budem?
4: Nech toho!
3: Raději už tam budem?
4: Přestaň! Štěl mě vedro!
2: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Marilyn Monroe 100. Česká galerie moderního umění GOMA v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportál a GoOut. Více na goma.cz.
6: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně, ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně, ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
9: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
10: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
11: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Vony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.
12: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
13: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.
14: Nákupy v online shop.cz.
15: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
14: www.onlineshop.cz.
16: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Puty a Demáček na Blaníku.
1: Tajemný rok Rádia Blaník.
2: Tajemný rok.
0: Tak, to jdeme zvednout. Haló, haló, Rádio Blaník, dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Naďa z Mače a já si tipuju rok 1962.
0: 1962?
3: Ano.
0: A podle čeho?
3: Jenom tak jako dokaz.
0: Dobře, dobře. Tak děkuju, mějte se hezky. Tuhle čárku ještě nemáme. Naschledanou, díky.
3: Naschledanou.
0: Adelko, nemáme, že ne?
4: Ne, nemáme, zapisuju.
0: Dobře. A jak vypadají SMSky?
4: No tak tady stále dominuje rok 96, ten typuje třeba Lenka, typuje to na 100% a napsala na Michaelovi Jacksonovi jsem byla dokonce v druhé řadě naprostá bomba a rozhodně nezapomenutelný zážitek.
0: Tak víte co, tak už to nebudeme protahovat. Tajemným rokem, který jsme dnes hledali, je rok...
1: 1996.
0: Takže jste to skoro všichni uhádli. 1962 teda ne úplně, to se nepovedlo, ale ono se to povede zítra, protože zítra budeme pokračovat, zítra je čtvrtek, den malého juchu a tak nastane v 9 hodin další tajemný rok. A Adelko, moc krát děkuju, měj se krásně, ahoj.
4: Také děkuji a hezké vysílání.
0: Tak a tady je děkuju. A tady je poslední písnička k tajemnému roku. Tak si ji užívejte, krásné dopoledne s Blaníkem.

0: Beautiful South, tedy nádherný jih na vlnách Blaníku. Poslední písnička tajemného roku, myslím si, že jste byli úspěšní, tak vám gratuluju a my si dál budeme hrát hlavně hezky česky. Kabáti dorazí ze severu. Konkrétně z Teplic teda. Dalibor Janda, Modré nad hlavou. A zaspívají taky Eva Farná a Miraj. Musím se hezky česky vám hrajeme celé léto a budeme v tom pokračovat. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 4 minuty a malý kousíček už bude 10 dopoledne. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio. Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Pěkné dopoledne přeje Eliška Votrubová. Dneska bude většinou oblačno, odpoledne a k večeru pak může být obloha místy až polojasná. Teploty vyšplhají na 24 až 27 stupňů a po celý den bude foukat jenom slabý vítr. O počasí je to všechno, teď míříme na cesty.
3: Zvolte nejlepší nemocnici roku 2026. Hlasujte na nejlepší-nemocnice.cz.
2: Za volantem. Na Praze západ ve Vesci na křižovatce Vídeňské a Vestecké ulice boural traktor. Místo nehody je průjezdné Kyvadlově, počítejte se zdržením. Na cestě z Kladna k dálnici D7 poblíž odbočky na Buštěhrad se srazily dva autobusy. Na místě zasahují záchranné složky, dopravu odklání policie na objízdnou trasu, v obou směrech se tu tvoří dlouhé kolony. Jak to vypadá na Pražském okruhu, ví Martina z dopravního centra ŘSD.
4: Pražský okruh brzdí směrem na Ruzině od Vesce až k exitu Ořech, může docházet k blokovému odbavování v tunelech.
2: Tolik doprava, teď jsou tu zprávy.
5: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.hausbrandkava.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
6: Stručně, jasně, přehledně.
7: Po srážce autobusu na Kladensku je 17 zraněných. Poslanci rozhodují o znovu zavedení EET. České děti preferují příměstské tábory. Krásné dopoledne vám přeje Hanka Koterová. Počet zraněných po srážce dvou autobusů na Kladensku vzrostl na 17. Všechny už záchranáři převezli do okolních nemocnic. Nehoda se stala v 7 ráno na pomezí Buštěhradu a Lidic, kdy v linkových autobusech cestovala asi 40 lidí. Silnice 61 první třídy zůstává proto obousměrně neprůjezdná. Poslanci budou hlasovat o EET. Nově ale nebude povinný tisk účtenek. Ministryně financí Alena Schillerová si od opětovného zavedení elektronické evidence tržeb od příštího roku slibuje narovnání podnikatelského prostředí a příjem 14,5 miliardy ročně do státní kasy. Během letních měsíců dostávají oči víc zabrat. Doporučují se proto nosit sluneční brýle a aplikovat umělé slzy, což jsou kapky, které je možné koupit v každé lékárně. A co konkrétně očím v létě škodí, říká primářka Pražské oční kliniky Neovize Lucie Valešová.
8: Klimatizace zvyšuje proudění vzduchu okolo oka, takže zvyšuje odpařování slzného filmu. Slzný film má ochrannou funkci na povrch oka, na rohovku, a v okamžiku, kdy ten slzný film není v pořádku, tak dojde k osychání oka.
7: Proto je dobré například i v letadle chránit oči jakýmikoliv brýlemi. Obliba příměstských táborů roste, lákají na pestrý program a stále častěji se konají i ve velmi malých obcích. Navíc v posledních letech už neplatí, že tábory jsou určené výhradně dětem. Například v Rokycanech letos už po páté pořádají tábor pro seniory. A zájem je obrovský. Tím zprávy končí a u mikrofonu je zpátky Pepa Černý.
0: Je to tak, děkujeme, Hanko.
1: Pepa Černý.
6: Na rádiu Blaník.
0: Krásné dopoledne, přátelé, za půl minutku už bude 10, my si dál budeme hrát hlavně hezky česky a budeme si taky trochu povídat, já mám pro vás pozvánku do Rokycan a v této hodině si taky budeme hrát víc nebo míň, mám pro vás totiž vstupenky do Fine Parku, tak připravte telefony, já vám asi tak za 20 minut odhalím heslo, které bude dneska herní, jo? A tohle je Michal David, nonstop. Takhle to rozparádil na konopišti. Tak ještě jednou krásné dopoledne s Blaníkem.

Dalibor Janda, Modré nad hlavou, to teď právě prožíváme. A my se teď vydáme do Rokycan, do našeho oblíbeného vojenského muzea na demarkační linii. Je to největší nestátní vojenské muzeum v celé České republice, přátelé. A teď tam připravili úplně unikátní program na neděli. Jo, je to dámský den, představte si to. Je to den, který je určený hlavně ženám a kromě běžných prohlídek vnějších a vnitřních expozic je připraven bohatý doprovodný program. Dámy se budou moci kochat novým nádherně kvetoucím záhonem trvalek, odpočinou si v nové odpočinkové zóně a můžou tvořit v keramické dílně. Novinkou letošního roku je květinový workshop, ale pozor, tam je nutná rezervace, tak se podívejte na web právě toho vojenského muzea. Je to vojenskémuzeumrokycany.cz, tam se můžete registrovat, jo, a zarezervovat si místo právě na ten květinový workshop. Já myslím, že se vám tam bude líbit. Součástí programu bude také výstava kuchyně našich babiček. No, prostě vojenské muzeum v Rokycanech na demarkační linii se na jeden den tak trochu promění v takový dámský ráj. Tak neděle, zapište si to, 10 hodin, to je začátek a ve 4 odpoledne by se to mělo uzavírat celý ten program. Užijte si to. A taky si užijte následující písničku O L'Amour a Petr Muk na vlnách Rádia Blaník.

0: Váti na sever, posloucháte Rádio Blaník a jdeme si hrát.
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: Vaše oblíbená hra Víc nebo míň. Přátelé, mám pro vás poukázku na odběr rodinné vstupenky. Dva dospělí a čtyři děti do Fine Parku v Chlumci nad Cidlinou. Krásný park, kde si užijete celý den zábavu a prostě se zabavíte a užijete si to. No a jak to funguje? Napište přihlašovací SMS-ku na číslo 603 118 118. Napište celé své jméno, název obce nebo města, kde bydlíte a následně heslo, abych věděl, že chcete hrát právě o ty vstupenky. Dnešní heslo bude Chlumec, jo? Heslo je Chlumec, protože Fine Park je v Chlumci nad Cidlinou. Tak pište prosím 600 318 18 a zvedejte telefony, protože dvěma z vás zavolám a vy se o ty vstupenky utkáte přímo tady v éteru už za chvilku. Hned potom, co dospívá Hana Zagorová, Bob Dylan a Eva Farná s Mirájem. Posloucháte Blaník.
2: Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaník.
1: Buďte u toho s námi. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na Rádiu Blaník. Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
3: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
5: Luboši, ty ho nebyl, ho!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
7: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
8: Padá!
9: Tak si něco přej.
8: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
9: Tak to se mi to přání splnilo.
8: Cože?
9: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
8: No tak toho musíme rychle objednat.
10: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
11: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorka. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
12: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
13: Svatební den jako z pohádky?
14: Lázně vráž u písku.
13: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
14: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
13: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
14: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
13: Lázně vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
14: Lázně pomlčka vráž.cz.
15: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
16: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profi voda CZ.
17: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
18: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife, domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
19: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
20: Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlokalich.cz.
21: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz
22: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
23: Kdekoliv na světě.
24: A 24 hodin denně.
23: Vysílání Blaníku si můžete pustit kdykoliv budete chtít
24: na našem webu radioblaník.cz.

0: Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si?
1: Rádio Blaník.
2: Víc nebo míň.
0: Třeba znáš správnou odpověď, tak vzpomeneš si, tak bych se mohl ptát, kdybychom si tykali. Třeba s Pavlínou. Dobrý den, Pavlíno.
3: Dobrý den.
0: Jak pak se máte?
3: Nádherně.
0: Vy jste si nějak vylepšila signál od doby, co jsme se slyšeli před minutou?
3: Ano, ano, odběhla jsem.
0: Vy jste strašně šikovná. Co děláte právě teď?
3: Právě teď pracuju.
0: Jo, tak vás nebudeme zdržovat a rovnou přivítám paní Simonu, která je z Dvora Králové nad Labem. Dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Simono, velká pochvala, napsala jste heslo správně, chlumec. Co děláte vy? Jste taky v práci?
3: Ano, jsem taky v práci.
0: Jo, tak jsme všichni tři v práci, tak jsme v tom spolu. Tak, dámy, já mám pro vás, pro jednu z vás, poukázku na odběr rodinné vstupenky pro dva dospělé a čtyři děti právě do Fine Parku v Chlumci nad Cilinou, což je krásný park, který určitě všichni znáte a vyplatí se tam jet, protože si tam užijete zábavu a úplně se odreagujete od té práce, ve které všichni jsme a třeba bychom tam ani někteří, já teda jo, ale třeba by tam někteří nechtěli být. Pavlíno, prosím vás, poslouchejte pozorně, hádáte první, jo?
3: Ano.
0: Tak, kolik míst je v celém areálu k sezení u venkovních stolů ve Fine Parku? Kolik?
3: 150.
0: 150 říkáte. Simono, víc nebo míň?
3: Míň.
0: Míň? Říkáte míň?
3: Ano.
0: Jo, no tak Pavlíno, ono to vyšlo. Dámy, představte si, že těch míst je 840.
3: Jo.
0: No, to je velepark, co?
3: To je, no.
0: Tak, Pavlíno, vám gratuluju. Užijte si to a posílám lístky, jo?
3: Ježíš, děkuju.
0: No, vůbec nemáte za co. A vy můžete zavěsit. Naschledanou, děkuju.
3: Naschledanou.
0: Simono, prosím vás, vy nezavěšujte. No, ona zavěsila Simona, podle mě. No jo, tak to je jedno. Já jim potom zavolám oběma.
3: Já můžu.
0: Vy můžete rozhodně, od vás mám všechno. Gratuluju. Tak a hrát budeme zase příště, přátelé, budu vám držet palce. Mám ještě pár těch lístků tady schovaných. A za chvilku Ricky je povede Made in Italy.
1: Víc nebo míň. Zábava, zážitek, relax i poznání. To je Fine Park. Zábavní park v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Ideální místo pro váš výlet.
4: Plánu spousty dalších mil.
5: Víkend se Slzou na rádiu Blaník.
6: Lukáš Bundil ze skupiny Slza má 40. narozeniny.
7: A my pro vás máme speciální dárek.
6: Po celý víkend vám budeme Slzu hrát.
7: A navíc pro vás máme její poslední album Monodrama.
6: Laďte Blaník
5: a užijte si víkend se Slzou.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
9: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
10: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
11: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustíte k vodě. Dr. Max.
12: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
13: Nákupy v online shop CZ.
14: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
13: www.onlineshop.cz.
15: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
16: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimosoudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
17: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
18: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
19: Slyším, Tatart nákupy?
18: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Více pohody z léta vám dopřejí malé domácí spotřebiče, které teď u nás pořídíte s až 30% slevou.
19: To je mazec.
18: Tatart, opravdový elektrospecialista.
20: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
21: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
20: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
21: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
20: Maitreya. Inspirace srdcem.
22: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.

0: Tohle jsou pozdní Bee Gees a Secret Love na vlnách Rádia Blaník. To byla parádní muzika. My vám dál budeme hrát hlavně hezky česky, zaspívá Jarek Nohavica.
1: Až budu starý, mužem budu černý oblek mít.
0: Taky obě Lenky Filipové.
2: Ty jsi součástí mou vzpomínky.
0: Pokorem teď jsem viděl naživo Leny, mladší Lenku Filipovou, a ta je teda fenomenální. Jojo Band nám zahraje Ryby tví. Ani tady na Blaníku to není špatný, hrajeme vám hezky česky a budeme takhle hrát celé léto, ale i celý podzim, celou zimu a tak dále, prostě pořád. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 6 minut už bude 11 dopoledne.
3: Rádio Blaník. V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
6: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou, bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
3: Rádio Blaník, počasí. Rádio
7: Pěknou středu přeje Eliška Voltrubová. Dneska nás čeká většinou oblačná obloha. Odpoledne a k večeru může být místy až polojasno. Ovšem při zvětšené oblačnosti počítejte s přeháníkami, místy i s bouřkami. Deštníky raději vezměte sebou. Teploty dneska vyšplhají na 24 až 27 stupňů. Toliko počasí, teď už je tu další doprava.
8: Zvolte nejlepší nemocnici roku 2026. Hlasujte na nejlepší@nemocnice.cz.
3: Blaník za volantem.
7: Na cestě z Kladna k dálnici D7 poblíž odbočky na Buštěhrad se srazily dva autobusy. Na místě stále zasahují záchranné složky. Dopravu policie odklání na objízdnou trasu. V obou směrech se tvoří dlouhé kolony. Jak to vypadá na dálnici D11? Ví Martina z dopravního centra ŘSD.
9: 10 minut naberete v úseku dopravního omezení na dálnici D11 na Prahu mezi 6. a 8. kilometrem.
7: Před Prahou se zdržíte taky na D7.
9: 15 minut naberete na dálnici D7 na příjezdu do Prahy u exitu Ruzině na vině dopravní omezení.
7: A kolona je taky na trase z Mělníka na Slaný před nájezdem na D8. Popojíždět budete z asi 1,5 km. Tolik doprava, teď už jsou tu zprávy s Hankou.
3: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
10: Aktuální přehled každý den.
3: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Českoslovenští ministři obrany se potkávají v Praze. Češi si oblíbili Baltské moře. Začíná festival Colors of Ostrava. Hezké dopoledne, u zpráv vás vítá Hanka Koterová. Ministr obrany Jaromír Zuna v Praze jedná se svým slovenským protějškem Robertem Kaliňákem. Připravují společně několik vzájemně výhodných obchodů v oblasti vojenského materiálu. Konkrétní dohody zatím ale přiblížit nechtěl. Poslanecká sněmovna schválila novelu stavebního zákona. Povolovací procesy by se tak měly výrazně zrychlit a také zjednodušit. Proč ke změně došlo, řekne mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj Veronika Lukášová.
12: Návrh přímo reaguje na dlouhodobě neuspokojivý stav, kdy jsou české povolovací procesy pomalé a nepředvídatelné, což v praxi vede k dražšímu bydlení, spožděné výstavbě veřejné infrastruktury a rostoucí frustraci občanů i obcí. Nová legislativa přináší model jeden úřad, jedno řízení, jedno razítko.
11: Neboli méně frustrace, papírování a obíhání úřadů. Češi vyměnili dovolenou v Chorvatsku za Polsko. Týdenní pobyt u moře na severu je cenově výhodnější než na Jadranu. V posledních letech se jezdí na pobřeží Baltského moře jednak za koupáním a místo mušlí se na polských plážích sbírají jantarové kamínky. V ostravských Dolních Vítkovicích začíná mezinárodní hudební festival Colors of Ostrava. Během 4 dnů vystoupí 110 interpretů a nabídne divadelní představení a diskuzní fórum. Na festival do Ostravy i letos vyrazily zdravotní sestry z registru dárců kostní dřeně. Loni se takto podařilo zaregistrovat na 300 dobrovolníků. To je ze zpráv ode mě pro dnešek všechno. Na Blaníku pokračuje Pepa Černý.
0: Je to tak, děkujeme, Hanko.
3: Pepa Černý
10: na rádiu Blaník.
0: Hezké dopoledne, přátelé, necelá minutka zbývá do 11. Dál si budeme hrát, samozřejmě, jak jste zvyklí na Blaníku, hlavně hezky česky. Taky se za chvilku ozve kolega Petr Slíva, který je v obytňáku na severu, konkrétně na Orkneyských ostrovech, tak nám řekne, co zažívá právě. A v této hodině se podíváme také na jednoho malířského mistra. Tak, a teď je tady Aleš Brichta, Dívka s perlami ve vlasech. Tak krásné dopoledne s rádiem Blaník.

0: Lenka Filipová a její dcera Leny. Samotní nejsme nic, to je pravda. My jsme tady teď taky bez Péti takový samotní.
1: Obytňákem na sever.
2: Obytňákem na sever.
0: Ale my to vydržíme, protože Péťa Slíva se každý den hlásí do vysílání a teď by měl být na drátě. Péťo, já tě zdravím, ahoj.
3: Ahoj, zdravím z obytňáku na severu. Severem míním Orkneyské ostrovy, které místopisně patří pár století Skotsku a před ním Norsku. Takovou zajímavostí je, že se tady člověk neustále setkává s různými typy vlajek. Nejčastější je ta Orkneyská, která podezřele připomíná norskou a lidé si ji často pletou. Skandinávský modrý kříž v červeném poli je ale na rozdíl od norského se žlutým lemováním. Druhou nejčastější vlajkou je skotská, bílý kříž v modrém poli. Potom se poměrně často vyskytuje norská vlajka a občas britský Union Jack. Včera jsme si konečně prohlédli hlavní město Orkneyských ostrovů Kirkwall. Když říkám hlavní město, nepředstavujte si žádnou megapoli. Rozkládá se na 4 kilometrech čtverečních a obývá jej asi 10 000 lidí, což je skoro polovina obyvatel Orkneyi. Ústřední stavbou je katedrála svatého Magnuse. Svatý Magnus byl zdejší hrabě, který vládnul ve 12. století společně se svým bratrancem Hakonem. Dělba moci nebyla úplně přátelská, nicméně zbožný Magnus, který se sice oženil, ale zůstal v celibátu a proslul svou štědrostí a míru milovnou povahou, se přece jenom asi líbil lidem víc. Za zmínku stojí také Kirkwallské muzeum plné zdejších neolitických nálezů, ale i vikingských pozůstatků, doplněné mladšími exponáty. K tomu jsme ještě přidali návštěvu mohyly Whiteford Hill Cairn, staré asi 5 000 let. Zajímavá byla především tím, že se dá vlézt dovnitř, a to poklopem, který si člověk musí sám odklopit, dolů potom vede žebřík, no a posvítit se musíte baterkou. Pokud u sebe zrovna žádnou nemáte, jedna plně nabitá je připravená ve schránce vedle mohyly. Neskutečné. Večer jsme se ubytovali v kempu za Kirkwallem s výhledem na sousední ostrovy a na jeden vzdálenější si dneska uděláme výlet. Více vám o něm řeknu zítra touto dobou. Z obytňáku Knaus ze Sedlčan a z navigací od Garminu, která nám v hodinkách pomáhá na našich pěších toukách a cyklových letech, se loučí Petr Slíva.
0: Péťo, hlavně opatrně, děkujeme moc.
1: Obytňákem na sever.
2: S Petrem Slívou.
4: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
5: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
0: Tak. A mladého muže Petra Slívu střídá starý muž v podání Jarka Nohavici. Posloucháte Rádio Blaník, celé léto vám hrajeme hezky česky.
6: Až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky.

starý mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít. U okna, kavárny, avion, koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vhody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starý muž.

0: Jojo Band a Rybitví na vlnách Rádia Blaník. Přátelé, já jsem nedávno projížděl obcí Rybitví a jel se mnou kolega, takový hudebník, a říkal, počkej, Rybitví, o tom zpívá Jojo Band, ne? Říkám, no, teď jo? A on říká, já jsem vůbec nevěděl, že to je jako město nebo obec. Jsem říkal, ta písnička je celá složená z těch názvů. No a přátelé, pokud jste měli stejný problém jako můj kamarád, tak Rybitví je skutečně obec, leží na Pardubicku, že je tam asi 1500 obyvatel. A zajímavé je, že první písemná zmínka o obci pochází z roku 1377. Ovšem nejdůležitější je rok 1827, protože to tam bratranci Veverkové sestrojili právě to slavné ruchadlo. A ruchadlo má Rybitví i ve svém znaku. Navíc tam má taky ryby, tři ryby konkrétně, vypadá to na kapříky a je to proto, protože Rybitví leží v rybničnaté oblasti při severozápadním okraji Pardubic. Tak, teď už víte úplně všechno. Za chvilku nám zaspívá dáma, která nás minulý týden opustila, paní Bonnie Tyler. A taky skupina Jelen, všude zdejší. Posloucháte Blaník.
1: Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
2: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
2: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
1: Sluníčkové léto
2: s Blaníkem a Centropolem.
3: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shop Roku přináší...
5: Letní slevy právě odstartovaly!
6: Zažij léto naplno!
5: Když zábava, tak Mironet! Klikni dvakrát!
7: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz

0: Největší prodejce Faruk a Tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro všechny. www.gillylenau.cz. Psáno Lenau.
1: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
2: Ještě nemáte zamluvenou letní dovolenou? Nic není ztracené. Kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové má stále volné srpnové termíny na ubytování v chatkách. Užijte si skvělou dovolenou v dosahu největších rekreačních lesů v Česku. Do kempu Stříbrný rybník můžete přijet také s vlastním stanem nebo karavanem. Rezervujte nyní na kempstříbrnyrybník.cz.
3: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
4: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
5: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
4: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
5: Když repráky, tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
6: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
7: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
8: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
7: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
9: Milí šikulové a milé šikulky,
10: hledáme možná právě vás.
9: Každé všední dopoledne po 11. hodině.
10: Zlaté české ručičky na rádiu Blaník.

I'll Be There For You, písnička z Přátel a skupina Rembrandt. A víte, proč zazněla tahle písnička? Protože dneska je to přesně 420 let, co se pan Rembrandt narodil. Holanďan, jeden z nejslavnějších malířů všech dob. A kdybych měl zmínit jeho nejslavnější díla, tak to bude asi Hodina anatomie doktora Tulpa, to určitě, a potom Noční hlídka. Já jsem se snažil zjistit, kolik by stála taková Noční hlídka, jo? Ale to se zjistit prostě nedá. Jediné, s čím se to dá srovnat, je to, že nizozemská vláda v roce 2021 zakoupila jiný Rembrandtův obraz, a sice Vlajkonoše, za téměř 4 miliardy korun. Takže jak by řekl Zimmermann, pejš barde, střádej a až budeš mít 4 miliardy, tak můžeme začít vyjednávat. No, asi se najdou lepší a asi jako dostupnější investice, že ano. Tak, Jindřichové mají dneska svátek. Před chvilkou dospíval Jindra Polák ze skupiny Jelen. Mimochodem, taky Jindra Polák zpívá v té naší písničce Slunce dál svítí. A na tu my čekáme na Blaníku, to víte. Ta může přinést 5 000 korun třeba právě vám, tak čekejte dál. A vám, Jindrům, všem přeju všechno nejlepší k svátku. Je vás 26 230, takhle hezky kulaté to je. Tak, za chvilku Tereska Kernlová, Schody z nebe a možná stihneme i mistra Karla Gotta, Stokrát chválím čas, na Blaníku.

0: dál svítí.
1: Každý všední den na sluníčkovém Blaníku.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pitlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude a barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každý ne, ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super, v tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
2: Ha, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo, jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošle do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
4: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
5: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Dáš se mraku, kterou cestou se dá.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude zdejší, všude je fajn.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
11: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo...
9: ...kních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
11: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jeho české máslo...

0: zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo aj drobné pohledávky. e-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
2: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
3: Ekokom. Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.

0: Božský a nenapodobitelný Karel Gott na vlnách Rádia Blaník. A máme před sebou českou hodinku a s ní Putin.
1: František udělal všechno, co mu řekla.
0: Zaspívá i Věra Špinarová.
2: Já ti řeknu jen jízdy zákonů.
0: I Dan Landa.
3: Touha je žít, zůstat a neodejít.
0: A my zůstáváme, neodcházíme, hrajeme vám hezky česky celé léto. Za chvilku počasí, doprava, zprávy a za 5,5 minuty už bude poledne.
4: Rádio Blaník.
5: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
6: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
7: Máte doma solární elektrárnu?
8: Tak pozor! Rádio Blaník a Solar Energy Service and Care, člen skupiny Centropol, pro vás mají něco extra.
7: Vyhrajte kompletní servisní kontrolu fotovoltaiky zdarma, včetně měření výkonu.
8: To vše od profíků ze Solar Energy Service and Care.
7: K tomu navíc vám dáme jako dárek i 3000 korun na ruku.
8: Už brzy dorazíme možná právě k vám.
7: Vše podstatné najdete na našem webu radioblaník.cz
8: v článku Energoporadna Rádia Blaník. Blaník, počasí.
9: Rádio Blaník.
10: Krásné poledne a pokud se chystáte k obědu, tak dobrou chuť vám přeje Renata Pechová. Odpoledne bude převládat polojasno, přechodně oblačno, lokálně se objeví slabé přehánky a teploty zamíří k 28 stupňům. Zítra pak čekejte většinou polojasno, jasno, přechodně oblačno, velmi ojediněle opět zaprší a naměříme 26 až 29. Jdeme na silnice.
11: Zvolte nejlepší nemocnici roku 2026. Hlasujte na nejlepší@nemocnice.cz.
12: Blaník za volantem.
10: Nehody kolem Prahy zmapovala Martina z dopravního centra ŘSD.
13: Dopravní nehoda se vyšetřuje na dálnici D8 směrem na Prahu před sjezdem na Novou Ves na 16. kilometru. Je to na začátku dopravního omezení a popojíždět budete od 21. po 18. kilometr. Počítejte s 15 minutami navíc. Pražský okruh brzdí také směrem na Ruzyni od Jesenice až k exitu Ořech. Může docházet k blokovému odbavování v tunelech. A 15 minut naberete na dálnici D7 na příjezdu do Prahy u exitu Ruzyně na vině dopravní omezení.
11: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
14: Aktuální přehled každý den.
11: Zprávy Rádia Blaník.
14: Stručně, jasně, přehledně.
15: Policie zasahovala u střelby v Praze. Ústavní soud řešil umístění nového jaderného zdroje. MOV může mít kvůli Rusku problémy s financováním.
14: Radio Blaník.
15: Hezké poledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. V Praze 10 hostivaři se v Hrbenově ulici střílelo. Po ohlášené střelbě našla dopoledne policie na ulici ležet mrtvého člověka a vedle něj ležel další, který byl zraněný. A víc nám řekl mluvčí policie Jan Rybanský.
16: Na místě byl nalezen muž s těžkým poraněním, ročník 1971, a také žena bez známé života, ročník 1975. V tuto chvíli nikomu žádné nebezpečí nehrozí. Policisté spolu s kriminalisty budou dále se tímto případem zabývat a budeme zjišťovat veškeré okolnosti, které jsou s tím spojené.
15: A podle nejnovějších informací policie šlo o bývalé rodinné příslušníky. Hrbenova ulice bude po dobu vyšetřování zavřená. Ústavní soud odmítl stížnost firmy zpochybňující umístění nového jaderného zdroje v Dukovanech. Firma vlastní pozemky v ploše vymezené pro rozšíření jaderné elektrárny. Neúspěšně navrhla zrušit také část novely stavebního zákona, která fakticky přenesla rozhodovací pravomoc Střebíckého stavebního úřadu na ministerstvo průmyslu. I po 100 letech je historická kanalizace z cihel v centru Pardubic v dobrém stavu. kontrolu. Podle vodáren k tomu přispívá speciální profil stok, který zlepšuje jejich samočištění a také umožňuje odvádět víc vody během přívalových dešťů. Kanalizace byla podle odborníků velmi kvalitně postavená. 9 zemí Evropské unie chce konec financování Mezinárodní olympijské federace, a to kvůli účasti Ruska na olympiádě. Ruští sportovci se totiž budou moci zúčastnit olympijských her v roce 2028 v Los Angeles. Pod otevřený dopis podepsali ministři ze Švédska, Estonska, Nizozemska, Litvy, také Lotyšska, Polska, Rumunska, Finska a Dánska. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Pepa Černý.
0: Je to tak, děkujeme, Moni.
12: Pepa Černý na Rádiu Blaník.
0: Je to tak, posloucháte Rádio Blaník. Přátelé, už se nám blíží poledne, bude tady přesně za 15 vteřin. Tak pokud máte už připravený nějaký oběd, tak vám přeju dobrou chuť. Budu vám servírovat pouze české písničky, protože je to česká hodinka. A v této hodině se podíváme třeba na kontrolu solárů s kolegou Lukášem Valentou. Na to si počkejte, on je strašně šikovný. Marie Rotrová, měli jsme se potkat dřív, právě teď na Blaníku. Krásné poledne.

vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání,

0: Není to náhodou ona?
1: Slunce dál svítí
2: na rádiu Blaník.
0: Já mám pocit, že to byla ona, že to byla ta naše, přátelé. Tak se pojďme podívat na linku číslo 1. Kdo pak tam bude? Rádio Blaník, dobrý den.
3: No, dobrý den.
0: Dobrý den. Vy voláte z vesmíru, ne? Musíte si stlumit to rádio.
3: Stlumím rádio,
0: tak,
3: ano.
0: Už jste slyšet, už jste normálně z naší planety. Jak pak se jmenujete?
3: Stáňa.
0: Stáňo, proč pak voláte na Blaník?
3: No já si myslím, že Slunce dál je výherní písnička, ale nevím vůbec, o co se hraje. Akorát jsem zaslechla, když jsem odběhla ze zahrádky,
0: no,
3: že teda Slunce dál bude nějaká výherní písnička, tak to zkouším. A ono ku podivu.
0: No ona to je výherní písnička, já vám řeknu, o co se hraje, jo.
3: No.
0: Hraje se o 5000 na ruku.
3: Aha.
0: To je dobrý, ne?
3: To je dobrý.
0: No ale ještě nemáte na té ruce.
3: Jo.
0: Musíte odpovědět na otázku.
3: No, tak to zkusíme.
0: Jo, zkusíme to. Tak poslouchejte pozorně, já vám pustím teďka kousíček té písničky a zajímá mě, kdo pak to zpívá, jo? Tak pozorně poslouchejte.
4: Kdo by řekl, že může to tak letět, kde jsme byli a kde jsme teď a pořád.
0: No, tak těší nás to, povídejte, kdo pak to je?
3: No, tak to jsem úplně vedle.
0: To jste vedle, tak to zkuste aspoň.
3: Maria, tyhle hlasy, to vůbec.
0: Takže nevíte?
3: No, nevím, nic mi to...
0: A vy to chcete vzdát opravdu?
3: Ježiš, to kdo by to mohl vejít, no to vůbec.
0: No tak řekněte nějaké jméno. Stáňo, rychle, povídejte.
3: No rychle, no hledem. Tak kdo?
0: No, 3, 2, 1.
3: Helena to není.
0: Helenka to není. No tak vy jste nevyhrála, no. Ale víte co, zase jste udělala jste radost ostatním, protože tím pádem vašich 5000 se dává k dalším 5000. To znamená, že příště budeme hrát už o 10. To je dobrý, ne?
3: No vidíte to, to je paráda.
0: No, to jste udělala dobrý skutek. Tak já vám tleskám aspoň za ten dobrý skutek, jo? Prosím vás, byla to Olga Lounová.
3: No, tak to Olinka. By mě teda napadlo.
0: No, to nevadí. Stáňo, moc krát vám děkuju, že jste zavolala. Mějte se krásně, nashledanou.
3: Ok, nashled.
0: Tak dneska to nevyšlo, ale o to větší radost bude mít ten, kdo vyhraje příště, přátelé. Slunce hort dál svítí, je léto.
4: Kdo by řekl, že může to tak letět, kde jsme byli a kde jsme teď a pořád nás to těší.
0: To byla právě ta Olga, jsem vám chtěl pustit ještě jednou tu ukázku, víte.
1: Slunce dál svítí.
2: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: Tak, já teď vám pustím buty, Františka. Je středa 15. července, den velkého juchu už se blíží a je přesně 12.12, tak krásné, teď už odpoledne s rádiem Blaník.

písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Iveta Bartošová, Juanita, to je taková oslava včerejšího fotbalu, protože Španělé porazili Francouze a jsou ve finále mistrovství světa. Pokud jste to neviděli, tak to skončilo 2-0 a Španělé v podstatě Francouzům nedali šanci. Juanita, to je jméno španělské, skutečně je to zdrobnělina odvozená od jména Juana, což je český ekvivalent jména Jana. Takže vlastně Juanita, kterou teď zpívala Iveta Bartošová, je nejenom pro Španěly a jejich fotbalisty, ale taky pro všechny Jany, dámy. Ta byla pro vás. A je z roku 1993 mimochodem, takže už je taky letitá. Za chvilku Věra Špinarová, Petr Rezek a taky Verona. Na mě nečekej, posloucháte Rádio Blaník.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. PlotyDobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
5: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
6: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv včera naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
7: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
8: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero. Pouze v Benu.
9: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
10: Zábava vlny tobogány.
11: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzovek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
10: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
12: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka. Víte, že zdraví dítěte začíná již od prvních dnů života přímo ve střevech? Probiom Kids je tekuté probiotikum, vyvinuté speciálně pro děti od narození do 6 let. Obsahuje dva bakteriální kmeny, které podporují zdravý vývoj středního mikrobiomu od samého začátku. Je bez laktózy a bez lepku.
13: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
14: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
15: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
16: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
17: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
16: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
15: Exotika v růžové zahradě. Středeční prohlídky skleníků s exotickými rostlinami.
16: A 22. srpna Hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
15: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
16: www.zamek-konopiště.cz.
18: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
19: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
20: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
21: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.

Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem.

0: Verona, na mě nečekej, na vlnách Rádia Blaník. Znáte energoporadnu?
1: Energoporadna Rádia Blaník.
0: Energoporadnu u nás dělá Adélka Zahradníčková, mohli jste ji slyšet dneska ráno a pokud vám utekla, tak ji uslyšíte ještě dneska po 6:30 večer. No a my navíc hrajeme s energoporadnou, se Solar Energy Service and Care a na takové revize a zároveň předávky výher vyráží náš kolega Lukáš Valenta. Opět vyrazil. Lukáši, máš slovo.
2: Opět jsme vyrazili za vámi, tentokrát za panem Josefem do Chlumu.
3: Soláry mám už 7 let, vidím v tom velký výhody, když to funguje správně a prohlídku si dělám sám, protože jsem od řemesla a vy jste první vlastně, který to mám jako udělaný od firmy.
2: A jak taková servisní prohlídka probíhá? Na to jsem se už zeptal Tomáše Huzla ze společnosti Solar Energy Service and Care.
4: V podstatě vždycky zákazník by si měl připravit veškerou dokumentaci k fotovoltaické elektrárně, včetně revize, jde nám o to, že my vlastně hodnotíme tou servisní kontrolou stav té elektrárny, jak je co zapojený, jak je aktualizovaný software. Kluci vylezou na střechu s kontrolou kabelaž, s kontrolou i úchytky, které taky bývají dost často uvolněný, že ten panel opravdu může vyskočit. Když by byl nějaký větší poryv větru, tak ten panel může i odlítnout.
2: Tak tady naštěstí bylo všechno v pořádku a nic neodlétlo. A pokud chcete i vy vyhrát servisní prohlídku v hodnotě až 10 000 korun a k tomu 3 000 korun na ruku, přihlaste se do naší hry na radioblaník.cz.
0: Lukáši, moc krát děkujeme za návod a taky za reportáž. Já se koukám zrovna na náš web radioblaník.cz a je to velice jednoduché, takže pokud máte soláry, tak se podívejte na web a tady je registrační formulář, který stačí vyplnit, můžete tak činit i opakovaně až do 31. srpna a třeba se Lukáš vydá i k vám a dostanete nejenom tu servisní prohlídku za 10 000, ale taky 3 000 korun na ruku od Solar Energy Service and Care a Rádia Blaník.
1: Energoporadna Rádia Blaník.
0: A my si budeme dál hrát hezky česky. Za chvilku Dalibor Janda, taky Petr Muk a už je tady připravený Martin Císař a moc se na vás těší. Já vám přeju hlavně klidné odpoledne a ještě se uslyšíme od 4, protože budou Pepovi parťáci. Tentokrát se skupinou Botox. Do té doby se mějte krásně.
1: Posloucháte Blaník?
5: A můžeme to vidět?
1: Tak přesně tohle možná už brzy uslyšíte od našich blanických krajánků.
5: A když odpovíte správně, dostanete od nás tu nejlepší 7,5kilovou šunku na kosti od Leka.
1: Poslouchejte Blaník, dozvíte se víc.
5: Sluníčkové léto.
6: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
8: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
16: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
17: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
18: Všude zdejší, všude je fajn.
19: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách.
12: To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
13: Už tam budem?
18: Nech toho!
13: Později už tam budem?
18: Přestaň! Chtěl mě vedro!
19: Pohodová cesta? To chce kuře.
13: Mňam.
19: Někdy to prostě...

0: se vrátím.
1: Tak to musí stát na účtárně.
2: To už je po splatnosti.
1: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
3: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro debrecínskou pečeně z pultu lahůdek 100 gramů za 19,90 a vocílka české kuře plus 2/4 kilogram za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

0: ty a já a tohle to byl samo sebou Petr Mouka, písnička, která byla z třetího solového alba Dotyky snů, a které vyšlo v roce 2002. Co dál tady u nás? Za chvíli vám nabídnu Kabáty. Bude tu i Petr Kolář. Jednou nebe zavolá, díky vám. A nebo Lucie Bílá, písnička Obyčejná holka.
1: Jsem jenom obyčejná holka, co si chce bavit, žít a smát.
0: Jo, tak tohle je Rádio Blaník, rádio, které hraje hezky česky pro vás celé léto.
2: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
3: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
4: Kdo je tam?
5: Soudní exekutor.
4: Nejsme doma.
5: To máte pravdu, už nejste doma.
6: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
7: Ahoj, tady Vašek Neutbarta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
2: Rádio Blaník, počasí. Rádio
8: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Teploty v noci se nám budou pohybovat mezi 16 až 13 stupni. Zítra po ránu se mohou místy vyskytnout mlhy, jinak přes den čekejte většinou jasno, polojasno, přechodně oblačno, odpoledne ojediněle zataženo a slabé přehánky. Naměříme 26 až 29. Teď se vydáme na cesty.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej, tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: Blaník za volantem.
8: Kolony kolem Prahy zmapovala Zuzka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
13: Pokud pojedete po pražském okruhu ve směru od letiště Ruzině k dálnici D1, počítejte s 20-minutovým zdržením od rozvadovské spojky po Barandovský most. Důvodem je hustý provoz. Na dálnici D11 ve směru na Hradec Králové probíhají práce na vozovce u exitu Jirny. V místě je zdržení okolo 15 minut.
8: Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod, teď jsou tu zprávy.
2: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
3: Aktuální přehled každý den.
2: Zprávy Rádia Blaník.
3: Stručně, jasně, přehledně.
14: Hasiči zdolávali další velký požár. Desítka zemí Evropské unie řeší poplatek za emise. Na řidiče čekají v Jindřichově Hradci omezení. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Vaše hořela hala na zpracování autosoučástek pro zahraniční trh. Jsou vyráběny z hořčíku, který je vysoce hořlavý. S plameny bojovali jak čeští, tak i němečtí hasiči. Zhruba 30 zaměstnanců včas budovu opustilo a nikdo tak nebyl zraněn. Škody budou za miliony korun a výroba je nyní zastavená. Policie z hasiči tak zjišťují příčinu požáru. 10 zemí Evropské unie, včetně Česka, žádá přehodnocení poplatku za emise u pohonných hmot. Mělo by k tomu dojít v rámci ostatné revize unijního systému obchodování s emisními povolenkami. Odmítavý postoj těchto zemí vůči novému poplatku může zkomplikovat plány na úpravu hlavního klimatického nástroje Evropské unie. Extrémní vedra s teplotami přes 30 stupňů jsou stále častější. Ve městě se takové dny snášejí obtížněji než v přírodě. Řešením je únik k vodě. Pokud si jdete zaplavat tam, kde je lodní provoz, je důležité znát základní pravidla, která nám teď přiblíží mluvčí D-testu Lucie Korbeliusová.
10: Pokud se blíží plavidlo, nesnažte se je přeplavat před jeho přídí. Držte se daleko od jeho boku, ideálně v plavání zastavte a dejte o sobě vědět mávání. Uhýbejte směrem k bližšímu břehu, nikoli na otevřenou vodu. Pokud plavete sportovně dál než 50 metrů od břehu, používejte výrazně barevnou koupací čepici
14: a nebo plovák s reflexními barvami. Tři uzavírky komplikují během léta provoz v Jindřichově Hradci. Uzavírky se týkají centra města, také příjezdu od Třeboně. První už probíhá v Jáchymově ulici, kde bude nový povrch. Druhá uzavírka se týká parkoviště na sídlišti Vajgar a třetím místem, kde musí řidiči počítat se zdržením, je Horní Žďár. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Martin Císař.
0: Za minutu 13 hodin jsem tu a přeji krásné dobré odpoledne. Pojďme si hrát.
2: Martin Císař
15: na Rádiu Blaník.
0: Jsme Blaník a tak hezky česky. Tohle jsou Kabáti, za chvíli Údolí včel a zpěvačka

0: Dobré odpoledne, celé léto vám hrajeme hezky česky a tohle byla zpěvačka Anna K. Teď míříme na web radioblaník.cz a tady si můžete nově poslechnout další díl podcastu Čísla Česka. A kolega Daniel Rumpík si s ním opět tady povídá, tedy s Honzou Buriancem z agentury Stenmark. Tentokrát je to o kávě a také o tom, jestli máme rádi kávu spíš hořkou anebo kyselou.
1: Češi, když už to je postavíš před to dilema, jestli má být káva hořká nebo spíše kyselejší, tak se jednoznačně staví za tu horkou chuť. Mm. Ale ta nejvyšší skupina nám říká, že by to vlastně mohlo být nějakým způsobem vyvážené. Čistě preferentů té kyselejší kávy, těch kyselejších tónů jsou jednotky procent, ale myslím si, že zase se to tím, jak ta generace se obměňuje a spíš ty nejmladší ročníky mají rádi tu kyselejší kávu, tak se tohleto procento bude postupem času zvyšovat. Mm. Kdo ví, jak intenzivně, ale myslím si, že třeba, jestli jsme aktuálně na nějakých 5% těch, kteří preferují tu kyselou kávu, tak můžeme být za pár třeba na 10.
0: No já vám řeknu, já nevím jak kdo, ale já teda osobně, já ji tady mám teďko, jo, jako ochutnám. No já teda radši tu hořkou, no. Co člověk, to názor a to chuť. Celé povídání si můžete také poslechnout na samozřejmě našem webu radioblaník.cz anebo také na našem YouTubeovém kanále. Já vám posílám další písničky s tou další českou, je tu Petr Kolář. Hezké odpoledne.
2: Radio Blaník. Hezky česky celé léto.
3: Proudy řeky táhnou k nám. Oh, no.

0: parádní letní písnička, tohle to byl Josef Laufer, La Bamba. A když míříme do světa fotbalu za malou chvíli na mistrovství světa právě ve fotbale, tak tuhle chvíli si pojďme připomenout dalšího Josefa Laufera, totiž tatínka tohoto zpěváka.
1: Útoky Československa, Puť, Sobotka i Svoboda pěkně střelili na branku Kombiho, zatímco Pánička nedostali ještě ani jeden míč.
2: Nový útok naší čty, které má mít Svoboda, pěkně obklamal Montyho, sehrává na Sobotku. Sobotka Pučový, Puč na levém křídle, Tondo, špatná mužka.
0: Tak to je taková hezká sportovní vzpomínka, to byl Josef Laufer, ale ne zpěvák, ale byl to jeho tatínek. Teď už je tu Monika Holubová a míříme na fotbal.
3: Mistrovství světa ve fotbale.
4: Hezké odpoledne, fotbalový šampionát se blíží ke svému závěru. Účast ve finále si večer zajistilo Španělsko, když prvním semifinále v Dallasu porazilo Francii 2-0. A dnes poznáme druhého semifinalistu, kterými bude buď Anglie, anebo Argentina. Oba týmy se střetnou od 9 večer našeho času v Atlantě. Argentinci se dnes představí v tmavě modrých drezech a budou doufat, že jim přinesou štěstí stejně jako v některých vzájemných duelech v minulosti. Třeba v utkání proti Anglii, kdy zažili památné čtvrtfinále mistrovství světa v Mexiku 1986. Tehdy se o vítězství jeho Američanů 2-1 zasloužil legendární Diego Maradona boží rukou a gólem století. O 12 let později pak v alternativních dresech vyřadili Anglii na mistrovství světa 98 ve Francii v osmifinále po penaltovém rozstřelu. A na stadionu v New Jersey už se chystají taky na závěrečné finále i bohatý program. Připravují to totiž obří show, která bude probíhat i během poločasové přestávky. Na místo obvyklých 15 minut se tak pauza protáhne na téměř dvojnásobek. V neděli vystoupí třeba Madonna, Shakira nebo Justin Bieber. Finále mistrovství světa začne v neděli v 9 večer našeho času. Závěrečný ceremoniál ale odstartuje už 7:30. Tolik fotbalový speciál, další to bude zítra.
3: Mistrovství světa ve fotbale.
5: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
6: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák! Říkej!
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
8: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.
9: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
10: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
11: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
12: Ty jo... My tu 2 dny nebyli a vy máte novou střechu.
13: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu. Duratech. Renovace a nátěry střech.
12: Hotovo za 2 dny a za zlomek ceny výměny střechy.
13: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
12: Duratech. Střecha jako nová za 2 dny.
14: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
15: Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
16: prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
17: Kontejnery Sigl, dobrý den.
18: Dobrej, dobrej, potřebuji přistavit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
17: A tomu říkáte rychle?
19: Jsme Sigl, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.sigl.cz.
20: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
21: Zažijte noc v korunách stromů. Kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové nabízí prázdninovou slevu na ubytování v nových domcích v korunách stromů. Využijte akci dvě noci za cenu jedné a každou další noc se slevou. Probuďte se ze zpěvu ptáků a vychutnejte klid a vůni lesa v kempu Stříbrný rybník. Rezervujte nyní na kempstříbrnyrybnik.cz.
22: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
23: Na co?
22: Na naši fotovoltaiku.
23: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
22: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
23: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
22: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
23: A kdo se o to postará?
22: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
23: Tak to máme jasno.
24: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: celé leto hezky česky, takhle vám hrajeme na Bladníku a za chvíli pro vás má Michala Davida nebo Evu Farnou Všechno nebo nic. A všechno? Třeba takovou šunku od kosti 7,5 kila od Leka. No kdo by nechtěl, už jste se stali členy klubu posluchačů Rádia Blaník? Že ne, tak to zkuste právě teď na 3x2tv.radioblaník.cz. My pro vás možná budeme právě tuhle tu šunčičku mít a další se veze už tuhle sobotu. Tak bych na vašem místě do toho šel, běžte na náš web Rádio Blaník, tam se přihlašte do našeho klubu posluchačů. Pokud už jste přihlášeni, tak přímo tady se můžete zaregistrovat do hry a hlavně nám prosím napište, kde a jak trávíte léto s Blaníkem. A možná už sobotu, tedy tuhle sobotu, dorazí krajánek Rádia Blaník. A vlastně tu další a další. Všechny soboty teď o prázdninách pro vás máme tuhle skvělou šunčičku. Ta je nejlepší na grilu. Jo, to je grill letošního léta. Díky Blaníku vám ji můžeme přivízt naprosto zdarma. A co pro to máte udělat? Jenom se stát členy klubu posluchačů Rádia Blaník. Jak prosté a jednoduché. A co vás o víkendu mimo té šunky čeká přímo z našeho vysílání? Prozradím právě teď.
1: Se Slzou na Rádiu Blaník.
2: Lukáš Bundil ze skupiny Slza má 40. narozeniny.
1: A my pro vás máme speciální dárek.
2: Po celý víkend vám budeme Slzu hrát.
1: A navíc pro vás máme její poslední album Monodrama.
2: Tak laďte Blaník
1: a užijte si víkend se Slzou.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
7: Všude zdejší, všude je fajn.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
11: Vinetu!
10: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
15: Slyším Datart nákupy?
14: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
15: To je mazec.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.
17: Letní noci jsou ty nejkrásnější, tak si je pořádně vychutnejte. Proto vám dáme v Prospánku až 50% slevu na výbavu do ložnice, postele, matrace, polštáře. Vybrané produkty s letní slevou až 50% na prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
18: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
19: Ekokom.
20: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
21: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: Eva Farná tady u nás na Blaníku, přeji krásné letní odpoledne, 5,5 minuty a máme 14 hodin. Co dál, tak třeba Jelen?
1: Jestli jsi ještě někde kolem, prosím, vrát se, já ti můžu s Bohem dát.
0: Divokej byl.
1: Ty jsi moje láska s oddělení Laude.
0: A taky Helena Vondráčková s Jiřím Kornem. Jsme Blaník Rádio, co hraje celé léto hezky česky.
2: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
3: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
5: Přijďte si do auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz.
6: Ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Rádio Blaník, počasí.
8: Rádio Blaník.
9: Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Zítra nad ránem se mohou místy vytvářet mlhy. Jinak přes den čekejte většinou jasno, polojasno, přechodně oblačno, ojediněle zataženo a slabé přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 26 až 29 stupňů. Teď se vydáme na silnice.
10: Zvolte nejlepší nemocnici roku 2026. Hlasujte na nejlepší@nemocnice.cz.
7: Blaník za volantem.
9: Se zdržením musíte počítat na Pražském okruhu. Podrobnosti zjišťovala Zuzka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
11: Pokud pojedete po Pražském okruhu ve směru od letiště Ruzyně k dálnici D1, počítejte s kolonou mezi Rozvadovskou spojkou a exitem Ořech. Zdržení je okolo 20 minut. A na dálnici D1 ve směru na Hradec Králové u exitu Jirny probíhají práce na vozovce a v místě musíte počítat s 15-minutovým zdržením.
9: Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod a v kolonách pevné nervy. Jsou tu zprávy.
12: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.hausbrandkava.cz.
7: Zprávy Rádia Blaník.
13: Stručně, jasně, přehledně.
14: Od příštího roku se zřejmě vrátí EET. Péče o seniory se přesouvá na rodiny. Dolní Chabry se dočkají obchvatu.
15: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Sněmovna schválila znovu zavedení EET. Dojde k tomu od příštího roku bez tištěných papírových účtenek. Má hlavně narovnat podnikatelské prostředí a ročně má podle odhadu ministerstva financí přinést státu víc než 14 miliard korun. Však ještě musí projednat senát a podepsat prezident. U 7. dnem pokračuje zásah hasičů po požáru výškové budovy ve Zlíně. Požářiště stále ochlazují proudy vody, trochu pomohl i déšť. Hasiči také žádají veřejnost o videa nebo fotografie budovy ze začátku požáru. A víc tomu řekl v České televizi mluvčí hasičů Kamil Tlušťák.
16: To znamená do toho příjezdu těch jednotek a stojíme vlastně o každý poznatek i o ty fotografie videa. S tím, že nám to pomáhá hodně, co se týká skládání té časové osy toho požáru. Na našem Facebooku, na našich webových stránkách je zveřejněná přímo ta výzva, kde jsou ty e-mailové adresy, na které to posílat.
15: Nyní je na místě výšková technika, která bude pomáhat se sutinami. Vyšetřování požáru potrvá několik měsíců. Česko dál stárne a kapacity domovů pro seniory dlouhodobě nestačí. Péči o své blízké tak čím dál častěji musí zastávat rodiny s pomocí pečovatelské terénní služby. Pro stát je ale pobyt seniora v zařízení mnohem dražší. Provoz jednoho lůžka stojí zhruba 65 tisíc měsíčně. Pražský magistrát připravuje stavbu obchvatu městské části Dolní Chabry. Spojoval by ulici Dopraváků a Pražský okruh, který má sever
14: od Dolních Chaber vést, upozornil na to server z dopravy CZ. Radnice bude zřejmě požadovat, aby zhruba kilometrová silnice vedla tunelem. Chtěla by také, aby stavbu převzalo ředitelství silnic a dálnic. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Martin Císař.
0: Jsem tu a přeji krásné odpoledne, za půl minutky už je 14 hodin.
7: Martin Císař
13: na Rádiu Blaník.
0: Město Pelhřimov, to bylo místo, kde byl poslední z koncertů těch letních Rádia Blaník. Bylo to minulý pátek, já jsem tam byl a bylo skvěle. Díky vám, našim posluchačům. A právě v Pelhřimově, v tamním Muzeu rekordů a kuriozit, mají ode dneška jednu novinku, jakou za chvíli prozradím. Rádio Blaník. Teď už posílám krásný český duet. Helena Vondráčková, Jiří Korn a každá trampota má svou mes.

0: Švédská skupina ABBA na vlnách odpoledního vysílání Rádia Blaník. Dál to bude znít hezky česky, nabídnu skupinu Divoký byl, bude tu Karel Gott anebo Jelen a někde kolem.
1: Rádio Blaník, jsme všude tam, kde se něco děje. Jsme všude tam, kde se něco děje.
0: Teď se ale podíváme na místo našeho posledního letního koncertu, tedy do města Pelhřimov. Tamní muzeum rekordů a kuriozit má ode dneška nový exponát, a sice první plně pohyblivou loutku Hurvínka. A ta je vyrobená drátenickou technikou a vyrobil ji pan Petr Bém. A teď nám prozradí víc.
2: Za první mě ta loutka napadla z toho důvodu, protože Hurvínek slaví 100 let, takže na počest toho Hurvínka, takže jsem si udělal, nebo chtěl jsem udělat tu loutku. Chtěl jsem první udělat jakoby jenom figurku Hurvínka. Jenomže jsem říkal, je to takový, bylo by to v rámci možností jednoduchý, takže jsem si to chtěl jako stížit jako dráteník, takže jsem si říkal, hele, zkusím udělat plně funkční loutku, aby se to hýbalo všechno. Takže jsem na to konto začal prostě vymýšlet kostru. Já jsem první udělal jenom jakoby hlavu, rám, tělíčko. No a pak jsem začal k tomu přidělávat ruce.
0: No, hezky pěkně. Já ještě doplním, že 37-centimetrového Hurvínka tvoří více než 500 metrů drátu. Tak gratulujeme a vracíme se k písničkám.
1: Rádio Blaník.
3: Hezky česky celé léto.
0: Jo, a na tuhle jsem se hodně těšil. To je kapela Divoký byl a tohle jsou Lahutky.

0: Svačina na cestu
1: a pohoda v nádražní čekárně.
0: Jsou věci, které se nemění.
1: Sluníčkové léto
0: na rádiu Blaník.
2: Slití jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

0: Jo, tak tohle to byl Ricky Martin. Úplně ideální písnička někam na pláž, k vodě. Jo, jo, je léto, tak si ho s námi užívejte. My vám hrajeme hezky česky celé léto. Za chvíli Hanka Zagorová, Nešlap nelámej, anebo opět a Radeček a taky Eli. Za malou chvíli také Supy a dobrá zpráva Rádia Blaník a s ní kolegyně Sára.
1: Víc nebo míň.
2: Tentokrát pro vás máme vstupenky do výletního areálu Fine Park pro celou rodinu.
1: Tak hodně štěstí.
2: Víc nebo míň.
1: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
3: Zábava, zážitek, relax i poznání. To je Fine Park. Zábavní park v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Ideální místo pro váš výlet.
1: Na okno nebo na auto?
2: Na ledničku nebo klidně v práci na nástěnku.
1: Naše sluníčkové samolepky si můžete nalepit kamkoliv.
2: Sbírejte je s námi celé léto
1: na všech našich akcích a výjezdech.
2: Možná na tom už od 1. září pořádně vyděláte.
1: Ve hře je i 100 000 korun na ruku.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
4: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
5: Padá!
6: Tak si něco přej.
5: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
6: Tak to se mi to přání splnilo.
5: Cože?
6: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
5: No tak toho musíme rychle objednat.
7: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
8: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
9: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.

Jilly Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Jilly Lenau. Paruky pro všechny. www.jillylenau.cz. Psáno Jilly Lenau.

0: moře zábavy v centru Prahy.
1: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz
2: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
3: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
4: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
3: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
5: Potřebujete dětské kolo?
6: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
5: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
6: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
5: Raskal
6: a Bíny.
5: A teď navíc se slevou 30%.
6: Happysport.cz.
7: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz

0: Pohodové odpoledne, tolik opět a Radeček, Elia písnička I tak to za to stojí.
1: Rádio Blaník, dobrá zpráva.
0: A už je tu naše Sára. Sáro, krásné odpoledne, vítej ve studiu.
2: Ahoj, ahoj a dobré odpoledne všem. České zoologické zahrady za sebou mají mimořádný úspěch. Zoo v Praze, Zlíně a Ostravě už společně pomohly vrátit do volné přírody 90 vzácných supů 4 ohrožených druhů. Dnes tak létají nad horami ve Španělsku, Francii, Itálii i Bulharsku. Odchov supů přitom patří k nejnáročnějším vůbec. Samice snáší jen jedno vejce a mláďata se musí vychovávat tak, aby si nezvykla na člověka. Chovatelé je proto krmí pomocí speciální loutky připomínající hlavu dospělého supa. Jen díky tomu se mohou po vypuštění bez problému začlenit do života ve volné přírodě. České zoo navíc patří v ochraně supů mezi evropskou špičku. Praha totiž koordinuje celoevropský záchovný program pro supy mrchožravé. Každý další úspěšně odchovaný sup tak znamená větší naději, že z evropského nebe úplně nezmizí.
0: Teda řeknu ti, Sáro, to je parádní zpráva. Ty jsi říkala, že jsou taky ve Španělsku.
2: Ano.
0: No tam se museli včera večer teda divit, no když to... tam všichni ty ohňostroje a tak, rozumíš? To... Protože slavili to vítězství samozřejmě v tom fotbale. V každém případě tahle ta zpráva, ta mě udělala taky velkou radost. Tak
2: to
0: děkuju.
2: Jsem ráda,
0: mějte
2: těším se zítra,
0: a jasně,
2: ahoj.
0: Zítra, ahoj.
1: To byla dobrá zpráva Radia Blaník. Mistrovství světa ve fotbale na Rádiu Blaník.
3: Buďte u toho s námi. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na Rádiu Blaník.
4: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
5: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Aktiv, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
6: ETA Extra slevy. Tyčový vysavač ETA Terrier s nástavci pro péči o srst vašich mazlíčků právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 2400 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Nákupy v online shop.cz.
9: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
8: www.onlineshop.cz.
10: Dáš se mraku.
11: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
12: Všude zdejší, všude je fajn.
13: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
14: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
15: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jeho české máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
16: Na všechno existuje návod, až na muže po 40. Tedy až doteď.
17: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
16: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
17: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
16: Maitreya. Inspirace srdcem.
18: Což tak hledát si americkou kriminálku na televizi Seznam? Dnes jsou proto ideální podmínky. Připravujeme pro vás hned dvojitý díl oblíbeného amerického seriálu Jack, kdy se vydáme do světa uniformovaných právníků. Seriál Jack si pustíte už dnes od 18 hodin a 10 minut na televizi Seznam. Připravujeme pro vás hned dvojitý díl oblíbeného amerického seriálu Jack, kdy se vydáme do světa uniformovaných právníků. Seriál Jack si pustíte už dnes od 18 hodin a 10 minut na televizi Seznam.

0: báječné letní odpoledne. Tohle byla švédská dvojka Roxet. Vy posloucháte Rádio Blaníka, pohled na hodiny říká za 6 minut 15 hodin. Co dál tady u nás? Za chvíli zprávy, podíváme se na silnice a také na počasí a hrát si budeme třeba činasky. Dále tu budou Iveta Bartošová, Petr Sepeši. A nebo cesta Tomáš Klus a skupina Krištof. Jsme Blaník rádio, co hraje hezky česky celé léto.
1: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
2: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
3: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
2: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
3: Když repráky, tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
4: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
5: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
4: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
3: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
2: Letní slevy právě odstartovaly!
3: Zažij léto naplno!
2: Když zábava,
3: tak Mironet!
2: Klikni dvakrát!
6: Rádio Blaník, počasí. Rádio
7: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Zítra nad ránem se mohou místy vytvářet mlhy. Jinak přes den pak čekejte většinou jasno, polojasno, přechodně oblačno, odpoledne ojediněle zataženo a slaboučké přehánky. Naměříme 26 až 29 stupňů. Tolik počasí a teď už jsou tu informace z dopravy.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Blaník za volantem.
7: Kolony kolem Prahy zmapovala Zuzka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
12: Pokud pojedete po Pražském okruhu ve směru od letiště Ruzyně k dálnici D1, počítejte s kolonou mezi Rozvadovskou spojkou a exitem Ořech. Zdržení je okolo 20 minut. A na dálnici D1 ve směru na Hradec Králové u exitu Jirny probíhají práce na vozovce a v místě musíte počítat s 15-minutovým zdržením.
7: Přejeme vám šťastnou cestu, hlavně bez nehod a hezké odpoledne. Jsou tu zprávy.
6: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
4: Aktuální přehled každý den.
6: Zprávy Rádia Blaník.
4: Stručně, jasně, přehledně.
13: Stát přestane už brzy určovat stropy cen pohonných hmot. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Turnovy vyměňují starší lampy za ledky. Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Cenový strop na pohonné hmoty opět vzroste o desítky haléřů. Benzín zítra oproti dnešku zdraží o 2,30 haléřů na 2,40 korun a 21 haléřů za litr. Litr nafty pak budou moci čerpací stanice prodávat nejvýše za 40 korun a 12 haléřů, což je o 78 haléřů víc než dnes. Maximální ceny bude úřad určovat do konce tohoto týdne. Od pondělí se ceny budou řídit pouze podle tržních mechanismů. Ceny tak pravděpodobně stoupnou. Na jihu Čech hrozí silné bouřky. Varování platí až do 10 večer spíš ve střední a dolní části Jihočeského kraje a v Plzeňském kraji pro Horažďovicko, Klatovsko a Sušicko. Na Moravě pak začne zítra výstraha na zvýšenou zátěž teplem. V pátek tam bude až 34 stupňů. Úsporné LED osvětlení postupně nahrazuje starší lampy. Výjimkou není ani Turnov v Českém ráji, kde se už radnice nechala zpracovat i speciální generál veřejného osvětlení. Co přesně to je, vysvětluje starosta Tomáš Hoke.
14: Takový strategický dokument, který vlastně říká, jak by mělo veřejné osvětlení v Turnově vypadat, jak by měly být vysoké stožáry, jaký by měly být barvy světla, jaký by měly být typy svítidel, s ohledem na to, jestli se pohybujeme na velké silnici typu 1/35, nebo jestli jsme v městské památkové zóně.
13: Turnov chce mít úspornější LED svítidla na všech sloupech do roku 2030. Zimní srážky pomáhají zmírňovat dopady sucha v nížinách víc než v horách. Zjistili to vědci s tím, že zatímco v nížinách může voda ze zimních srážek zmírňovat půdní sucho ještě několik měsíců po zimě, v horských oblastech půdu opouští rychle a zásobuje podzemní vody a prameny. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď je tu Martin Císař.
0: A se mnou také další odpolední hodinka, kdy se vydáme třeba na cesty s Mirkem Táborským.
1: Martin Císař
9: na Rádiu Blaník.
0: A nebo také představíme nový český film. Ale pozor, v tuhle chvíli ještě jedna cesta. Skupiny Krištof a Tomáše Kluse. Já vám přeji krásné letní odpoledne. Posloucháte Rádio Blaník a my jsme za to rádi. Díky.
15: Tou cestou, tím směrem, prý

0: Další hezká písnička, tentokrát slovenská, Adam Ďurica, Ema Drobná a Naše hriechy. V tuhle chvíli Čechy, Morava a Slezsko. To je místo, kam putuje Kránek Rádia Blaník. Samozřejmě přihlásí se zítra do našeho vysílání. Ale stejné místo to mapuje i kolega Mirek Táborský. A s Mirkem to bylo v tomto týdnu dvakrát za Kelty do Nasavrk. A dnes se tam vypravíme po třetí a naposledy.
1: Milujeme Česko.
2: Na cestách s Blaníkem
1: a Miroslavem Táborským.
3: Krásný den, milí Blaníci. Dnes budu s dovolením pokračovat ve výletu za Kelty do Nasavrk. Po několik století až do počátku našeho letopočtu obývali Keltové Českou kotlinu. Hodně stop po jejich osídlení se našlo právě u Nasavrk, kde je Keltům věnována expozice v tamním zámku. Od něj jsem vás potom pozval po naučné stezce k rozhledně Bojka, která má jméno po keltském kmeni Bojů. U rozhledny je informační přístřešek věnovaný geologii a přírodě železných hor a také unikátní geoschody, jejichž každý kamenný stupeň je z jiné horniny. A tak jsou zde zastoupeny horniny z hlavních lokalit v okolí, které jsou proslulé těžbou kvalitního kamene. Od rozhledny po keltské stezce dojdete přes České Lhotice k nedalekému Opidu. Na šesti zastaveních, jež jsou umístěna na nejzajímavějších bodech tehdejšího hradiště, tu získáte spoustu zajímavých informací i představu o jeho velikosti. Celková rozloha vnitřního hradiště činila úctyhodných 23 hektarů a dohromady s předhradím přesahuje velikost 30 hektarů. Na informačních tabulích se dozvíte, proč Keltové zvolili pro své hradiště právě toto místo a jaké bylo jeho opevnění, jak vypadaly Klešťová brána či Akropole. Patrně nejzajímavější částí téměř 2-kilometrového okruhu vedoucího hradištěm jsou dochované valy. Při pohledu na ně si můžete udělat představu o mohutnosti opevnění tohoto keltského sídliště. Vždyť vyšplhat se na tyto valy není ani dnes po více než 2000 let nic snadného. A pokud byste Keltů ještě neměli dost, stačí se vrátit do Nasavrk a navštívit soukromý archeoskanzen země Keltů. Usedlosti jsou zde zbudovány tak, jak zřejmě vypadaly v mladší době železné. Díky tomu je nasavrcký skanzen jediným svého druhu ve střední Evropě, který takto věrně zachycuje podobu keltského města. Mějte se krásně a naslyšenou.
1: Zdrojem informací pro tento pořad je časopis Na cestu. Využijte ho i vy. Pro dovolenou v Česku je ideálním průvodcem pomálo zalidněných, ale zajímavých místech. Více na stránkách nacestu.cz.
4: Vaše cesta po Česku může být dobrodružná, romantická, adrenalinová, prostě všechno, jen nenudná. Jsme Allegria, firma na zážitky po celém Česku.

0: Český cesta, tentokrát cesta z města, skupina Mirai, před chvílí také Krištof Tomáš Klus a cesta, cestovali jsme také s Mirkem Táborským. Já vám přeji krásné dobré odpoledne. Za chvíli vyrážíme do Brna a mám pro vás docela dobrý tip na nový český film. Asi to ještě chvilku bude trvat, než na něj budeme moci jít do kin, nicméně více informací přidám za malou chvíli. Úderem 16. pořad Pepovi parťáci a do té doby se budu těšit třeba s pohodovou písničkou a ty české, ty jsou u nás doma, nabídnu poetiku.
1: Už nehledám to místo, kde všechno mám, dokud tě cítím blízko, tak si zpívám.
0: A za chvíli také zpěvačka Petra Janu a moje malá premiéra, zpěvačka, která nedávno byla hostem pořadu Pepovi parťáci. Tak čistou vlnu, hezké odpoledne všem.
2: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
3: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák a pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta.poděbrady.cz.
4: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
5: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
6: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
7: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
8: Letní slevy ve Fashion Aréně právě začaly. Využijte slevy až 70% u značek jako Adidas, Levi's a Tommy Hilfiger. Zastavte se na letní nákupy a dopřejte si kousky, které si zamilujete. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
9: Tahitské léto v Aquapolis Praha už je tady!
10: Zábava vlny tobogány.
11: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzovek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
10: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Aquapolis Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
12: Tvůj pocit po projektu?
13: Jipi!
14: Jo!
12: Jé!
13: Jipi, jipi!
14: Jí!
12: Hornbach, s námi to zvládnete.
15: Ještě nemáte zamluvenou letní dovolenou? Nic není ztracené. Kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové má stále volné srpnové termíny na ubytování v chatkách. Užijte si skvělou dovolenou v dosahu největších rekreačních lesů v Česku. Do kempu Stříbrný rybník můžete přijet také s vlastním stanem nebo karavanem. Rezervujte nyní na kempstříbrnyrybník.cz.
16: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto, /Štěpánek.cz.
17: Víš, co mají společného střecha, auto a fotovoltaika?
18: Že nás stály víc, než jsme původně plánovali?
17: Taky, ale hlavně potřebují pravidelnou péči.
18: Na střechu a auto myslíme, na fotovoltaiku moc ne.
17: Přitom právě ona nám každý den šetří peníze.
18: Takže bychom se o ní měli starat stejně dobře.
17: Jo, a přesně proto je tu Solar Energy Service and Care. Odborná diagnostika, servisní kontroly a pravidelné revize pro spolehlivý provoz a maximální výkon.
18: Protože dobrá investice si zaslouží dobrou péči.
19: Dopřejte své fotovoltaice odbornou péči. Solar Energy Service and Care provádí diagnostiku, servisní kontroly i pravidelné revize, které pomáhají udržet maximální výkon vaší elektrárny. Více na sesc.cz. Solar Energy Service and Care. Člen skupiny Centropol.

0: To byla britská skupina Queen a písnička Somebody to Love. A to byla písnička, kterou já mám osobně hodně rád a tuhle kapelu přímo zbožňuje ten, který se na vás těší, a to je kolega Pepa. Pepa Černý a s ním Pepovi parťáci od 16 hodin. Já se s vámi za chvíli rozloučím, ale v tuhle chvíli vás ještě pozvu do Brna. A tam totiž vzniká nový český film s Volkem Polívkou. Je to komedie a jmenuje se Svět podle Adama. A Volek Polívka v ní hraje folklórního hudebníka na konci kariéry.
1: Skládá si své písně, aby myslel hudební komedii. No a pak ho klepne Pepka a pak agonizuje a v té agonii se mu zjevují věci, jak to vlastně všechno bylo, jak si to vlastně představoval, jaký ten život byl tehdy, když si za jeho prarodičů. Takže to je takový svět imaginace a svět vlastně magického před tím realismu.
0: Tak se necháme překvapit, jak to všechno dopadne a jaký film bude, ale pokud je to s Volkem, tak si myslím, že komedie určitě parádní. Já vám popřeji krásný zbytek toho dnešního odpoledne, za chvíli Pepa, já se loučím a úderem páté zítra ráno se těším opět na slyšenou. Mějte se skvěle.
2: Slunce nám svítí,
3: pět tisíc na ruku.
4: Špičkový manažer si to vydělá

0: Všední den na sluníčkovém Blaníku.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolé.
7: A to už je jako desátýho. No tak mi počkej, kámo, ne?
8: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
9: A já vám jako dlužím?
10: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
11: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
12: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
13: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
14: Marilyn Monroe 100. Česká galerie moderního umění GOMA v Praze vás zve na výstavu k stému výročí narození legendární Marilyn Monroe. Čeká na vás více než 350 fotografií, obrazů a artefaktů. Vstupenky v síti Ticketportal a Go Out. Více na goma.cz.
15: Už tam budem?
16: Nech toho!
15: Raději už tam budem?
16: Přestaň! Ští mě vedro!
17: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
18: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovu je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
19: Ekokom.
20: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Máslo Bony 250 gramů za 19,90 a balkánský sýr Bloček Karlova Koruna 200 gramů za 29,90. Penny.

Škorpíci, You and I na vlnách Rádia Blaník. A jak dobře víte, my vám hrajeme hlavně hezky česky a budeme v tom pokračovat, takže si dáme třeba skupinu Botox. Jelenka Vondráčková zaspívá.

0: víte co? Já přihodím ještě jeden botox. Ale písnička se jmenuje My dva. A když kluci z botoxu přišli, jak já jsem říkal, kolik vás je, a oni říkali, no, my dva. Takže tady budou, už tady jsou, mají dobrou náladu a těší se na vás. Za chvilku si spolu budeme povídat o kapele a o všem možném, jak jde léto, hraní a tak dále, však to znáte. Za chvilku počasí, doprava, zprávy, celé léto vám hrajeme hlavně hezky česky a za 6 minut už budou 4 hodiny.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
4: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou, bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, belabel, CZ.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
6: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Teploty v noci se nám budou pohybovat mezi 16 až 13 stupni. Zítra nad ránem se mohou místy objevit mlhy. Jinak přes den bude většinou jasno, polojasno, přechodně oblačno, ojediněle zataženo a slabé přehánky. Naměříme 26 až 29. Teď se vydáme na silnice.
7: Zvolte nejlepší nemocnici roku 2026. Hlasujte na nejlepší@nemocnice.cz.
1: Blaník za volantem.
6: Se zdržením počítejte na Pražském okruhu, kde přesně a jak dlouho ví Zuzka z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
8: 20 minut budete popojíždět na Pražském okruhu ve směru na letiště Ruzině od Jesenice až po tunel Chlupice. V opačném směru se kolona tvoří od Rozvadovské spojky po Barandovský most a zdržení je také 20 minut.
6: Porouchanou dodávku nepřehlédněte na D5 na 18. kilometru ve směru na Prahu. Tolik dopravní servis, my vám přejeme šťastnou cestu hlavně bez nehod. A teď už jsou to další zprávy, které pro vás připravila Monika.
9: Hausbrand, prémiová italská káva, která si podmanila nejen všechny řidiče, ale i celý svět. www.housebrandkava.cz.
1: Zprávy Rádia Blaník.
10: Stručně, jasně, přehledně.
11: Česká výprava měla při výstupu na Mont Blanc problémy. Státní zemědělský intervenční fond čeká na výzvu žalobců. Ropa kvůli Blízkému východu dál zdražuje.
12: Rádio Blaník.
11: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Při výstupu na Mont Blanc zemřeli dva Češi. Podle francouzských četníků specializovaných na operace v Alpách je navíc třetí člen výpravy zraněný. Jednou z obětí byl také horský vůdce. Další dva členové výpravy byli jeho klienti. Státní zemědělský intervenční fond dál čeká na výzvu ke spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce. O zahájení trestního řízení kvůli vyplácení dotací holdingu Agrofert včera informoval server Seznam zprávy. Úřad tak reaguje na trestní oznámení, které v únoru podali Piráti kvůli údajnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše. V Praze bude na Pankráci omezen provoz. Od pondělí tu začne oprava křižovatky u ulice Hvězdova a práce tu potrvají do 3. srpna. Jak to bude provoz vypadat, to už vysvětluje mluvčí 4. městské části Edita Řeháková.
13: V ulici na Pankráci zůstane před obchodním centrem Arkády obousměrný provoz, stejně jako je tomu dosud. Naopak řidiči neprojedou z Pankráce do ulice Sdružení směrem do Nuslí a stejně tak nevyjedou ulicí na Jezerce a Sdružení na Pankrác.
11: Změny čekají také autobusy linek 188 a 134. Ceny ropy se po další eskalaci bojů na Blízkém východě zvyšují. Oba hlavní typy popoledně přidávaly přes 1%. Trh mimo jiné reaguje na zprávu, že americký prezident Donald Trump znovu uvalil námořní blokádu na všechny íránské přístavy. Íránské revoluční gardy pak pohrozily, že uzavřou všechny ostatní vývozní koridory. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Pepa.
0: Je to tak, děkujeme Moni.
1: Pepovi parťáci
10: na Rádiu Blaník.
0: Krásné odpoledne, přátelé. Za minutku budou 4 hodiny, posloucháte Blaník. A protože je středa a odbije ta čtvrtá, tak jsou tady dnešní parťáci, jsou to kluci z kapely Botox, kterou všichni dobře znáte z vysílání Blaníku. Jmenovitě Honza Kopečný, ahoj Honzo.
14: Ahoj, já zdravím všechny.
0: A je tady taky Petr Ryšavý, ahoj Péťo.
15: Hezký den všem, ahoj.
0: Pánové, hned na úvod, to všem totiž vrtá hlavou. Proč Botox?
15: Tak to řekni. Je to jednoduchý, my jsme prostě potřebovali vyplnit tu díru na tom showbiznise, která tady prostě byla, tak jsme si řekli, že prostě potřebujeme nějaký kontroverzní název, který prostě tou naší muzikou a tím naším lidstvím vyplní tu pomyslnou díru na tom českým hudebním poli.
0: Jo, já jsem myslel, že se vám líbí ty kačeří pusy. Jako
15: umíme to taky dobře, no, umíme
0: to. Umíte to simulovat. Pánové, vy máte kapelu od roku, pokud dobře počítám, 2018, to znamená, že hrajete spolu takhle dohromady 6+2 8 rokem, že jo?
15: Tak jest.
0: A už vyprodáváte kluby?
14: Naštěstí ano, vlastně náš první koncert byl až v roce 2019.
0: No.
14: A to byla, hned první koncert byla vlastně Pražská Lucerna.
0: Ale Lucerna Music Bar.
14: Music Bar, přesně tak, přesně tak. Protože my jsme tam chodili na ty kapely, že jo, to byly Činasky, ty Migové, a říkali jsme si, tyjo, to by bylo hezký si tady udělat koncert. A my jsme v tohle jsme se úplně nebáli a najednou z ničeho nic jsme tam byli a stáli a přišli za náma dokonce i lidi tenkrát. Tam bylo to skvělý a už je taková tradice, kterou držíme a už se jí pustit nechceme.
0: No to je jasný. Kluci, já si tohle celý život říkám o velký Lucerně a budu si to říkat do smrti. Pánové, prosím vás, teď si dáme vaší asi nejslavnější písničku, minimálně u nás na Blaníku, to je Pyžamo. Tak jak vzniklo Pyžamo?
15: Píseň Pyžamo vznikla za podpory celé kapely. Chtěli jsme udělat nějaký takový letní pozitivní single na desku a následně jsme vyrazili točit hlavně ten klip, který nás všechny bavil, točili jsme to v Benátkách. A vlastně ten optimismus jak z toho videoklipu, tak z té písně, z toho audia srší až dost a možná proto je právě na Rádiu Blaník tak úspěšná.
14: No, vlastně největší for byl, když jsme ji skládali, tak já jsem psal text a Peťa primárně jako hudbu a kluci pak nám k tomu dávali taky ty třešinky, jako co by to mělo být. A já jsem měl představu, že to bude jako romantická píseň, že to bude tak jako nosná, jako větší. A on udělal tohle. A já si pamatuju, jak jsme seděli prostě takhle jako na poradě v tom studiu a on říká, hele, mám takový nápad. A pustil to a vlastně to byla jedna z posledních písniček na naší poslední desku Víc než dřív. A to pustil a říkám, no, tak tam není co, prostě je to dostatečně pozitivní a vlezlý a to se třeba lidem může líbit, takže takhle vzniklo Pyžamo.
0: Ale ono tak bývá, že ta písnička, která přichází téměř jako poslední a ještě si jako kapela říká, má tam být, nemá tam být, je taková spíš sranda, tak nakonec, hele, vemte si Ohnutý a Svaz českých bohem.
15: Tak to je.
0: No, tak tady je Botox a Pyžamo, přátelé.

0: Tak tohle jsou Boniem, to je jasný. Rivers of Babylon na vlnách Rádia Blaník.
1: Pepovi parťáci.
0: Jsou tady, je tady skupina Botox, přátelé, jsem tomu velice rád. Přišli dva, ti nejdůležitější. Oni sice tak jako koukají, že ne nejdůležitější, ale je to tak. Péťa s Honzou. Pánové, když teď dozněla píseň Rivers of Babylon, tedy babylonské řeky, tak já mám tak jako pocit, že vy jste jeli nějaký turné po kempech, ne? Vltavských.
2: My jsme si vymysleli takový náš festival, který jsme nazvali Na vodě.
0: No.
2: Na vodě tour. A to bylo tak, že jsme fakt začínali ve Vyšším Brodě a prostě jsme si tu Vltavu hezky tak jako sjeli v těch kempech, který už samozřejmě roky známe, protože jsme vášniví vodáci. No ale mrzelo nás, že tam jako vymizela ta živá hudba. A že tam všichni hrajou z těch štěňat, že jo?
0: No jasně.
2: No a tak jsme si řekli, že to ne, že by bylo fajn to zase trošku vrátit zpátky, takže jsme si udělali takovýhle festival. Ale jelikož jsme to dělali vlastně pro lidi a řekli jsme si, že to úplně jako potom už ekonomicky nejde, tak po pár letech jsme z toho udělali VIP na vodě, což je vlastně fakt jenom pro úplně ty nejbližší fanoušky a děláme jednou za rok pro ně takovej v uvozovkách víkend, kdy prostě si uděláme náš zase festival, ale jenom v uzavření společnosti.
0: A vy jste vášniví vodáci, jako všichni v kapele, jo?
3: Všichni v kapele jsme, právě jsme se vrátili včera jsme se vrátili včera z Vltavy, takže možná teď vypadáme tady, posluchači možná to nevidějí, ale tady koukám, že se něco nahrává, nějaký video, tak tam uvidíte, že jsme oba s Honzou trošku, k tomu říct, zmuchlaný.
0: Ano.
3: Ale bylo to zážitek, my prostě se s klukama vždycky jako, jak se říká, vyčistíme stůl na té vodě, víš,
0: no,
3: to
0: jasný,
3: je prostě krásný. Je to jako potřeba se scházet podle mě s tou partou těch muzikantů i mimo ty koncerty.
0: Jo, to souhlas. A ono potom ty kempy jsou v podstatě jako benzínky, když jezdíte dodávkama, že vždycky tam někoho potkáte.
3: Vždycky jako potkáme, vždycky natankujeme a jdeme dál.
0: Pánové, když takhle jedete tu vodu, tak jedete z Vyšáku, jo?
3: Víceméně vždycky.
0: Jo. Mm-hmm. A jak to tam teďka vypadá? Já vím, že já jsem byl naposledy z Vyšáku, jsem jel třeba před 3-4 rokama. A to je dálnice nové v červenci.
3: Je to dálnice, jak to tam vypadá, tím moc neřekneme. My jsme se začali sdružovat už někde kolem Benešova. Mm-hmm. Takže vlastně, když jsme měli Český Budějovice, tak už jsme to měli trošku v mlze a ten Vyšák už si moc s Honzou nepamatujeme. Ale jako byli jsme tam, máme z toho nějaký fotky.
2: Nicméně důležitý je říct, že my jezdíme mimo takový ty jako víkendy. Takže vlastně naštěstí zas tak moc lidí jako nepotkáme, ale i tak je nás tam na té řece poměrně dost.
3: Ale musím říct, že jsou furt ty vodáci jako slušní. Furt je to taková jako sorta lidí, který jsou jako strašně fajn, všichni si furt říkají ahoj v dnešní jakoby uspěchaný době normálně. Všechno v pohodě. Všechno jak má být.
0: Jo. Já mám jako chatu u řeky a mám taky moc. A jsem rybář, takže já vodáky miluju.
3: Mm-hmm, jo.
0: Jako to je fakt dobrá partička lidí. Všichni, kdo jste právě teď na vodě, tak vám voláme ahoj. Tak mě napadlo, když se to jmenovalo Na vodě, tak měl s tím problém Xindl X nebo ne?
3: Neměl,
0: v pohodě. Neměl. Tak zdravíme Ondru Látka, to je dobře, že neměl problém Ondra. Pánové, spousta kapel, které jsou jako významné v České republice, tak si to takzvaně vyjezdili. Jo, třeba Divoký byl, ten si to prostě vyjezdil. A nedá se říct ani Popel. I kdyby hráli blbě a to kluci hrajou skvěle a dělají pěkný písničky, tak prostě když odjedete těch 1000, 1500, 2000 koncertů, tak už se nedá říct vůbec nic. Vy jste těch koncertů taky už absolvovali docela dost za těch 8 let, že?
3: Musím říct, že ano, ty se zkraje ptal na to, jestli už prodáváme haly a kluby.
0: No já jsem říkal kluby.
3: Kluby. Tak teď je to v situaci, kdy se vlastně každý rok děláme takový botoxový turné, že prostě objíždíme ty nejhezčí kluby, nejhezčí místa podle našeho soudu té naší republiky. Letos jich máme už 11. A musím říct, že nás to těší. A právě jsme se bavili s Honzou o tom, že když jsme začínali tenkrát v tom roce, tuším 2019, jsme hráli ty první koncerty, tak jsme právě hráli koncerty, kde bylo opravdu hrozně málo lidí.
0: No.
3: A dneska nás o to víc těší, že jsme se to, jak říkáš, ty vyjezdili, že tam ty lidi chodí a zpívají si naše texty a baví se a to je pro nás to největší zadosti učinění.
2: Buď upřímný, bylo jich 12 a známe je jménem všichni.
3: Ano.
0: Takže
3: ano.
0: Zdravíme do Zlína.
3: Ano.
0: Pánové, prosím vás, když si teďka říkal, že už na vás chodí normálně lidi jako na kapelu, jak vám říkají? Jo, jako bilové jsou bilové, že jo?
3: My jsme asi botoxáci.
0: Botoxáci.
3: No, jsme to jak my dva s Honzou, jakožto asi nejvíc autoři těch písní, tak jsou to i kluci, to znamená, hele, tamhle botoxák, prostě botoxák na baskytaru, ten hraje s botoxákama prostě, takže jsme botoxáci.
0: Ale když jste autoři oba a teď je tady písnička My dva, tak to jste napsali vy dva?
3: vlastně ano.
2: Jsme
3: dva.
0: Dobře, no tak si je dáme, je dva. Botox je tady.

0: To tehdy padal déšť, písnička, která rozhodně není o dnešku. Pepovi parťáci. Já nevím úplně jak u vás, ale u nás teda neleje zatím a ani to tak nevypadá, přestože včera byla výstraha. No, každopádně já jsem dneska hlásil, že přijdou kluci z kapely Botox a oni opravdu dorazili, tak si tady povídáme s klukama. Ptal jsem se, hráli jste někdy v Plesovce a oba říkali, no jasně, takže tuhle písničku jsme si zahráli všichni tak 200krát a máme ji rádi. Kluci, prosím vás, teďka je taková doba singlová, jo? Že už dokonce některý interpreti vůbec nevydávají dlouho hrající alba, ale uchylují se buď ke krátkohrajícím, anebo jenom k těm singlům, který potom dají dohromady. Já mám pocit, že vy jste najeli taky na tuhle vlnu, že jo?
1: My jsme minulý rok vlastně vydali třetí desku, kdy jsme si ale pak řekli, že než bychom vydali rychle čtvrtou, tak radši vlastně teď vypustíme ty písničky, které nás baví, které vlastně skládáme. A samozřejmě každá ta kapela, když udělá něco nového, tak si přesně říká, to je přesně ono, to teď musíme. A jako čekat, než se vydá ta deska, to se sám úplně nechce, takže teď půjdeme cestou těch singlů, ale potom určitě z toho tu desku uděláme.
2: No ale zároveň jsme vyrostli oba dva na velkých českých kapelách a když vidíme, kolik těch desek mají ty kabáti a ty činasky a ta Lucie a Vanastovky, tak prostě jsme si řekli, že musíme nejdřív vydat takový jako to podhoubíčko, ty tři desky, prostě ty písničky a pak si vydáme cestou těch singlů a to je právě teď.
0: Ale ono stejně u všech kapel máme nejradši ty první tři alba, že jo?
2: To taky.
0: Takže no pak už to v podstatě nemá cenu dělat.
2: Ty jsou takzvaně nejsprostčí, hudebně, myslím.
0: Je to tak, je to taková syrovost, že jo? A všechno, co do té doby, než tu kapelu postavili ty lidi, nastřádali v sobě, tak to potom během těch tří alb vylejou. Nejdřív ortodoxně, potom se trošku zjemněji.
2: Smyslně.
0: A ten třetí kus bývá takový jako už kultivovaný, ale pořád ještě divoký. Pánové, takže nové album můžeme očekávat jako takovou kompilaci, řekněme, singlů v roce 2027?
1: No, řekni když to. Když to řekneš, tak to tak bude muset být a já se bojím.
0: Počkej, když to řeknu já, nebo
2: ne, Petr? Máme nad sebou jakoby naši manažerku Karolínu, která když pak tak něco řekneme, tak ona nás potom nutí do toho to dodržet, takže já radši nebudu ten, který řekne, že to tak bude, takže já říkám, že zatím nevíme.
0: Kluci tady, jako kluci mimo písničky, říkali paní manažerko, že do roku 2035 by to nový album mělo vyjít.
2: Slibuju,
0: prostě,
2: slibuju.
0: Takže tak nějak to bude. Pánové, vy zároveň oba dva jste tak trochu divadelníci, že jo? Ty jsi říkal, Petře, že máš takový projekt, jak se jmenuje, prosím tě?
2: My máme vlastně všichni, já, Honza a náš kamarád Pepa Wagner máme projekt Muzikály na ruby, kde jsme se vlastně trošku osamostatnili z divadla, teď víceméně v divadle už nepůsobíme, ačkoliv jsme se tam všichni tři potkali, nejdřív jsme byli vlastně soci, pak jsme byli trošku kamarádi, teď jsme, řekl bych, velice blízcí přátelé.
1: Jsme byli socky a zároveň soci.
2: Jo. My jsme se vlastně nesnášeli, protože jsme bojovali o ty samý role, jako jsme všichni stejně tlustý a stejně starý. A teďko vlastně jsme kámoši a prostě hrajeme si tak jako po republice, takovýhle hudební projekt máme spolu.
0: Ale Muzikál na ruby, já mám pocit, nehrajete vy taky v rámci Kultury pod hvězdama?
2: Taky jsme účinkovali kdysi, ano, je to tak.
0: A to je krásný seriál akcí, že?
2: Rozhodně ano, my jsme taky projeli krásný místa.
1: My jsme ho vlastně otevírali a zahajovali. Úplně první ročník vlastně jsme byli součástí toho, vlastně se to celý stavilo tak nějak na našich všech bedrech. Každý do toho přinesl nějakou svou invenci, ale pamatujeme si to dobře.
0: Ale kluci, když by třeba teďka si někdo chtěl představit, jak to vypadá, Muzikál na ruby, jak byste to popsali? To jsou písničky z různých muzikálů, který zpíváte jako jednou jeden, jednou dva, jednou tři?
2: Je to tak, je to vlastně taková kompilace těch největších českých i zahraničních, možná bych se dal říct, muzikálových hitů, ale pojatý trošku jinak, řekl bych, v různých jiných hudebních aranžích.
1: Prostě na ruby.
2: Prostě na ruby.
0: Jasně. Když jsme u těch muzikálů, tak ne každý muzikál je dobrý, to si pojďme jako přiznat, jo. Stejně jako ne každá kapela je dobrá. Máte nějaký muzikál, který je opravdu vašemu srdci blízko?
2: A teď si nevím, jestli se potkáme, ale myslím si, že to je muzikál, pro nás je to spíš taková opera, to je asi Jesus Christ Superstar.
0: No jasně.
2: Protože to je, není to teda, je to světový dílo, ale myslím si, že to je jak tou kvalitou, tak tou úspěšností jedna z těch hlavních. Protože my třeba s Honzou razíme trošku teorii, že tady v Čechách některý lidi říkají, že ty muzikály jakoby nejsou dobrý, ale my říkáme, že asi záleží spíš na tom, jestli ten muzikál je úspěšný. Jo? Byly tady třeba hit muzikály, který kritici odsoudili, že to prostě není kvalitní a že tam nevystupují kvalitní lidi, ale ty muzikály měly třeba 500 až 1000 repríz. Ale Jesus Christ Superstar je dle našeho soudu kvalitní a zároveň úspěšný dílo, takže za nás oba asi sjednotíme, že období Kamila Střejavky, Dana Bárty a Báry Basikový, prostě Jesus Christ Superstar je pro nás ta jednička.
0: tak to máme úplně stejně. To jsem rád, kluci, my si budeme teďka povídat mimo písničky. Je škoda, že to neuslyšíte. No, přátelé, za chvilku jsme zpátky. Do té doby třeba ABBA.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
6: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
7: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
8: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
9: Ty jo... My tu dva dny nebyli a vy máte novou střechu.
10: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu.
11: Duratech. Renovace a nátěry střech.
9: Hotovo za dva dny a za zlomek ceny výměny střechy.
11: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
9: Duratech. Střecha jako nová za dva dny.
12: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
13: Můžu mu dávat probiotika, i když mu je necelý rok a půl?
12: Jistě ano. Například Probiomkids od Tyso. Je to tekutý doplněk stravy s vybranými bakteriálními kulturami určenými právě pro malé děti od narození do 6 let.
13: Je, tak děkuju moc.
14: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiomkids od Tyso. Více na mytolife.cz.
15: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
16: Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
17: Tvůj pocit po projektu?
18: Jipi!
19: Jo!
17: Jé!
19: Jipi, jipi!
17: Hornbach, s námi to zvládnete.
20: Kontejnery Sigl, dobrý den.
21: Dobrý, dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
20: A tomu říkáte rychle?
22: Jsme Sigl, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegl.cz.
23: Tohle léto bude jiné, zábavné a naučné.
24: Zámek Konopiště si pro vás a vaši rodinu připravil ty nejlepší prázdniny.
25: Dětské prohlídky části zámku s kostýmovaným průvodcem anebo rozkvetlé růžové zahrady.
24: Unikátní večerní prohlídky cesty do tajemných dálek vás vezmou na místa, kam se návštěvníci normálně nedostanou.
23: 1. a 2. srpna bude na Konopišti slavnost ovocných knedlíků.
24: A 22. srpna hradozámecká noc aneb noční veselí napříč staletími.
23: Letošní prázdniny vyražte i s dětmi na Konopiště.
24: www.zamek-konopiště.cz.
26: Přijďte si do Auta SRO v Příbrami vyzkoušet novinku. Kia K4 Sportswagon. Praktické kombi s velkorysým zavazadlovým prostorem, 604 litrů, 7letou zárukou Kia. A to nejlepší? Cena již od 490 tisíc korun. Kia K4 Sportswagon v Auta SRO Příbram. Přijeďte se svést, těšíme se na vás. auta.pb.cz

0: Tak tohle je legenda ABBA na Blaníku.
1: Pepovi parťáci.
0: A já tady mám parťáky hned dva, a to pány z kapely Botox, Honzu a taky Petra. Pánové, víte, proč hrála ABBA? Protože já si pamatuju, že se kdysi ptali v takovém televizním pořadu v Americe Davida Grohla z Foo Fighters, jestli má rád ABBU. A všichni čekali, že řekne ABBU, no, moc ne. A on říkal, samozřejmě, že mám rád ABBU, všichni milujou ABBU, ukažte mi někoho, kdo by neměl rád ABBU. I moje děti ve školce milujou ABBU. Všichni, kdo mají uši, tak musí milovat ABBU. A mě zajímá, máte rádi ABBU?
2: My jsme dokonce i účinkovali v české verzi tohle muzikálu, když tady byla poprvé. No. Takže samozřejmě musíme mít rádi. Jo.
3: Máme rádi ABBU, milujeme vlastně vokály, milujeme tady ty více hlasy, které oni tvořili. Je to prostě geniální věc.
0: Hele, když se už jsme řešili teda Jesus Christ Superstar, to je jasný, ta srdcovka nás všech. Ale ABBA teda předpokládám, že na ní jste úplně nevyrostli. Ale co tak jako je vaše nejniternější muzika, když se řekne?
3: Nejniternější muzika, já se zase jako budu opakovat, ale já prostě spadnu zase k těm českým kapelám, protože my jsme doma měli prostě desky a měli tam prostě naše ty kabáty, no. A mám pocit, že když to dneska někde řeknu na hlas, že některý lidi si říkají, ježišmarja, on je starý, on prostě neposlouchá moderní muziku. Jasně, že poslouchá moderní muziku na Spotify, co vyjdou novinky, ale ty kabáti jsou tady prostě pro nás, pro ty Čechy, takovej jako zlatý grál, a to tak je, podle mě.
0: To je jedna věc, a druhá věc je, že bych chtěl slyšet někoho mladšího, kdo napsal text na úrovni Milana Špalka. Trošku genius. Honzo, jak to máš ty, prosím tě?
2: Já to vlastně velice podobně. Já jsem od táty, když jsem byl malej, tak jsem dostával kazety a vlastně i jeho různý jako desky. Nicméně na těch kazetách byla Lucie. To byla jedna z prvních. Vedle toho jsem dostal kabáty Colorado. To byly no, další. A pak jsem dostal Činasky. Takže já jsem vlastně i dokonce můj první koncert, kdy mě naši pustili, jakože můžu jít prvně sám na koncert, tak byly tenkrát v Českých Budějovicích Činasky. A vlastně druhý můj koncert byly právě kabáti. Takže já na ně jako nedám dopustit. Pepa Vojtek je náš kolega z divadla. Do dneška vždycky, když potřebuji poradit s autem, jaký si mám koupit nebo co mám za problém, tak volám jemu. No. A tímhle ho zdravím aspoň na dálku, protože on tomuhle fakt rozumí.
0: To je jedna věc, a druhá věc je, že Pepa je prostě strašný sympaťák, je s ním hrozná sranda. Já jsem ho snad nikdy neviděl sem račit.
2: No, tak to je, jo, teda. Je to... Třeba když mu nejde auto.
0: Jo, tak to jo. Ale je to ohromný živel. Kluci, když jsme se bavili o těch koncertech, tak k podzimu se dostaneme, to se nebojte, jo, turné probereme. Ale teď je léto, že jo? To se hraje pod širým nebem. To je nejlepší stejně, že jo?
2: Tak jako, já mám pocit, že to je vlastně jeden z důvodů, proč ta kapela vznikla, protože prostě máme rádi to léto, máme rádi to prostředí, tu energii, a i samozřejmě to, že ty holky jsou méně oblečeny a vlastně přichází ta inspirace, že jo? Že jakože najednou si řekneš, pojď napsat třeba nějakou právě hezkou, zamilovanou, romantickou písničku.
0: A pak je z toho pyžamo.
3: Ty si vlastně představuješ tu holku rovnou v tom pyžamu.
2: No, aha, a bez pyžama.
0: V takovém tom flanelovém? Nebo...
2: Ježišmarja. Hned bych šel napsat nějakou další věc.
0: Kluci, prosím vás, když jsme nakousli to psaní těch písniček, tak předpokládám, že se přinese buď tak jako pár akordů za sebou, jak jde, nebo nějaký kytarový riff, a následně se teprve píše text. Chápu to správně, nebo ne?
3: Je to různý, musím říct, stejně jak říkal Petr Janda, jemu vyhovuje, že přijde hotový text. Mně osobně, protože píšu většinu tým hudby, tak vlastně taky, ale na druhou stranu on zase říká, udělej mi nějaký demáč, já ho potom zkusím otextovat, takže nemůžeme říct, že bychom měli nějaký pravidlo, na jaký skládáme. Občas se člověk inspiruje nějaký světový hudběř, než to se mi líbí, takhle bych chtěl něco udělat a udělám třeba nějaký podobný demáč muziky, Honza potom do toho třeba píše text, no pak už třeba společně, takže nemáme na to asi daný žádný pravidlo.
0: Ale kluci, my už jsme to nakousli s tím pyžamem, ale poznáte, že bude písnička hit?
2: Já bych si to přál, to umět. Ale nejde to. Bohužel na to není každý, jako, na to není jako, na to není. Ale samozřejmě každý ten skladatel je přesvědčený o tom, že zrovna tahle písnička je ten hit.
0: A vždycky je to jiná.
3: A teď se to je opravdu ta písnička, která na tu desku už třeba jakoby se jakoby nevejde, nebo taky tam nedám. A taky tam jde, abych tam teda nebyl 10, ale 11. A ona ve finále tady ta písnička prostě je dobrá.
0: Je to tak. Teď se vrátíme do roku 2000, tyjo, já si tipnu, buď 20 nebo 21, to byl covid a vy jste udělali písničku Botox and Friends nadechnout, že jo?
4: Je to tak.
0: No, tak si ji dáme?
4: Dáme si
0: a pak si o ní budeme povídat. Přátelé, hezký poslech, je tady Botox.

0: Botox and Friends, nadechnout, covidová písnička.
1: Pepovi parťáci.
0: To byla zvláštní doba, kluci, stejně, že jo?
2: Byla, ale zase jsme mohli jako prostě pracovat vlastně paradoxně na kapele, protože fakt byl ten vlastně čas na to si sednout a po těch všech zákazech vlastně jsme se strašně těšili na ty koncerty, že jo? A kdy jako ukážem ty nový písničky. My jsme dokonce i točili jaký klipy v covidu a bylo to jako zábavný. Točili jsme to doma různě.
3: A taky to tak bylo, že jsme se potom jako dostali zpátky mezi ty lidi, tak ty lidi byli potom hladoví. No, prostě, že se ten trh hudební obecně jako úplně nadechnul a že se to jako tlačilo dopředu, takže to bylo fajn.
0: Hele, kluci, představte si, že by teďka normálně jste uspořádali koncert. Řekli byste, že lidi musí sedět v autech a jenom koukat z těch aut a oni by přišli. No, nebo přijeli, nepřijeli, že jo. A tehdy prostě byly plný parkoviště tady těch koncertů, neuvěřitelná.
3: A i v těch autech seděli v rouškách, že jo. A byli tam.
0: A poslouchali to z rádia vlastně, si pamatuju, byla frekvence, že jo, to bylo pěkný. Tahle písnička každopádně vznikla, předpokládám, tehdy na dálku, že jo.
3: Určitě.
0: Každý posílal kousek.
3: Jo, všichni se, když jsme točili klip, tak vlastně některý lidi opravdu byli třeba mimo ten okres, jak byli tenkrát, nebo kraj nebo něco
0: takového,
3: tak prostě vlastně posílali, třeba vím, že Vašek Noid Barta právě poslal tenkrát video od sebe doma, protože byl v tom Mukařově, což bylo vlastně daleko od našeho studia.
2: Petě Kolař ten za náma je, ale pak vím, že Eva Burešová ta naopak byla v okrese s, myslím, že Alice Mráz, a tak šla vlastně k ní a natáčeli to společně, a pak navzájem se jako točili, posílali nám.
3: Ale jak jsem říkal, nebyl nikdo, kdo by řekl, hele, to se to jakoby nezdá, nebo mi jako nechci, prostě všichni vlastně chtěli prostě tvořit a všichni řekli, jasně, natočím, zítra mi to poslali, takže
2: dobrý. Olga Lounová taky vlastně
3: jo.
2: Přijela, tam mohla,
3: jo.
2: Bylo to zábavný, jako.
0: Já budu taky vám dvěma se blbě říká, ne, že ty si pojďme jako
3: ale
0: přiznat.
3: Pod rouškou násilí všichni řekli, že jo.
2: A rádi.
0: Kluci, já musím říct, že jestli se vám něco daří, tak videoklipy, protože teď je doba, kdy v podstatě už jsem slyšel, že se točí jenom refrény, jako na Reelska, jo, na sociální sítě, že už celý ty dlouhohrající videoklipy dělají opravdu jenom hrdinové a takový jako nadšenci. Ale vy ty klipy máte pěkný a navíc vám tam často hrajou jako významný a známý osobnosti. Taky jsem se chtěl zeptat na videoklip 68 to byla?
3: Ano.
0: U Jardovi. Co vás to popadlo?
3: No, tak jsme si řekli, že prostě třeba se pověnovat trošku taky tady místním legendám a za nás patří prostě tady pan Mr. Jäger prostě za jednu žijící legendu a proto jsme si o něm tak jako tohleto vymysleli a vyrobili.
2: Ale to jako mělo zvláštní příběh, tam se vlastně fakt stalo strašně moc příběhů s tím spojených. My teda tuhle písničku na koncertech nehrajeme, protože je extrémně těžká a vlastně to je skoro neuspívatelný a neuhratelný, ale vlastně tahle věc dokonce zachrání, a teď jako berme to prosím z rezervu, ale zachránila jednomu klukovi život. On byl na vozejčku a měl nějakou diagnózu, kdy vlastně byl to právě nějaký bývalej hokejista, měl nějaký úraz. Dostal se na vozejček a Jarda Jäger ho podporoval nějakým způsobem finančně. A on měl nějakou diagnózu, kdy mu prostě píchali botox do určitých částí těla kvůli nějakému snad umrtvení.
0: No.
2: No a on díky tomu ale zjistili po nějaký den, bo zapomněli po nějaké době, že se vlastně tohle dělo a jemu se začalo něco bortit a nemohli na to přijít prostě nějakou okolo páteře snad nebo co. A my jsme poslali vlastně Jardovi tuhle tu písničku a on jak s ním byl ve spojení, tak mu to taky poslal a prostě on tohle. A on díky tomu si vlastně vzpomněli zpětně, že botox mu dávali do nějakých těchto částí a pak použili něco proti tomu, nějakou látku, která to rozpustila a tomu klukovi se vlastně srovnali nějaký ty úpony okolo. No neskutečný příběh, já mám husinu z toho. Tohle to se povedlo, ale samozřejmě to zásadní bylo, že Jarda vlastně souhlasil s tím singlem jako takovým a poslal nám záběry, které nikde nebyly vlastně publikovaný a prezentovaný a mohli jsme použít vlastně jako do toho klipu jako takový. Takže to byly obrovský gesta. No, ale pak to zásadní.
3: A jako zlatá tečka bylo to, že prostě na mistrovství světa v hokeji prostě ta písnička zahrála prostě tady v naší největší český hale a to bylo prostě při mistrovství to nejvíc.
2: A vyhráli jsme.
3: Posílali prostě ty lidi ty záznamy, že jsou na tom mega zápase a tam hraje naše písnička, tak to bylo fakt krásný.
0: Ale kluci, máme poslední asi minutku necelou, tak pojďme na to turné. Bude na podzim, kam všude za váma můžou posluchači a diváci vyrazit.
3: Botox každý rok dělá botoxový turné na cestách, ale to jsem tady připravil takovou jakoby takový seznam míst, kam jedeme, protože těch míst už je víc, než bylo kdy předtím. Takže, přátelé, doražte. Malšice u Tábora, Litomyšl, Plzeň, Velké Meziříčí, Kladno, Brno, České Budějovice, Náchod, Uherské Hradiště, Ostrava a samozřejmě Lucerna Music Bar Praha.
0: Tak, a podívejte se na webové stránky, ovšem nejsou to stránky botox.cz.
2: Je to botoxmusic.cz.
0: Já jsem totiž teď zkusil botox.cz a to je něco úplně jiného, tam nechoďte. Kluci, moc vám děkuju, že jste tady byli. Honzo, ahoj.
2: My taky děkujeme, mějte se hezky.
0: Peťo, ahoj.
3: Těšíme se na vás na podzim, doufám, že dorazíš taky do Lucerny. Zveme tě.
0: A to já dorazím. Tak, takový byl Botox, přátelé, posloucháte Rádio Blaník.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Pohlédl do dálky a

0: informací na www.westernové-městečko.cz.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
6: Tak Renku, ty nezáda jeden nádherný. Kolik ty tý firmě vlastně dluží?
7: Asi 100 tisíc.
6: A ty s tím nic neděláš, jo?
7: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tož pak na právníka.
6: No prostě jdi na e-pohledávky.cz. Prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
7: No to jsou nějaký šamani nebo co ne?
6: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například tvaroháček, tvarohový krém, 130 gramů za 14,90. Snekit, Cabanos Exclusive, různé druhy za 39,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 34,90. Až do 21. července. Kaufland.

0: Karel Gott a písnička Plnoleta. Jirka Frélich přeje krásnou středu, hezký poslech Blaníku. Snad se vám líbil dnešní zajímavý rozhovor se skupinou Botox. A teď už před 17. hodinou vám slíbím, že po zprávách třeba Michal Penk. Blázen by si byl. Taky skupina Čechomor. Ty velické svody. A skupina Kabát. Tak zastav ten kočár. Blaník hraje hezky česky celé léto. Rádio Blaník.
1: Posloucháte Rádio Blaník. Pohodové české rádio.
2: Ahoj, tady Vašek Neudbárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu. Profi voda, s tou se nemusíte
3: bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Prodáváte auto? Auto Jarov nabízí rychlý, bezstarostný výkup s férovou cenou, bez skrytých poplatků. Vaše auto vykoupíme rychle, bez zbytečného čekání a papírování. Pokud se rozhodnete prodat vůz u nás, cestu domů neřešíte, tu bereme na sebe. Přesvědčíme vás, že v Auto Jarov je prodej auta bez starostí, stresu a nátlaku. Uděláme maximum pro vaši spokojenost. Více na autojarov.cz.
1: Rádio Blaník, počasí. Rádio
5: Blaník. Hezké odpoledne vám přeje Renata Pechová. Zítra budeme mít většinou jasno, polojasno, nad ránem se mohou místy vyskytnout mlhy, odpoledne i oblačno a přechodně zataženo, výjimečně se slabými přeháňkami. Nejvyšší teploty zamíří mezi 26 až 29 stupňů. Tolik počasí a teď se vydáme na silnice.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej, tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Blaník za volantem.
5: Zdržíte se na Pražském okruhu, kde přesně výzuska z dopravního centra ŘSD.
10: Komplikace očekávejte na Pražském okruhu ve směru od dálnice D1 na letiště Ruzině. Na 3. kilometru nám blokuje levý jízdní pruh pro poruchu odstavené osobní vozidlo a na 7. kilometru před tunelem se došetřuje v levém jízdním pruhu dopravní nehoda dvou osobních vozidel. S kolonou počítejte od Jesenice a zdržení je okolo půl hodiny. 20 minut také budete popojíždět v opačném směru k dálnici D1 od Rozvadovské spojky až po exit Ořech. Důvodem je silný provoz.
5: Přejeme vám šťastnou cestu a v kolonách pevné nervy.
1: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
11: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Vyhořelou budovu ve Zlíně si zatím majitel převzít nemohl. Policie vyšetřuje nehodu autobusu na Kladensku. Český podnikatel je v čínské vazbě. Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou to zprávy. Zbourání vyhořelé budovy 34 ve Zlíně zabere odhadem několik týdnů. O tom, jak společnost prázdné místo využije dál, nechce majitel budovy zatím spekulovat. Objekt, který schořel minulý týden ve čtvrtek a částečně se zřítil, si firma zatím převzít nemohla. Hasiči totiž požár budovy s 11 nadzemními podlažími nadále likvidují. Kladenští policisté vyšetřují dnešní nehodu dvou autobusů pro podezření z obecného ohrožení. K nehodě, při které bylo zraněno 17 lidí, došlo u Lidic. Jedna žena utrpěla středně těžké zranění hlavy a do nemocnice ji přepravil vrtulník. Další zranění jsou lehčí. Letní prázdniny znamenají pro rodinné rozpočty zatěžkávací zkoušku. Existují ale způsoby, jak letní zážitky výrazně zlevnit. A víc tomu říká mluvčí společnosti Plaxi Tereza Ulrichová.
3: Vyplatí se totiž například koukat na pobyty mimo hlavní sezónu, využívat různé zvýhodněné balíčky, anebo si jen plánovat výlety do přírody, kde ty výdaje nejsou až takové. Pomoci pak ale mohou i zaměstnanecké benefity. Řada lidí je dnes využívá například na nákup ubytování, na sport, na kulturu, na příměstské tábory pro děti.
2: Díky nim se rodiny můžou užít víc zážitků za mnohem menší obnos peněz. V Číně byl zadržen český občan. Informace serveru Seznam zprávy potvrdilo ministerstvo zahraničí s tím, že jsou s ním čeští diplomaté v Pekingu v kontaktu. Zadržený muž je český podnikatel, který v Číně obchodoval. Tamní bezpečnostní složky ho zadržely na letišti už na konci června a od té doby je ve vazbě. Z čeho je obviněný, není jasné. Tolik zprávy Rádia Blaník a teď s vámi bude Jirka.
4: Je to tak. 17. hodina právě teď.
0: Jirka Frélich
1: na Rádiu Blaník.
4: A před námi skupina Lucia, taky Slza a písnička Holomráz, když je dneska venku docela teplo. No a každopádně se vrátíme ke včerejšímu povídání s Honzou Rýdlem. Ten nás zavedl do Královéhradeckého kraje, kde řidiče čeká celkem nepříjemné dopravní omezení. Tak za chvíli další informace a teď hlavně hezky česky.
1: Rádio.

0: Slza, písnička Holobráz na Blaníku. Krásnou středu přejeme. Včera bylo úterý a byl tady Honza Riedl a dokonce nás vzal do Hradce Králové, kde nás čeká docela dobré omezení a na docela dlouho.
1: Tam na Kočárově okruhu jsme začali s výměnou povrchu včera, ale tady to bude v kapánek delší, protože tady budeme vyměňovat za plného provozu, to znamená po etapách vozovku a to i na rampách a budeme tam měnit dopravní značení, prostě Kočárák bude krásně novej, ovšem bude to trvat, předpokládáme asi do závěru září.
0: Tak Hradečákům držíme palce, aby to zvládli v klidu a v pohodě a teď už v Čechomoři Vělické zvony. Celé včerejší povídání s Honzou Riedlem najdete na webu radioblaník.cz v sekci podcasty. A teď už slibovaná písnička. Hrajeme si hezky česky celé léto.

0: Velký hit 70. let a písnička Čepe Čepe Čip Čip Middle of the Road. Na Blaníku za chvíli Kabáti. No a to byli oni, kdo se nám dovolali na konci té písničky Slunce dál svítí dnes. Výhra, představte si, že to bylo tedy velmi napínavé. No a jak to dopadlo s tou 5000 výhrou? Byli jste u toho popolední? Tak víte dobře. Kdo nebyl, tak si zaslouží vědět, tak já vám to prozradím za chvíli a taky řeknu, jak se hraje v naší velké letní hře o 5000 korun na ruku.
1: Sluníčkové léto.
2: To jsou i sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
1: Smírejte je na všech našich blanických akcích a výjezdech.
2: Vylepte si je a celé září pak buďte ve střehu.
1: Možná na tom totiž pořádně vyděláte.
2: Třeba právě na vás čeká rovných 100 000 na ruku.
1: Sluníčkové léto s Blaníkem a Centropolem.
3: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
4: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V PRE hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
5: Svatební den jako z pohádky?
6: Lázně vráž u Písku.
5: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
6: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
5: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
6: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
5: Lázně vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
6: Lázně.vráž.cz.
7: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
8: Tvůj pocit po projektu?
9: Jipi!
10: Jo!
8: Jé!
11: Jipi, jipi!
10: Jej!
8: Hornbach, s námi to zvládnete.
12: Zažijte noc v korunách stromů. Kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové nabízí prázdninovou slevu na ubytování v nových domcích v korunách stromů. Využijte akci 2 noci za cenu jedné a každou další noc se slevou. Probuďte se za zpěvu ptáků a vychutnejte klid a vůni lesa v kempu Stříbrný rybník. Rezervujte nyní na kempstříbrnýrybník.cz.
13: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto, / Štěpánek.
14: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
15: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
16: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
15: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
9: Potřebujete dětské kolo?
17: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
9: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
17: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
9: Raskal
17: a Bíny.
9: A teď navíc se slevou 30%.
17: happysport.cz.
18: Auto vozíme na servis, kotel necháváme pravidelně kontrolovat. A víš, na co často zapomínáme?
19: Na co?
18: Na naši fotovoltaiku.
19: To je pravda. Přitom pracuje každý den?
18: A bez pravidelné kontroly může ztrácet výkon, aniž bychom si toho všimli.
19: Takže nestačí jen vyrábět elektřinu?
18: Nestačí. Důležité je vyrábět naplno.
19: A kdo se o to postará?
18: Solar Energy Service and Care. Odborníci na servis a péči fotovoltaických systémů.
19: Tak to máme jasno.
20: Solar Energy Service and Care. Odborný servis solárních systémů. Více na sesc.cz. Člen skupiny Centropol.

0: Taky jedem dál, tohle je Olga Lounová a Cyklista a pozor, naše blanická písnička Slunce dál svítí zní právě takto a vy to dobře víte. A každý slyší. A hlavně víte, co to znamená, kdybychom písničku zahráli celou, tak na konci písničky je potřeba být na telefonu 800 109 109 jako první.
1: Slunce dál svítí.
2: Slunce dál svítí.
0: Dneska písnička zahrála krátce po 12. hodině a na konci telefonu byla naše posluchačka, která dostala otázku, kdo zpívá tuto část písničky.
3: Kdo by řekl, že může to tak letět, kde jsme byli a kde jsme teď a pořád nás to těší.
4: No, tak těší nás to, povídejte, kdo pak to je?
5: No, tak to jsem úplně vedle.
4: To jste vedle, tak to zkuste aspoň.
5: Maria, to je hlas. Tak kdo?
4: No, tři, dva, jedna.
5: Helena to není.
4: Helenka to není. No tak vy jste nevyhrála, no. Ale víte co, zase jste udělala jste radost ostatním, protože tím pádem vašich 5000 se dává k dalším 5000.
0: No je to tak. Tak to máme v naší hře.
4: O desítku.
0: 10 000 korun je teď ve hře. To byla právě ta Olga Lounová. Teď dozněla písnička Cyklista. Je to stejný hlas. Je to ta zpěvačka, která nám taky naspívala písničku Slunce dál svítí. Těch zpěváků je víc, klidně pátrejte, na webu to najdete velmi jednoduše. Písnička Slunce dál svítí se dá vyhledat, včetně těch zpěváků a to je důležité pro naši hru, protože příště už hrajeme zrovna o těch 10 000. Ve hře jsou krásné peníze a vaším úkolem je za A dovolat se a za B správně odpovědět, kdo zpívá tu konkrétní část písničky. Držím palce.
2: Slunce dál svítí.
1: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: Nám do studia taky hezky dál svítí za chvíli Michal Penk a písnička o bláznech.
1: 7,5 kila radosti.
2: To je lekošunka na kosti.
1: A právě tenhle gurmánský zázrak vám možná přivezou naši krajánci.
2: Je to snadné. Běžte na naše stránky radioblaník.cz, přihlaste se tam do našeho klubu posluchačů a napište nám, kde nás v létě posloucháte.
1: Možná už brzy přijedeme právě k vám.
2: Sluníčkové léto s Blaníkem.
6: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
7: Vše na léto najdete v Kauflandu. Například matony ochucenou nebo matony esence za 14,90. Birel Active, kombinace chutí tropického ovoce a letního osvěžení za 18,90. A Pilsner Urquell, neměná chuť od roku 1842 za 28,90. Až do 21. července. Kaufland.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
10: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
11: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
12: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
13: Všude zdejší, všude je fajn.
14: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
16: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
17: Na všechno existuje návod, až nemůže po 40. tedy až doteď.
18: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
17: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
18: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
17: Maitreya, inspirace srdcem.
19: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.

0: Scatman John a jeho písnička Scatman na Blaníku před 18. hodinou a dostáváme se k 6. hodině večerní, tedy Dalibor Janda a Oheň, voda, vítr. Tím odstartujeme tu příští hodinu. Oheň, voda, vítr, taky Petr Rezek, nejkrásnější déšť.
1: Prší krásně, nebe změnilo se v kone plnou vlád.
0: Tomáš Klus a Věra Martinová, magnetické bouře.
2: I když je těžký, někam jít.
0: Protože Blaník hraje hezky česky celé léto.
2: Rádio Blaník.
3: V životě jde o vteřiny, v reklamě o dojem. Online textil vám zaručí ten nejlepší, kvalitní reklamní textil pro vaši firmu. Onlinetextil.cz

0: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
1: Tvůj pocit po projektu?
2: Jipi!
3: Jo!
1: Jo!
4: Jipi, jipi!
1: Hornbach, s námi to zvládnete.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
5: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
6: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
5: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
6: Když repráky, tak Mironet.
5: Klikni dvakrát.
7: Rádio Blaník, počasí.
8: Rádio Blaník.
9: Hezký podvečer vám přeje Renata Pechová. Teploty v noci se budou pohybovat mezi 16 až 13 stupni. Zítra nad ránem se mohou ojediněle vytvářet mlhy, jinak přes den čekejte většinou jasno, polojasno, přechodně oblačno, odpoledne ojediněle zataženo a slabé přehánky. Naměříme 26 až 29. Jdeme na silnice.
10: Zvolte nejlepší nemocnici roku 2026. Hlasujte na nejlepší@nemocnice.cz.
7: Blaník za volantem.
9: S menším zdržením počítejte na Pražském okruhu. Podrobnosti zná Ivona z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic.
11: Kolona vozidel komplikuje provoz na Pražském okruhu od 25. kilometru ve směru k dálnici D1. Důvodem je hustý provoz, na této trase se zdržíte okolo 30 minut.
9: Porouchané auto přímo na dálnici nepřehledněte na D5 na 4,5 kilometru ve směru do Prahy a na Příbramsku ve Zdaborské ulici u křižovatky s poštovní provoz omezený kvůli pracem. Ty potrvají do 22. července. Šťastnou cestu.
7: Dopravní zpravodajství Rádia Blaník.
12: Aktuální přehled každý den.

0: Zprávy Rádia Blaník.
1: Stručně, jasně, přehledně.
2: Turek promluvil o imunitě v případě trestního stíhání. Hasiči zasahují u požáru nedaleko Prahy. Spojené státy opět zaútočily na Irán. Pěkný podvečer, zprávy pro vás má Monika Holubová. Pokud by Filip Turek čel kvůli nehodě trestnímu stíhání, imunitu by nevyužil. Řekl to dnes Blesku s tím, že k okolnostem havárie už se nechce s ohledem na policejní vyšetřování vyjadřovat. Turkovo auto se v pondělí v centru Prahy střetlo s nemocničním vozem. To se převrátilo na střechu a jeho řidič je v pracovní neschopnosti. V Cholupicích u Prahy hoří zemědělský objekt. Hasiči mají v ulici k dýmači 30 kusů techniky a vyhlásili druhý stupeň poplachu ze 4. Oheň už mají pod kontrolou a nyní nasazují dron, který celý prostor monitoruje. Umělá inteligence stále víc ovlivňuje náš každodenní život. O tom, jak mění naše současnost i budoucnost, vypráví ode dneška v areálu Portu 1560 v Českém Krumlově venkovní výstava Umělá inteligence a civilizace. Co všechno návštěvníkům nabídne, říká mluvčí radnice Petra Nestávalová.
3: Na velkoformátových panelech představí, jak umělá inteligence mění svět, jaké přináší příležitosti, ale samozřejmě i rizika a jakou roli v ní hraje člověk. V součástí programu je také beseda s autory výstavy, která se uskuteční 17. července od 16 hodin v paláci Portu 1560.
2: Vstup na výstavu i besedu je zdarma. Expozice je k vidění do 5. srpna. Spojené státy v poledne zahájily další vlnu útoků proti Iránu. Cílem je podle něj stále oslabit vojenské kapacity 93 milionové země, které iránské síly využívají k útokům na komerční lodě v Hormuzském průlivu. Bližší podrobnosti o úderech a jejich dopadech zatím nejsou známy. Tolik zprávy Rádia Blaník a pokračuje Jirka Frelich.
4: Já přeji krásnou středu, pár vteřin a bude 6. hodina.
5: Jirka Frelich
1: na Rádiu Blaník.
4: Až Bloňka naše letní vysílání pokračuje dál, tak si užívejte i české písničky. Nabídneme Miraj a písničku Vedle tebe usínám a teď taky Dalibor Janda, Oheň, voda, vítr. Tak vám přeji krásný poslech, ničím nerušený a za chvíli i jedna velmi zajímavá informace, ale nebudu předbíhat. Pěknou středu.

Bončovi ve vysílání Rádia Blaník. Krásnou středu přeji. Zítra je čtvrtek, zítra je den, který je zase blíž víkendu a možná se těšíte na pátek a na víkend, ale zítra se také dějí věci. Třeba na Blaníku bude velmi důležitý jeden seriál. Poznáte podle ukázky? Je to ukázka, ano, z jednoho televizního seriálu. Asi tušíte, že to nebyla romantika, ale pořádné drama. No a pokud jste na správné stopě, o co se jedná, tak asi tušíte, do jakého tajemného roku se vypravíte zítra s Pepou Černým a Adélou Zahradníčkovou. No a teď jsme taky na útěku. Tady je Lucka Bílá a písnička Útěk. Hrajeme hezky česky.

0: Irská zpěvačka Enya právě teď na Blaníku a před námi, dá se říci, stále ještě novinka v našem vysílání. Tomáš Klus a Věra Martinová a Magnetické bouře. I když je těžký, písnička vznikla už v loňském roce k životnímu jubileu Věry Martinové, ale do finální studiové podoby, kterou teď můžete slyšet na Blaníku, se dostala až na jaře letošního roku, kdy Tomáš Klus ji vydal pro změnu u příležitosti svých vlastních kulatin 40. narozeniny. Tomáše Kluse zároveň znamenali nový hit a ten je s Věrou Martinovou, jak už víte. Za chvíli si pustíme na Blaníku a přidáme taky skupinu Jelen a Klidná jako voda. Hrajeme si hezky česky celé léto.
1: Hezky česky.
2: Přesně tak si letos zpívají i na skotských Orkneyích.
1: A víte proč? Právě tam totiž letos vyrazilo naše ranní ptáče Petr Slíva.
2: Buďte u toho s ním ve vysílání Blaníku, na našem webu i sociálních sítích.
1: Ulicňákem na sever s Petrem Slívou.
3: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl! Je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Přijď si své sny splnit do karavanysedlčany.cz.
4: Vyrážíte v létě na cesty? S prémiovými mapami Garmin Outdoor Maps Plus se nestratíte. Garmin Outdoor Maps Plus. Vždy aktuální mapové podklady celého světa ve vašich chytrých Garmin hodinkách a navigacích.
5: Já nový plot mám.
6: Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
7: Tyhle dvě ruce se nebojí práce. A proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák. Jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz.
8: Kdo je tam?
9: Soudní exekutor.
8: Nejsme doma.
9: To máte pravdu, už nejste doma.
10: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
11: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
12: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy vary, město zážitků.

0: Zelenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro všechny. www.gillylenau.cz. Psáno Jill Lenau. Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz. 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
1: Padá!
2: Tak si něco přej.
1: Ale ne, hvězda. Plot nám padá, ty hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak, toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz. Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
4: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorka. Hele, podívej, co mám. Na. No. Hodná holka.
5: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
6: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Klikni!
8: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
7: Letní slevy právě odstartovaly!
8: Zažij léto naplno!
7: Když zábava,
8: tak Mironet!
7: Klikni dvakrát!
9: Hledáte kousek tradiční české kultury? Navštivte Národní muzeum pivovarnictví v Kostelci nad Černými lesy. Vydejte se s námi za tajemstvím českého ležáku. Vychutnejte si pivovarské speciality, černokostelecké pivo a nakonec můžete i přespat. Vezměte rodinu nebo kamarády tam, kde je pivo doma. Muzeum, pivo, jídlo a ubytování na jednom místě. Poznej, ochutnej, přespávej. nmpivovarnictví.cz.
10: Kdekoliv na světě a pokaždé v té nejlepší kvalitě.
11: Poslouchejte naše vysílání na stránkách radioblaník.cz.
12: Pohodové české rádio.

0: A Věra Martinová, magnetické bouře energie. O to tady jde v dnešní energoporadně. Jak jinak, tady je Adéla.
1: Energoporadna Rádia Blaník.
2: Servisní prohlídka solární elektrárny zní jako velká věda, ale pro majitele domu je to vlastně naprostá pohoda. Specialisté ze společnosti Solar Energy Service and Care jezdí na kontroly tak, aby vás nějak neomezili, ale zároveň odhalili i ten nejmenší problém. Více nám k tomu řekne Tomáš Huzl právě ze společnosti Solar Energy Service and Care. Tomáši, co všechno technici během prohlídky u mě doma zkontrolují?
3: Technici překontrolují celou instalaci fotovoltaické elektrárny. Od střechy, kabeláže, baterky až po střídač. Kompletně otestují, drobné závady odstraní.
2: Jak dlouho kontrola trvá a omezí to nějak chod domácnosti?
3: Servisní kontrola je na 2 až 3 hodiny u klienta. Záleží na velikosti instalace. Chod domácnosti nijak neomezí.
2: A jaký je výstup servisní prohlídky?
3: Výstupem servisní prohlídky je protokol, kde servisní technik uvede provedené práce a případně doporučí, jak postupovat dál.
2: Tomáši, moc děkujeme. Příště se podíváme na to, jak je to s dostupností vašich služeb, tedy jestli dokážete dorazit na rodinu dům kamkoliv po celé republice. Mým hostem byl Tomáš Huzl ze společnosti Solar Energy Service and Care. Naslyšenou.
1: Energoporadna Rádia Blaník.
0: A pro ty, kteří mají vlastní solární elektrárnu, máme něco extra. Na našem webu mohou vyhrát kompletní servisní kontrolu své fotovoltaiky od profíků ze Solar Energy Service and Care v hodnotě 10 000 korun. A k tomu navíc jako dárek 3 000 korun na ruku. Více už na našem webu radioblaník.cz.
1: Ve fotbale na rádiu Blaník.
4: Buďte u toho s námi. Nejbližší program, čerstvé výsledky i aktuální novinky. Každý den v našem vysílání. Fandíme fotbal. Mistrovství světa na rádiu Blaník.
5: Jednoduše si užijte bleskové doručení své elektroniky už do druhého dne. Planeo.
0: Před námi Michal David, který měl včera narozeniny a písnička Nenapovídej, taky Víťa Vávra, Jak svět přichází o básníky, tedy filmová písnička. A pak to bude podle vás, protože písničky na přání startují jako vždy úderem 19. hodiny a to už je přesně za 20 minut.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
12: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
13: Ekokom.
14: Nákupy v online shop.cz.
15: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
14: www.onlineshop.cz.
16: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
17: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: Fono Blond a písnička WhatsApp. Na Blaníku za 3 minuty bude 7 hodina večerní a budeme hrát podle vás. Těšte se na písničky, které jste sami vybrali. Třeba na mátku vidím Lucku Vondráčkovou a kdo tě má rád?
1: Všechno si můžeš vzít, všechno si můžeš přát.
0: Taky skupinu Opět a Radeček a Hory.
2: Tak sorry, že mám rád.
0: Zazní taky Tereza Mašková, jíst, spát, meditovat, milovat.
3: Jíst, spát, meditovat, milovat, do konce života.
0: A pokud milujete i české písničky, jste tady naprosto správně. Blaník hraje hezky česky celé léto.
4: Rádio Blaník, počasí.
5: Rádio Blaník.
0: Napříč naší republikou máme celkem vysoké rozdíly teplot a to, co se týká i krátké vzdálenosti, protože třeba na jižní Moravě Brod nad Dyjí aktuálně 30 stupňů Celsia, Brno 18, což je jenom pár desítek kilometrů vedle. No a je to proto, že nad Brnem se objevily kapky deště, v noci bude pršet a ten déšť přijde od jihu a od západu, postupně nám bude pršet skoro na celém území a teploměr v noci klesne na 19 až 14. Ráno ještě bude doznívat déšť a postupně se ukáže sluníčko a teploty vystoupí na 25 až 30, na jižní Moravě až na 32 stupňů.
5: Rádio Blaník.
6: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
7: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
8: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
9: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
10: Jirka Frélich
11: na rádiu Blaník.
0: A 19. hodina je tady za pár vteřin. Pojďme si společně užít dnešní středeční písničky na přání. Svátek slaví Jindřich a taky Egon. Pánové, přejeme všechno nejlepší a máme pro vás tu první písničku. Je to písnička Petra Muka, Láska ta nebezpečná věc.
12: Písničky na přání
11: na rádiu Blaník.

Trmuk, Láska ta nebezpečná věc, písnička na úvod dnešních písniček na přání a z obce Županovice napsal Jiří, abychom zahráli písničku manželce Handě k dnešním krásným narozeninám a přáním stálého zdraví, spokojenosti, rodinné pohody od dětí Jirky, Lenky, Tomáše a Kristýnky a jejich protějšků a 9 vnoučat. Zvláštní poděkování za krásně prožité společné roky od manžela Jirky tady stojí. Zdravíme tedy manželku Haničku zřejmě. Když hrajeme Handě, myslím, že Hanička, jak jinak. A je tady skupina Kex a písnička Proč holky pláčou. Tak ještě jednou z Blaníku, užijte si písničku.

0: Skupina Kex a písnička Proč holky pláčou. Na Blaníku budeme plnit další písničkové přání, aby právě neplakali. Tak tady je jeden vzkaz od Michala. Blaníčku, zahraj písničku pro Jiřinku z Brťova, která tento týden slaví narozeniny a dává i další blahopřání. Milá Jiřinko, vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, pohody a životního elánu. Spravované kolínko, ať se konečně vzpamatuje a nám náš vztah stále dobře funguje. Zdraví Michal. Michal vybral Hanu Zagorovou a písničku Nápad a k tomu přidáme ještě z Dolní Chřibské od Evelyn vzkaz, protože chce nechat zahrát písničku taky od Hanky Zagorové, a to pro změnu z Dendovi, který právě rybaří a poslouchá Blaník. Posu posílá Evelyn a my z Blaníku písničku.
1: Písničky na přání.
2: Na Radio Blaník.

0: Hana Zagorová, písnička Nápad. Krátce před 7:45. Tady splníme další písničkové přání. Spacova nám přišel vzkaz, abychom zahráli pro dědečka Františka Heřmanka Spacova k jeho krásným 75. narozeninám. Hlavně pevné zdraví, stálou pohodu a hodně radosti. A zároveň by rádi poděkovali za to, že se stále stará s takovou láskou o své blízké. A přání letí od manželky Stanislávky, od dcer Jany s Michalem, Jitky s Honzou a vnoučat Andrejky, Davida a Aleše. A pak se tady mrkneme na vzkaz, který dorazil z Ostravy od Jany. Je pro Evičku, které přeje všechno nejlepší k dnešním narozeninám, ať se splní vše, co si přeje. To z celého srdce přeje nejenom Jana, ale taky Tomáš, Daneček a my z Rádia Blaník.
1: Písničky na přání.
2: Na Rádiu Blaník.
0: A ještě jedna Jana napsala, abychom zahráli právě tuto písničku od Jarka Šimka. Michalce do Lipence k narozeninám všechno nejlepší, hodně štěstí a zdraví a se vzkazem máme tě rádi, mamka a taťka.

všechno nejlepší budeme přát i s dalším přáním, které dorazilo od Miloše, abychom zahráli Ivance, taky k narozeninám hodně zdraví, štěstí a všeho dobrého. Se vzkazem si naše sluníčko, užij si svůj den a tohle všechno a ještě mnohem víc přeji ti, kteří tě mají rádi, napsal Miloš a vybral Jiřího Schillingera písničku Švihák lázeňský. Tak rádi pošleme.

0: Krásná písnička, kdo tě má rád, tedy zazní stejně jako Jiří Smožek, Tereza Mašková, Pavel Novák a spousta dalších. Vybrali jste dnes moc krásné písničky přes náš web radioblaník.cz.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblanik.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
3: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz.
4: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
5: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
6: Padá!
7: Tak si něco přej.
6: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
7: Tak to se mi to přání splnilo.
6: Cože?
7: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
6: No tak, toho musíme rychle objednat.
8: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
9: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
10: Kontejnery Siegel, dobrý den.
11: Dobrý, dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
10: A tomu říkáte rychle?
12: Jsme Siegel, kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
13: První úsměv, první krůčky, první slova. Každý velký příběh začíná maličkostmi. Jmenuji se Nela Kajlová a jako maminka vím, že všechno důležité začíná uvnitř. Proto jsem pro svého syna vybrala doplněk stravy Probiom Kids od Tyso, který je vhodný pro děti od narození do 6 let.
14: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
15: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
16: Potřebujete dětské kolo?
17: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
16: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
17: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
16: Raskal
17: a Bíny.
16: A teď navíc se slevou 30%.
17: Happysport.cz.
18: Ještě nemáte zamluvenou letní dovolenou? Nic není ztracené. Kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové má stále volné srpnové termíny na ubytování v chatkách. Užijte si skvělou dovolenou v dosahu největších rekreačních lesů v Česku. Do kempu Stříbrný rybník můžete přijet také s vlastním stanem nebo karavanem. Rezervujte nyní na kempstříbrnýrybník.cz.
19: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto, pomlčka, Štěpánek.
20: Se 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.

0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: A písničky na přání pokračují. Je to vzkaz pro Ivetu Kmoškovou z Orlové se vzkazem: milá Ivetko, přejeme ti všechno nejlepší k tvým narozeninám. Hodně štěstí, zdraví, lásky, ať se ti splní tvá veškerá přání, ať si pořád taková, jakou tě známe už pomalu 30 let. Dobře je Pavla, Karel, Margita, Patrik, Miky a Kočičky a vzkazují: máme tě moc rádi. Tak my zdravíme do Orlové a tady je Lucka Vondráčková a písnička Kdo tě má rád.

Lucka Vondráčková, písnička Kdo tě má rád a velikánskou pusu od 7 vnoučat a nejkrásnější přání máme prý poslat Olince k 61. narozeninám a Františkovi do Opatovic a se vzkazem, ať vás provází hlavně zdraví, štěstí, láska, pohoda a pořád dobrá nálada. Pořádně to naplno oslavte a užijte si svůj den. Oběma přeje spoustu krásných společných chvil. Míša, která zdraví z Opatovic u Rajhradu a vybrala skupinu Opět a Radeček a písničku Hory.

0: Písničky na přání.
1: Na rádiu Blaník.
2: A písničku bychom měli dnes zahrát taky pro Milenku Farskou z Malé Skály. A je tady tento vzkaz. Krásné kulatiny, Milčo, dneska máš. Toto je naše přání, to je dárek náš. Jak korálek barevný, ať máš každý den úsměvem, radostí a klidem, ať je naplněn, ať ti ještě dlouho vydrží elán a zdraví, tohle a ještě víc, to ti přejí všichni, kdo tě mají rádi. A vybrali jsme tady písničku Jiřího Smoška, protože přání znělo, ať zahrajeme právě Jiřího Smoška. Tak my jsme vybrali konkrétně dvě slůvka a posíláme na Malou Skálu.

0: milá, milý.
1: A přání, které letělo na malou skálu a teď do Prahy pro Adélku k 11. narozeninám. Hodně zdraví, štěstí a krásné prázdniny, hodně zážitků a v sobotu to všichni oslavíme. V Suchomastech je tady vzkaz od babičky Jitky a Jitka babička vybrala Terezu Maškovou. A my z Blaníku zdravíme Adélku.

0: Písničky na přání, které vám hraje Blaník každý den, a to po 19. hodině, tak ty k nám dostanete jednoduše přes náš web radioblaník.cz. Kliknete na záložku kontakt, pak kliknete na písničky na přání, je tam velmi jednoduchý formulář, a když nám dáte 3 pracovní dny, tak se na vás taky dostane. Napište si o tu svoji.
1: Písničky na přání na rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky na přání
1: na rádiu Blaník.
3: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Na všechno existuje návod. Až na muže po 40. Tedy až doteď.
7: Kniha Jamesa Davise Průvodce zralého muže pomáhá pochopit změny, které přicházejí ve druhé polovině života, a nabízí praktické tipy, cvičební plán a návody, jak znovu objevit svou sílu a žít naplno. Pro muže, aby porozuměli sami sobě.
6: Pro ženy, aby porozuměli mužům ve svém životě.
7: Průvodce zralého muže vydalo nakladatelství Maitreya. Knihu najdete v knihkupectvích i online.
6: Maitreya. Inspirace srdcem.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
9: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
10: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
9: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
12: Tento týden u nás. České rané brambory, kilo za 12,90 a jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. Albert. Dle srovnání k 8.7.

0: Písničky na přání.
1: Na Rádiu Blaník.
2: Betty napsala, abychom zahrali nejbáječnější přítelkyni, aby to na té chaloupce bylo tak parádní jako doteď, a vybrala Rybičky 48 a písničku Léto, tak zdravíme Betty a taky přítelkyni. Tady je písnička.

Rybičky 48, 7:45 a 3 minuty k tomu. Z Duchcova napsal Honza, abychom zahráli písničku pro paní Aničku Julii Novákovou a vzkazuje: moje milovaná Beruško Aničko. Tuto písničku nechává zahrát, protože ji miluje a už se těší na čtvrtek, až se uvidí, krásně se políbí, obejmou, píše milovaný Honzík. Tak, tím končí vzkaz. Zdravíme Duchcov a ze severu Čech se dostaneme na sever Moravy, dokonce do Moravské Ostravy. A přívozu napsala Gabriela, že chce zahrát mamince a vzkazuje mamince k životnímu jubileu, k 70. narozeninám, spoustu zdraví, radosti ze života a vzkazuje: ať si krásná, si milá, si skvělá, jediná na světě a vždy si nám byla oporou a domovem a mám tě moc ráda, Gáby. Tak my posíláme nejenom do Moravské Ostravy, ale taky do Duchcova písničku od Pavla Nováka. Rádio.

0: roku vždy ty správné lidi a nikdy ti nechybí důvod k úsměvu, ať tě každý rok posouvá blíž ke všemu, co si přeješ. To přeje Katarína a Luboš a celá velká rodina a přátelé ze Zruče a my z Rádia Blaník.
1: Sluníčkové léto
2: na Blaníku.

Do písček na přání napsal také Jirka a Vlaďka, abychom zahráli Katce krásné kulaté narozeniny a aby život v dalších letech ladil v perfektní tónině a neměl žádné falešné akordy. Ať nikdy nedojde plátno na velké sny, ani ty správné barvy na skvělé zážitky, přeje tedy Vlaďka a Jirka a my se z Rádia Blaník přidáváme. A písnička, kterou vybrali právě tito, kteří přejí, tak to je písnička od Martiny Pártlové a my ji rádi posíláme.

0: Martina Partlová, píseň o přátelství na Blaníku, a před námi je 8. hodina a dál pokračujeme v písničkách na přání. Je jich tady víc než dost a vybrali jste třeba Karla Gotta a písničku To byl vám den.
1: To byl vám den, tak ve dvou jen.
0: A taky Jiřího Schillingera, Ale to s tebou.
2: Mám rád tvé paže bílé, mám rád ty krásné chvíle, já mám Léto s tebou.
0: A zazní taky Vesna, Ego a Moravo.
3: Moravo, tam pásou, zdechol mě Moravo, tam je srdce moje Moravo.
0: Blaník vám hraje hezky česky celé léto.
4: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Na několika místech je ještě přes 25 stupňů Celsia, a to hlavně na Plzeňsku, na jihu Čech a také na absolutním jihu Moravy, ale severněji od Brna už je chladněji, protože tam zapršelo. V noci ale bude pršet, protože déšť se k nám dostává od jihu a taky od západu. Teploměr klesne na 19 až 14 stupňů Celsia. Zítra ráno ještě doznívání deště a přeháněk, tak počítejte, pokud ráno někam půjdete i s deštníkem. Postupně se ale začne vyjasňovat, 25 až 30 stupňů nás čeká a jižní Morava se může těšit na 32.
5: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Prestižní zastřešená scéna Prima Hvězdné léto pod Žižkovskou věží. Od června do září si užívejte ty největší herecké hvězdy ve skvělých komediích. Zkrátka pohodové letní večery. Užijte si s námi tu pohodu a neváhejte. Vstupenky na divadlo Kalich.cz.
9: Ty jo, my tu dva dny nebyli a vy máte novou střechu.
10: Kde pak nová? Zrenovovaná od Duratechu. Duratech. Renovace a nátěry střech.
9: Hotovo za dva dny a za zlomek ceny výměny střechy.
10: Kalkulaci zdarma získáte na duratech.cz.
9: Duratech. Střecha jako nová za dva dny.
4: Jirka Frélich
3: na rádiu Blaník.
0: Až Bluňk a pokračujeme dál. I po 8. hodině tady je písnička, která letí pro změnu do Chorvatska. Je tady vzkaz Marcelce. Užij si pěknou dovolenou. To přeje Jirka, který nám napsal a vybral písničku Za 100 let.
4: Písničky na přání.
3: Na rádiu Blaník.

za 100 let. Písnička za 100 let a teď Kim Wilde a Kambodža, písnička, kterou nechává zahrát syn Martin a celá rodina rodičům Janě a Honzovi k jejich 39. výročí svatby. Hlavně pevné nervy, hodně zdraví a aby to vydrželi ještě několik dalších let, přejí tedy jak Martin, tak celá rodina a tady už je písnička My z Blaníku taky a posíláme tedy písničku, která nese název Borůvková, Šárka Resková a písničku posíláme teď a za chvilku tedy slibovaná Kim Wilde, aby jsme nezamotali ty vzkazy mezi sebe.

A teď už slibovaná Kim Wilde a písnička Kambodža. Písničku posílá Verča, chce svojí mamince udělat radost a písničku, kterou teď posílá dokonce mamince na dovolenou a vzkazuje: mami, děkuji ti, že jsi tu vždycky pro mě. Tahle písnička k tobě prostě patří, tak si ji pořádně užij, miluji tě, tvoje dcera Verča. A my zdravíme taky, a tady je Kim Wilde.

Dvě minuty a bude čtvrt na devět. Ve středu 15. července si hrajeme písničky na přání a teďka dvě písničková přání splníme. Hana Zagorová, písnička Já nemám strach a dva různé vzkazy. Lucka napsala, že chce nechat zahrát mamince, které vzkazuje: milá maminko, 60 dnes klepe na dveře, však tobě to úsměv z tváře nebere. Pro dceru a syna si vždy oporou, pro vnoučata babičkou s náručí lásky plnou. Manžel po tvém boku dobře ví, že bez tebe by byl ztracený. Rozdáváš dobro, lásku, svůj čas a za to ti dnes děkujeme zas. A přejeme zdraví, štěstí, spokojenost a smích, ať krásných dnů je v životě tvých čím dál víc. S láskou Míra, Lucka, Aleš s rodinami. A hned jdeme na další vzkaz. Napsala Radka právě o tuto písničku pro svoji Nejku Bětušku se vzkazem: jsem neskutečně vděčná, že tě mám, miluji tě a těším se na všechna dobrodružství a kraviny, co spolu máme před sebou. A my už posíláme písničku. Zdravíme taky oslavenkyni.

0: A tímto končí ta písnička. Písničky na přání nekončí zdaleka. Tady je takových přání třeba pro mámu. Skupina Holky, která zazní taky za chvíli, Karel Gott, Olga Lounová, Jiří Schillinger, anebo Vesna Ego a písnička Moravo, to všechno jste si přichystali, napsali jste si přes náš web radioblaník.cz, tak to taky udělejte, pokud čekáte na tu vaši, ale nenapsali jste si, no to nám nemůže nic takového dojít, ani kdybyste nám třeba poslali vzkaz holubem, to nám nedorazí, pošlete nám to klidně přes web radioblaník.cz, kliknete na kontakty, záložka písničky na přání. A je to.
1: Písničky na přání na Rádiu Blaník.
2: K narozeninám, svátku nebo jen tak pro dobrou náladu.
1: Nechte zahrát těm, které máte rádi, písničku z Blaníku.
2: Každý večer od 19 hodin.
1: Písničky na přání. Napište si o tu svoji na stránkách radioblaník.cz.
2: Písničky na přání
1: na Rádiu Blaník.
2: Blaníci, jedeme za vámi a vezeme vám dárek, který vám možná přinese hromadu peněz.
1: Sluníčkové samolepky Blaníku a Centropolu.
2: Sbírejte je s námi celé léto a vylepte si je někam, kde budou pořádně vidět.
1: Možná právě vás za to v září královsky odměníme.
2: Sluníčkové léto
1: s Blaníkem a Centropolem.
3: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák a pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta.poděbrady.cz.
4: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru.
5: Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
6: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
7: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
8: Svatební den jako z pohádky?
9: Lázně vráž u Písku.
8: Romantický zámek, tichý anglický park a vůně lesa všude kolem.
9: Svatební obřad pod širým nebem, slavnostní oběd v elegantním hotelovém salonku a odpolední grilování v nově otevřené oranžerii.
8: Pro novomanžele je samozřejmostí komfortní ubytování přímo na zámku.
9: Darujte si svatební den plný elegance, klidu a nezapomenutelné atmosféry.
8: Lázně vráž. Místo, kde začínají společné příběhy.
9: Lázně.vráž.cz.
10: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
11: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
12: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz.
13: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
14: Kontejnery Siegel, dobrý den.
15: Dobrý, potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
14: A tomu říkáte rychle?
16: Jsme Siegel. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.siegel.cz.
1: Pohodové České rádio.
2: Na rádiu Blaník.
0: A ze Sokolova taky dorazil vzkaz od Marcely a vzkazuje: lásko, i když nám to tentokrát nevyšlo, pořád si v mém srdci. Mrzí mě, že jsme se neviděli, ale pamatuj si, že budu vždy stát při tobě, ať se děje cokoliv. Miluji tě svým srdcem, tvoje Marcela. A vybrala písničku z filmu Pearl Harbor. Takže Faith Hill a písnička There You'll Be.

Faith Hill a písnička There You'll Be. A za 4 minuty bude 8:30. A je tady vzkaz z Friedlandu nad Ostravicí, abychom zahráli písničku Jarkovi pro pěkný poslech a pohodový večer. Zdraví nás Janka, vybrala Karla Gotta a písničku To byl vám den. A přidáme taky vzkaz, který dorazil z Prahy, abychom zahráli právě teď písničku taky od Karla Gotta. A je tady vzkaz, jsem u své babičky na prázdninách a chtěl bych jí za péči dát zahrát jejího oblíbeného zpěváka Karla Gotta. Zdraví Sifa a my zdravíme taky Karel Gott.

Karel Gott, to byl vám den, přesně teď je 8:30 a splníme přání Marušce, přeje si nechat zahrát Debbie a to svému nejdražšímu manželovi Milanovi, kterému přeje krásné narozeniny, pevné zdraví, spoustu štěstí, úsměv na tváři, lednici plnou piva a ať se splní všechna přání. Děkuji, že jsi, vzkazuje Maruška, buď pořád takový, jakým jsi. A vybrala Maruška tedy písničku od Debbie V dobrým i zlým. A my taky přejeme všechno nejlepší k narozeninám a zdravíme Rybnou nad Zdobnicí.

Na Blaníku dozněla Debbie a teď je tady vzkaz pro maminku, babičku, paní Jaroslavu Pěknicovou z Chocova u Mladé Vožice k jubilejním 60. narozeninám a je tady básnička Život ti píše zas o rok víc, slovíčkem psaným chceme tedy říct, žij podle svého, měj pevné zdraví, narozeniny oslav tak, jak se slaví. Popíjej víno, písničku zpívej, s veselou náladou na svět se dívej, pevné zdraví, životní elán, pohodu, dny plné radosti a božího požehnání srdečně přejí syn Aleš s manželkou Mirkou a dcerkou Nikolkou. No a my z Rádia Blaník taky. A vybrali jste písničku Olgy Lounové.

Olga Lounová, písnička narozeninová a krásný vzkaz přišel z Chomutova a hlavně nádherný výběr písničky Jiří Schellinger a Léto s tebou, to se k létu naprosto hodí a písnička má být pro radost všem posluchačům Blaníčku. Užívejte léto s těmi, které máte rádi. Zdraví vás, Lili.

0: Krásná písnička Jiří Schillinger, ale to s tebou, tak jenom 15 vteřin a jsme zpátky.
1: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte?

0: Rádiu Blaník.
1: A hned plníme další písničkové přání. Z Jablonce nám napsal Stanislav, abychom zahráli pro Moniku Hilgartnerovou. A je tady vzkaz. Půl století slavíš, lásko má, jsi pro mě ta nejkrásnější ze všech žen. 30 let už spolu kráčíme životem dál. Náš společný příběh je ten nejhezčí sen. To vše přeje manžel Standa a synové Standa a Tomáš, na které můžeme být pyšní, přeje i babička a celý zbytek rodiny. A děkuji za vše, co pro nás znamenáš. Smekám před tebou s úctou a láskou. Krásné 50. narozeniny. A k tomu, když dovolíte, tak mi přidáme ještě ze Sukorat vzkaz od Natálky. Milý Blaníku, píše Natálka, zahrajte písničku Peťovi. Jen tak pro radost, mám teď trošku náročnější období, tak nám prosím taky hezky zahrajte. A vybrala od Dimitry Žít svůj sen a vzkazuje miluji tě Petronelku můj, tvoje Nat. No a taky Žít svůj sen je právě ten vzkaz z Jablonce od Stanislava pro manželku a ten byl krásně dojemný. Tak oběma vám teď hrajeme a přejeme hezký večer s Blaníkem.

A další písničkové přání je taky k narozeninám pro jednu konkrétní maminku, Marcelu Grundovou ze Žadce, k 70. narozeninám s přáním všeho nejlepšího, hodně štěstíčka, lásky a hlavně zdravíčka a poděkováním za všechno. Za všechno, co dělá, protože zároveň je to taky přání dceři Kristýnce, která oslavila den předtím své 23. narozeniny. Moc vás obě miluji, vaše Mirka. Tady je krásný vzkaz tedy nejenom pro maminku, ale taky pro dceru. Oběma přejeme, ať se líbí písnička a všechno nejlepší k narozeninám. A tady je Holky a pro mámu.

Holky a písnička pro mámu a Láska je největší dar, Marcel Zmošek a taky dvě přání a máme to zahrát za prvé manželovi Jindřichovi k svátku a k synovi též Jindřichovi k narozeninám a k svátku. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí přeje manželka a máma Jana s celou rodinou a tady je Marcel Zmošek, Láska je největší dar a hned přidám ten druhý vzkaz. Střince napsal Jirka Sova, abychom zahráli písničku a vzkazuje Beruško. Miluji tě, si úžasná žena, jsem rád, že tě mám a že nám to vydrží celý život. Nikdy tě nikomu nedám, vzkazuje Jirka. Tak oběma posíláme písničku Láska je největší dar. Z Blaníku přejeme krásnou středu a hezký poslech.

a Blaník. A ten vám hraje hezky česky a přidáme teďka Vesnu, Ego a písničku Moravo. A písnička letí na chalupu do Jezernice, kde tráví dovolenou posluchačka Lenka, která píše a vnoučatům Topčovi, Krištofovi, Elišce, Stelči a Apolence posílá taky a pro dospělé ke grilu a tady je Vesna, Ego a Moravo.

0: Vesna, Ego a písnička Moravo a po deváté večerní dál písničky na přání. Koukám z těch, co jste vybrali, že tady je třeba písnička Věry Špinarové. Je to tak prosté a tím právě zvláštní, tak se jmenuje písnička. Taky pokáč a rodinný tip.
1: Jsem rodinný tip, mám to rád, neruš mě do grilu.
0: A nebo Miraj a oči.
1: Den co den, vidím jen ty tvoje oči.
0: Hrajeme dál podle vás a hlavně celé léto hezky česky.
2: Rádio Blaník, počasí.
3: Rádio Blaník.
0: Aktuálně máme nejtepleji na jihu Čech. 25 stupňů stále hlásí třeba České Budějovice nebo Třeboň 26. Tady je absolutní rekord v tuto chvíli. No a co se týká noci, tak postupně od jihu a od západu se na nás žene déšť. Někde už napršelo, třeba v okolí Brna, no a deštivo bude až do rána. 19 až 14 stupňů Celsia. Ráno ještě doznívání deště nebo přeháněk a postupně se pořádně oteplí na 25 až 30 stupňů a na jižní Moravě až na 32 stupňů Celsia a místy se k večeru mohou objevit zase přehánky a někde dokonce bouřky.
3: Rádio Blaník. Kdo je tam?
4: Soudní exekutor.
3: Nejsme doma.
4: To máte pravdu, už nejste doma.
2: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdb.cz.
5: Vyměňte dioptrické brýle za sluneční pomocí nejnovější technologie Relax Smile. Nejbezpečnější a nejšetrnější metoda v České republice. Nyní ke každé laserové operaci jako dárek sluneční brýle. Platí i pro refrakční operace s implantací trifokální nebo bifokální nitrooční čočky. www.ocniklinikahp.cz.
6: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
7: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.

Jelen, písnička Magdalena z Králova dvora. U Berouna napsala Šárka, abychom zahráli Věru Špinárovou a písničku Je to tak prosté a tím právě zvláštní. A píše, Blaničku, zahraj prosím Olze. No, zahrajeme Olze. A tady je Věra Špinárová.

0: Věra Špinarová, písnička, kterou jste taky vybrali, skladaně napsala Ilonka a vzkazuje tatínkovi, že posílá tuto písničku pro radost a lepší náladu a děkuje za všechno, co dělá. Taky dvě koprčky, Domča a terorista Pirurák Roko, a vzkazuje milujeme tě. A PS, čekáme, že nám taky necháš zahrát. Teď ale Pokáč a rodinný tip, právě takovou písničku vybrala Ilonka skladaně.
1: Radio Blaník. Písničky na přání.

0: tip.
1: Pokáča rodinný tip. Emilia napsala z Klášterce nad Ohří, abychom zahráli písničku do práce na odpolední směnu. Už nám to končí, vzkazuje, a blíží se dovolená, tak ať se naladíme, a vybrala písničku Bella Ciao. Tak my zdravíme do Klášterce nad Ohří, ať vám to uteče a ať si užijete dovolenou.

Tomáš napsal z Valašského Meziříčí do dnešních písniček na přání, abychom zahráli všem, kteří se chystají už zítra do Valašského Meziříčí na fotbalový stadion na Guláš Fest 2026, kde bude víc než 30 druhů gulášů. V sobotu 18. července tam pak zahraje taky skupina Poetika a zdraví všechny Tomáš a moc se na všechny těší. Tak my zdravíme Valašské Meziříčí a Tomáš vybral skupinu Miraj a Oči.

Miraj a písnička Oči a poslední písničkové přání dnešního večera, abychom zahráli k dnešním narozeninám, přeje Sima, holko od Ramba. Vše nej. Simonu zdravíme a taky holku od Ramba. Petra Černocká a písnička z pohádky Saxána.

Dívka na koštěti Petra Černocka, ano, Saxana a za chvíli Petr Kolář. Jeho písnička V nebi snad ti prominou a co se týká Dlaníku, tak ten vám dál bude hrát hezky česky, ale jedna písnička, o kterou tu jde, jedna písnička vám může přinést 5000 korun. Stačí ji vychytat v našem vysílání, víc prozradím za chvíli, abyste pochopili, že písničky na přání právě teď skončily. My jsme vyčerpali všechny došlé vzkazy, tak zase zítra po 19. hodině.

0: našemu výročí.
1: A nyní vám možná přinese i něco navíc.
0: Pokaždé, když ji uslyšíte.
1: Poslouchejte Blaník a dozvíte se víc.
0: Sluníčkové léto na rádiu Blaník.
2: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
3: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
4: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
3: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
4: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousku naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky. Podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
3: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
4: Určitě. Zoopark Zelčín je 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
3: Tedy vodáci, ahoj! Ze Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
2: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
5: Tyhle dvě ruce se nebojí práce. A proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák. Jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta.poděbrady.cz.
6: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
7: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorka. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
8: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
9: 70% slevy v Dormeu? Je to Black Friday. Ušetřete až 70% na vašich oblíbených produktech pro zdravý spánek. Od prémiových matrací po pohodlné polštáře? Teď je čas na skvělý nákup. Spěte lépe a zdravěji s Dormeem. Nabídka platí pouze po limitovanou dobu. Navštivte Dormeo.cz nebo naši prodejnu. V Praze na dvou místech. V Čestlicích a v Europarku.
10: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
11: Scháníte spolehlivou firmu pro zajištění stínící techniky ve vašem domě či kanceláři? Žaluzie Comfort.cz. Poradíme vám s výběrem ideálního řešení na míru vašim oknům a dodáme žaluzie, rolety nebo plisé pro všechny typy oken, a to i atypických. Žaluzie Comfort.cz. Zaměříme, dopravíme, namontujeme. Žaluzie Comfort.cz. Buďte nároční.
12: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
13: Kontejnery Sigl, dobrý den.
14: Dobrý, dobrý. Potřebuji představit kontejner, ale děsně rychle, už zítra.
13: A tomu říkáte rychle?
15: Jsme Sigl. Kontejner vám přistavíme do 4 hodin, turbokontejner do 60 minut. www.sigl.cz

0: Petr Kolář a písnička V nebi snad ti prominou, letošní novinka Petra Koláře. Mimochodem, naše blanická písnička Slunce dál svítí už přinesla docela dost peněz. A někomu přinese třeba zítra.
1: Slunce dál svítí.
2: Slunce dál svítí.
0: Já myslím, že tu písničku budete důvěrně znát. Slunce dál svítí, hrajeme na Blaníku už přes 2 roky, protože k 25. nám Rádia Blaník vznikla písnička, kterou tedy znáte asi, co se týká textu i zpěvu.
1: Slunce dál nám svítí.
0: Ale když pak padne otázka, kdo zpívá tu jednu jednotlivou část té písničky, tak to může být celkem zapeklité. Písnička někomu z vás může přinést hezky 5 000 korun. A dokonce zítra i víc, protože dneska to dopadlo tak, že jsme sice pustili ukázku písničky, dovolala se posluchačka Stáňa na konci písničky Slunce dál svítí. A Stáňa dostala úkol odpovědět, kdo zpívá toto.
3: Kdo by řekl, že může to tak letět, kde jsme byli a kde jsme teď a pořád.
0: No a po 12. hodině Stáňa v tom trošku bruslila.
4: Tak to jsem úplně vedle.
5: To jste vedle, tak to zkuste aspoň.
4: Maria, to je dva hlasy. Tak kdo?
5: No. 3, 2, 1.
4: Helena to není.
0: Helena to není opravdu, protože v té písničce vůbec nespívá. Správná odpověď může být pouze Tomáš Klus, Olga Lounová, Tereza Mašková, Jindra Polák ze skupiny Jelen nebo Kateřina Marie Tichá. A tady to byla právě ta Olga Lounová, kterou naše posluchačka Stáňa nepoznala, a to znamená, že dnešní výhra 5 000 korun se přidá k té další 5 000ové a už je z toho 10. Tak nás pozorně poslouchejte, jakmile by zazněla písnička Slunce dál svítí, tak hned na konci písničky, kdo bude první na telefonu 800 109 109, tak si s námi zahraje už o 10 000 korun.
2: Slunce dál svítí.
1: Sluníčkové léto na Blaníku.
0: No a do 10. večerní Richard Miller nebo taky skupina Queen.
1: Víc nebo míň.
2: Tentokrát pro vás máme vstupenky do výletního areálu Fine Park pro celou rodinu.
1: Tak hodně štěstí.
2: Víc nebo míň.
1: Každé všední dopoledne v 10 hodin u nás na Blaníku.
6: Zábava, zážitek, relax i poznání. To je Fine Park. Zábavní park v Chlumci nad Cidlinou. www.finepark.cz. Ideální místo pro váš výlet.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
8: Dobrou noc, přátelé. Tolik hodin a vy ještě nespíte?

0: Slavná písnička z Armagedonu právě teď na Blaníku a bude 10. Těšte se na písničky z lásky, do kterých vůbec nebudeme povídat, budeme si prostě jenom hrát třeba od Nedvědů Kohouta.
1: Zvony zvoní jen chvíli, ruce budou se třás a pak spuchnou má lásu.
0: Taky Čechomory a Lenku Dusilovou Proměny.
2: A ty musíš být jima, lebo mi tě pám.
0: Zazní i Lucka Vondráčková Láska na 100 let. Blaník hraje hezky česky celé léto.
3: Rádio Blaník, počasí.
4: Rádio Blaník.
0: Postupně od jihu a od západu se na nás žene déšť a teploměr srazí na 19 až 14 stupňů Celsia. No a ráno nám bude doznívat déšť anebo přehánky a proto nad ránem si vemte deštník, pokud se někam chystáte, ale odpoledne se pořádně vyjasní a taky oteplí na 25 až 30 stupňů. Jižní Morava se může těšit na 32 stupňů Celsia.
5: Tyhle dvě ruce se nebojí práce. A proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobbymarket Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta.poděbrady.cz.
6: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
3: Písničky z lásky na Rádiu Blaník.

0: nosí a šefe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
4: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
5: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
6: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
7: Padá!
8: Tak si něco přej.
7: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
8: Tak to se mi to přání splnilo.
7: Cože?
8: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
7: No tak, toho musíme rychle objednat.
9: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
10: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.
11: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
12: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka. Víte, že zdraví dítěte začíná již od prvních dnů života přímo ve střevech? Probiom Kids je tekuté probiotikum, vyvinuté speciálně pro děti od narození do 6 let. Obsahuje dva bakteriální kmeny, které podporují zdravý vývoj středního mikrobiomu od samého začátku. Je bez laktózy a bez lepku.
13: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
14: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
15: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.

0: Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačno až polojasno, místy přechodně i skoro jasno, ojediněle se vyskytují přehánky a nebo také bouřky. Nejnižší noční teploty 19 až 14 stupňů. Čtvrteční obloha bude oblačná až polojasná. Ráno a dopoledne může být místy až zatažená a hlavně na východě Čech bude místy doznívat déšť. Očekáváme lokálně přehánky, ojediněle bouřky. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů. Toliko počasí, Ivana Bálkovská, Rádio Blaník.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
4: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
5: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
6: Písničky z lásky na rád.

0: a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
4: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
5: Padá!
6: Tak si něco přej.
5: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
6: Tak to se mi to přání splnilo.
5: Cože?
6: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
5: No tak, toho musíme rychle objednat.
7: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
8: Ministerstvo lázeňství varuje. Návštěva Karlových Varů může být návyková. Karlovy Vary, město zážitků.

0: kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi, nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenadírá. Impregnace Soběslav.cz.
3: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.

0: Rádio Blaník.
1: Hezky česky.
0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
2: Blaník. Momentálně máme oblačno až polojasno, místy přechodně i skoro jasno, ojediněle se vyskytují přehánky a nebo také bouřky. Nejnižší noční teploty 19 až 14 stupňů. Čtvrteční obloha bude oblačná až polojasná. Ráno a dopoledne může být místy až zatažená a hlavně na východě Čech bude místy doznívat déšť. Očekáváme lokálně přehánky, ojediněle bouřky. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů. Toliko počasí, Ivana Bálkovská, Rádio Blaník.
3: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
4: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
3: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
5: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. FL Brány.cz. Prostě pohoda.

Tak to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty se ptala, co bude dál, co podniknout, co ne.

Krásné dobré ráno a nebo dobrou noc, podle toho, jestli vstáváte a nebo jdete třeba už do práce. Ale každopádně posloucháte Blaník. Dnes 16. července je čtvrtek a svátek slaví Luboš. Pokud znáte kolem sebe nějakého Luboše, tak mu popřejte hlavně všechno nejlepší a my vám přejeme, abyste si užili dnešní den a budeme si dál hrát hezky česky.

0: Rádio Blaník, počasí. Rádio
1: Blaník. Momentálně máme oblačno až polojasno, místy přechodně i skoro jasno, ojediněle se vyskytují přehánky a nebo také bouřky. Nejnižší noční teploty 19 až 14 stupňů. Čtvrteční obloha bude oblačná až polojasná. Ráno a dopoledne může být místy až zatažená a hlavně na východě Čech bude místy doznívat déšť. Očekáváme lokálně přehánky, ojediněle bouřky. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů. Toliko počasí, Ivana Bálkovská, Rádio Blaník.
2: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
3: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu

Ještě nemáte zamluvenou letní dovolenou? Nic není ztracené. Kemp Stříbrný rybník u Hradce Králové má stále volné srpnové termíny na ubytování v chatkách. Užijte si skvělou dovolenou v dosahu největších rekreačních lesů v Česku. Do kempu Stříbrný rybník můžete přijet také s vlastním stanem nebo karavanem. Rezervujte nyní na kempstříbrnyrybnik.cz.

0: Blaník, očekávané události. Rádio
1: Blaník. Krásné ráno. Je čtvrtek 16. července. Dnes má svátek Luboš a já mám pro vás přehled očekávaných událostí. Šachovým turnajem čtyřčlenných družstev začíná v 5 hodin odpoledne v Pardubicích Mezinárodní festival šachu a her Czech Open. Po letech se akce vrací na zimní stadion. Dnes se také uskuteční Motýlí noc, procházka v Mostě s entomologem Pavlem Krásenským. Sraz je v 9 večer naproti Jungle aréně. Krajský soud v Brně se dnes začne zabývat případem nakládání s drogami ve velkém rozsahu. Obviněno je 13 lidí. Hodinu před polednem začíná v památníku holokaustu v Hodoníně odborný seminář a možnost natáčení archeologického výzkumu pozůstatku koncentračního tábora v Hodoníně u Kunštátu. Dnes také začíná třídenní Guláš Fest ve Valašském Meziříčí. K ochutnání nabídne na fotbalovém stadionu více než 30 druhů gulášů. A v 8 večer startuje v pražském Emauském klášteře festival Letní slavnosti staré hudby. Potrvá do 5. srpna. Tolik očekávané události. Hezký den přeje Ivana Balkovská. Rádio Blaník.

0: Baník, počasí. Rádio
1: Baník. Momentálně máme oblačno až polojasno, místy přechodně i skoro jasno, ojediněle se vyskytují přehánky a nebo také bouřky. Nejnižší noční teploty 19 až 14 stupňů. Čtvrteční obloha bude oblačná až polojasná. Ráno a dopoledne může být místy až zatažená a hlavně na východě Čech bude místy doznívat déšť. Očekáváme lokálně přehánky, ojediněle bouřky. Nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů. Toliko počasí, Ivana Bálkovská, Rádio Blaník.
2: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
3: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
4: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
5: Můžu mu dávat probiotika, i když mu je necelý rok a půl?
4: Jistě ano, například Probiom Kids od Tyso. Je to tekutý doplněk stravy s vybranými bakteriálními kulturami, určenými právě pro malé děti od narození do 6 let.
5: Je, tak děkuju moc.
6: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
7: I ty, na kterých jste vyrostli a už dlouho jste je neslyšeli.
8: Užijte si u nás na Blaníku 2 hodiny, kdy vám hrajeme jenom hezky česky.
7: Ráno od 5 do 6
8: a potom po pravém poledni od 12 do 1.
7: Hezky česky na Blaníku.